0: sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiš. Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: A na Knedlíku není špatný oxavere, Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka, tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý,
1: tak,
2: myslím Lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

0: A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Než večeře začala, byl takový nechutný předřečnický předkrm. Zněli totiž oficialit. Prostě soudružský keci. A já to různě komentoval pro naši partu u stolu.
1: Soudruzi a soudružky, dovolte, abychom vám poděkovali za dobře odvedenou práci a jsme spokojeni, jak to dopadlo vše na výbornou.
0: A já to komentoval. Ba naopak, pak nám děkovali, jak jsme povzbudili tuto zemi a obohatili ji. Mně ta zem připadá furt stejně chudá, co? A naši soudruzi děkovali jim, jak nás hezky soudružsky přijali. Hlavně ten jejich syrský god. A pak pokračovali, že máme hodně společného. A to se zase ohradil šéf kapely. Já nevidím nic, co máme společného. Možná oči, ruce. A pak nám řekli oba řečníci dobrou chuť. Ovšem, než jsme se pustili do jídla, zas dva doktoři rozhodovali, co smíme jíst a co ne. Takže, soudruzi, co smíte a nesmíte jíst? Smíte tyhle kuřata, tohle maso taky, to je vařený, to může, a tuhle vařenou rybu taky. Ale pozor, jablka a vše, co je umyté vodou, nesmíte, jo? Je to jasný. A znovu připomínám, když pijete z PET lahve vodu balenou, nedotýkejte se ani hrdla, lijte si to rovnou do krku. A já procedil mezi zuby. Mně to nepůjde, už toho tu mám po krk. A tak jsme se dali do žranice. A pak následovalo dalších několik jídelních chodů. A u těch chodů doprovodu, u toho jídla malovaného, povídám. To je zajímavý, já jím vše, co doktoři říkají a nejím, co nám zakážou. A sračku mám jak Lion.
1: Já taky.
0: Postupně se přidávali všichni. Měli stejný průjem i stejné barvy. Doktoři se dušovali a vymlouvali. To není možné, opravdu. Neděláme chyby. Od toho jsme tu. To někde tajně něco konzumujete. A teď to svádíte na nás. A vyndali prášky, povídám. To jsou ty drahý švýcarský, ty nejlepší. Ty, který se nedají sehnat, pokračoval šéf kapely. Tak ty jsou taky na hovno, nezabíraj. Už jsem sežral tři a seru furt zelenou vodu. A pak o tom šla diskuze, kdeže děláme chybu. Chtěli jsme na to přijít my, a ne ty študovaný doktoři. A jasně, že nakonec přišli. Přišel na to Milan, šéf kapely. Hele, dívejte, co dělám, jo? Nejdřív si naleju whisky, to vidí všichni, ne? Tady do skleničky, že? A začal házet led do whisky. A děláme to všichni a děláte to vy taky. A doktoři tupě koukali. A co je led? A teď to těm doktorům docházelo. No jo, na to jsme úplně zapomněli. Led je voda, co? Ale v jiném seskupenství, co? Aha, soudruzi, co? A soudruh přiznal. To nenapadlo ani mě. A ten druhý to zachraňoval. Tak od zítřka si už led do whisky nedávejte. Je to jasný? Zítra už letíme domů, povídám. Na tom socialismu je jedna výhoda, povídám. Že si všichni tykáme, co? Mohu ti říci, ty liš si prdel. Proč ty liš si? Zeptal se naivně doktor. No říkám, soudruzi si tykaj, ne? Tak ty liš si prdel. Kdybychom si vykali, řeknu, vyliš si prdel. Ten soudruh doktor se taky pousmál, co mu taky po takovém trapasu zbýval. Po jídle začal prý zábavný volný program, ale mně to bylo taky dost volný. Ty jejich přiblblí tanečky mě pěkně provokovaly. Ty nadnesené, namyšlené siřanky se chovaly, jako by snad tancovali první ligu. A ty siřanky jsem si představoval, jak sirky na škrtátku, ale vyškrtané a pěkně vyhaslé. Tak jsem zdravě vyprovokován, se mezi ně vrhnul, jako zapalovač, aby tu bombu problémů odpálil. Tancoval jsem jako závod, napodoboval jsem je, co viděl jsem, to parodoval, zesměšňoval. Jak jinak než k nelibosti ostatních soudrů. Našim umělcům se to ale moc líbilo. Byla legrace. Bavilo to i šejky. A bylo vidět, jak se ta bílá plenta pootevřela a já viděl na ty bílé šejky. A najednou jakoby vystoupili z té naftové ulity kartelů a barelů a mě to dělalo dobře, že se smějí. A mně bylo jedno, že to je smích škodolibý. Prostě to byl pro mě velký úspěch. Přitancoval jsem až k našemu stolu a okomentoval to. Počumíte co? Smějou si naši papaláši? A hlavně já rozesmál i ty šejky. Myslím, že toto se povedlo málo komu. A pak pro mě ty magnáti nechali poslat. A já v té euforii dotancoval k ním, šel jsem tam jak zhypnotizovaný. A nevadilo mě, že za mnou Josef volá. Upíre, ne, nedělej to, nedělej to! Ale já nevnímal, do čeho jdu. Neboj, alespoň na tu chvíli si budu žít lepší život než vy. Budu naftový klaun. Budu teď vysvobozený z okovů socialismu. Sedl jsem si k ním ke stolu. Trochu se ošívali. To se asi nedělá takhle blízko k ním sednout. Ale já byl nekompromisně drzej a začala hra s ohněm, která mě rajcovala a neuvěřitelně bavila. Navíc, když neuměli jinou řeč než tu svoji arabskou a já ne než tu svoji posunčinu, pantomimickou a šmrnclou tou mou situační komikou, což ale vyžadovalo velký pozorovací talent a každou vteřinou rychlé a jasné rozhodování. Nejdřív mě ten nejvyšší vyzval, ať si k němu přisednu blíž. Už to jsem cítil jako velké uznání. Nikdo předtím tak blízko u něj neseděl. Pak naznačil, že se mu líbím. Ukázal na svoje oko, na mě a pak tanečně zatočil rukou, jako by mě zahrál. A ukázal na ty tanečníky a tanečnice a palec dal dolů. A já se mu poklonil, jako bych mu vyznal dík. I to se mu líbilo. Přede mě začal strkat všechny dobroty, co tam měli. Nabízel i kafe. Já jsem pantomimicky v rychlém sledu imaginárně každou tu dobrotu ochutnal jako, ale vlastně nic v ústech neměl. Každý ten pokrm jsem popsal, jak mě chutnal a ohodnotil vysokou kvalitou. A bylo vidět, že se mě tím překvapil, což opět velmi ocenili. Ocenili takovým imaginárním potleskem. A pak mě začali ti tlustí, pozlacení Syřané naznačovat, abych si cokoliv přál, že to není problém, že mi to splní. Předhodili přede mne jídelní lístek, pak nápojový. A já je opět překvapil, chtěl jsem jenom pistáciové oříšky. Ale ty největší a sklenku whisky. A pak jsem tam na zdi viděl fotku super Mercedesa. Před ním jsem udělal pukrle, ukázal na něj a naznačil, že ho chci. A všichni se tak zvláštně po sobě podívali. A pak pokývli hlavou, že jo. To mě na okamžik překvapilo. A zas mě šejk vyzval, ať si k němu přisednu ještě blíž. Na stole ležely sirky, krabičku noblesně s těmi zlatými prsteny vzal a jednu sirku vyndal, poodhrnul záclonu a bylo vidět venku zaparkovaného nejluxusnějšího bílého Mercedesa. Ukázal na něj, ukázal na mě, ukázal na sirku a mně bylo jasné, že říká, když poznáš, ve které ruce mám sirku, dostaneš toho meďáka, co stojí před restaurací. To jsem pochopil, ale nechápal jsem, proč tu sirku dává do dlaně tak, abych to viděl. Obě pěsti zatnul, i tu prázdnou, ruce natáhnul a mě vyzval, ať označím, ve které ruce má sirku. Tak jsem raději ukázal na pěst, kde sirka evidentně nebyla. Velmi překvapeně uznal mé rozhodnutí. Naznačoval, že by se prý nerad loučil se svým miláčkem. Ti pupkáči se usmívali a považovali si mě a hned, abych si zase něco objednal. Pomalu se mi to přestávalo líbit a rozesmátý Syřan mě vyzval, ať to kafe s logrem dopiju. Věděl jsem, že tohle musím udělat. Hra to byla vysoká. Když jsem dopil, vzal talíř a pistáciové oříšky vysypal volně na stůl. Vzal ten můj hrníček a na ten talíř vylil zbytek kafe s logrem. Vzal si tu sirku, co mě měla vyhrát jeho meďáka a namáčil sirku v logru a tím logrem mě maloval. Malovat uměl a já mu seděl modelem. Nehybně, Když domaloval, dílo podepsal a věnoval mi ho. Já mu poděkoval jako Šašek královi, spukrlé a tisíc dalších poklon. Šejk noblesně vyndal pergamenový papír, zlatem orámovaný, ten podepsal zlatým perem a podal mi ho. A já se cítil jako přijatý do klaunského harému. Ovšem já v tu chvíli vůbec netušil, co se dělo v táboře socialismu. Prý to bylo hrozivé. Syrští soudruzi běsnili a báli se o můj život. Naši papaláši zuřili, i náš stůl byl v pohotovosti. Vše se začalo dít na moji záchranu. A ten bezvadný kámo Josef přišel jak na zavalenou za mnou do jejich teritoria. Naštěstí všichni ty šejkové si něco spolu povídali. Upíre, všichni jsou v pohotovosti kvůli tobě. A strašně se zlobějí, co jsi provedl. Já vím, začíná to být docela vohubu, ale co navrhuješ? Píre, jsou to arabští naftoví magnáti a ti nesouhlasí se socialismem a bojují proti vládě, která chce ze Sýrie udělat socialistický stát. A ten stát chce zrušit náboženství a mnohoženství. Ti magnáti si mávnou a mají, co chtějí. Jsou strašně nebezpeční. A když se jim pak někdo znelíbí, tak ho prostě nechají zmizet. Teď se jim líbíš. Teď chtějí tebe. Píre, proč jsem tady? Teď přišel k našemu stolu vrchní, který to tu vše vypozoroval. A řekl nám, co se tady děje. Musíš zmizet. A v tu chvíli mě začalo být divně. Hroutil jsem se z toho, ale snažil se, aby to na mě nebylo vidět. Prosím tě, řekni jim něco a jdeme. Oni po mně zase něco chtějí. Cítím tu strašlivou moc peněz. Omluv mě, že se musím u našeho stolu rozloučit a že třeba ještě přijdu. Tak Josef šel a přeložil jim to. Pokyvovali zvláštně hlavou. Ten můj nejvyšší šejk se vrátil, sednul si, vzal mě za ruku a doslova mě strhnul k sobě do klína. Naznačil, ať Josef překládá. Co prý ještě chceš? Pokrčil jsem rameny, že nevím. A pak mě napadl bláznivý nápad. Chci ten tvůj růženec jantarovej. Píle, to jim překládat nemůžu. Ale jak je vidět, oni to podle tvých gest pochopili. No a co chci je trochu vyprovokovat? Že nejsem tak dobrý, jak si myslí. To jsi neměl. To je jejich náboženská modla. Podívej, každý z nich v ruce kuličku po kuličce přemílá. V tom mají všechno. Do toho vkládají myšlenky, celou svoji pravdu. S tím rozjímají. Toho se nesmí nikdo dotknout. Oni tě přinejmenším uříznou hlavu. Nastalo ticho. A tak jsem přihodil ještě grimasu a on najednou ten šejk z ničeho nic. OK, oh yes, OK, OK. Sáhl do kapci a vyndal druhý růženec a podal mi tu bižu. Jdi a za půl hodiny v mém Mercedesu. Rychle, máme pro tebe skrýš, kde tě nenajdou. Josef, opravdu ten růženec, to je imitace jantaru, dokonce. Myslím si, že to vyrábí bižutérie Jablonec nad Nisou a do arabských států to dováží. A teď já to zase dovezu ze Sýrie do Československa. Upíre, soustřeď se, je to průšvih, oni tě chtějí, ale jenom jako živou hračku na hraní. A až je přestaneš bavit. A ukázal gesto, že mě podříznou. To fakt, jo? A teprve teď mi to začalo docházet a já měl konečně strach o sebe. Schovali mě. A já skorem celou noc nespal. A když Josef ráno pro mě přišel, povídá. Upíre, oni to nevzdali. Pořád na tebe čekají. Ty jejich gorily stojí u těch meďáků a kouří. A kdo vychází z budovy ven, tak se ho ptají, jestli tě neviděl. Moc se po tobě schání. Je to opravdu velký průšvih. Co budu dělat? No, syrská strana vymyslela, že tě zabalí do jejich kostýmů a naloží tě v balíku do nákladňáku. Dovezou na letiště a přidáš se k nám. To jsem vám ale pěkně zavařil, co? To jo, a jestli to přežiješ, zase se bude tahle příhoda hezky vyprávět. Vše je zajímavý, že naši papaláši překvapivě nejsou ani na tebe naštvaní. Dělal jsem hrdinu, ale bál jsem se, až jsem se málem potento. Vlastně doslova, průjem jsem měl, tak bylo vlastně proč. Naštěstí vše dobře dopadlo podle plánu a já jim ujel. A to jsem si ještě odvezl talíř s mojí podobiznou z lógru a obrovskou pergamenovou navštívenku, vykládanou zlatem a podepsanou zlatým perem. Ještě to mám schované.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Sej.
1: Mám spoustu dotazů. Martin Kukol píše: dobrý večer, chtěl bych se otázat, zda považujete za reálné zahájení rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

0: rada asi tam členů čeho, ale si vlády, ne?
1: To já nemůžu posoudit, to jsou právníci, kteří to můžou posoudit, ale každopádně konstatuji, že jsme nejenom u nás, ale i jinde v Evropě zažili z důvodů, o kterých je třeba diskutovat a které nejsou ve všech případech pro mě prokazatelné porušení ústavy.
0: Petr Turecký, děkujeme za podporu, pane Turecký, dobrý večer a díky za vzácného hosta. A pan 71 Mareček píše taky díky za kilo mamon, východní Evropě zvláště vládne. Souhlasíte s tím, pane Dobejšku?
1: No, myslím, že vládne všude stejně a daleko víc, to je vlastně absurdní. Vládne tam a mezi těmi, kteří mají úplně nejvíc. Prostě tento, co se dnes odehrává, je iniciativa zhruba 10 000 lidí, těch nejbohatších na světě, kteří si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří země koule. To je, ti nejbohatší chtějí ještě víc. Takže my s naším mamonem jsme směšní.
0: Juraj Šoltes píše, dobrý den, pane doktore, váš názor na decentralizaci společnosti, posilování role obcí a komunitní spolupráci ve společnosti v budoucnosti. Vy už jste něco na to téma naznačil?
1: V budoucnosti,
0: tady píše.
1: A já říkám současnosti.
0: Jo. No ale víte, přece oni to moci páni pochopí jednoho dne, že to není dobře, že to jde proti ním, ta decentralizace.
1: V pořádku, tak se včas z toho poučí, tak to budou respektovat.
0: A nebo včas zastavit.
1: To je těžké. Víte, když je společnost opravdu v nouzi a jejich vládci nejsou schopni společnosti zajistit to, co je vlastně jejich povinnost, aby ji zajistili. To znamená, aby vlastně všichni lidi měli určitou šanci se dosyta najíst a zatopit si a tak dále. Když tohle to nedokážou, tak už je to mnohem těžší lidem zakazovat, aby se o sebe postarali. To nedokázali ani komunisti svého času. Lidé se o sebe postarali. Jelo to v nějaké paralelní společnosti. A dnes máme pro mnohé lidi podobnou konstelaci. Oni nevědí, kudy kam. Ale pro mě jde spíš o to, ten konstruktivní rozměr. Lidé se už právě mimo ten systém odebírají. A je to dobře, není to proto, že bych chtěl tady nějaký puč. Nejbrž jde o to, aby se vytvořila alternativa k tomu modelu, který, jak vidíme, nefunguje. A ta alternativa ho může doplňovat a je to i šance pro politik říct si, hele, ono to je asi lepší, když si v tom kraji a v tomto městečku lidé spoustu věcí dělají sami, nebudem se jim do toho plést. A tím by došlo k jakémusi smíru, k jakémusi vyrovnání toho centralistického mocenského pojetí a toho, že lidi tam, kde bydlí, vědí nejlépe, co je dělat. A ta věc by mohla vyústit v hladké přistání, protože jasné je, že naše společnost, stejně jako ostatní západní společnosti, musí pokusit, a já doufám, že se to podaří, hladce přistát z doby a představ o nadbytku do doby dostatku. A ta doba dostatku, to je to, co ti obyčejní lidé si mohou pokusit a řekl bych i úspěšně, obstarat sami a stát se z toho může poučit a říct, hele, oni to dělají dobře, ve skutečnosti nám nedělají problémy, naopak odebírají nám problémy. Proč by se na to netolerovali? Kdyby měli tuhletu lidskou velikost, ti, kteří nám vládnou, a i svůj vlastní zájem, tak z toho může být docela konstruktivní soužití. Když ne, tak ta paralelní společnost postupně nahradí tu dnes ještě oficiální společnost.
0: Co mě poradíte, pane doktore, kdybych se chtěl vašimi slovy řečeno odebrat mimo systém?
1: Začněte se, a to, jako proč vám to říkám, začněte se informovat v paralelním informačním systému. Ten už existuje, ten je velmi dobře vyvinutý, vy to děláte, že? Takže to není nic nového. Zároveň ve všech možnostech, ve všech otázkách, které se týkají vašeho všedního dne, přemýšlejte o tom, musím jít tou cestou, kterou mi nabízí systém, to znamená, musím všecko dělat elektronicky, musím všecko dělat co možná nejrychleji, nebylo by lepší pro mě i pro ostatní a pro tuhletu společnost, abych se více stýkal s lidmi z očí do očí, face to face, To znamená, elementy specificky pro váš život, váš životní styl, elementy toho, co ten systém od vás nechce.

0: chce, systém od vás chce rychlost, globalizaci, nadnárodnost, nepřímé vztahy. Dělejte pravý opak. A to si může každý přeložit do svého vlastního života. Někdo to může dělat lépe, někdo to může dělat méně lépe, ale každý má šanci žít alternativní život. A tím, že se složí ty tisíce a statisíce jiných rozhodnutí, než nám vnucuje systém, tak vzniká, ačkoliv si to ten konkrétní člověk a ani ten druhý neuvěruje, vzniká paralelní a žije paralelní společnost. O to jde, to je třeba dělat.
1: No,
0: já jenom ještě bych řekl, podívejte se na YouTube a zadejte si tam společnost, diagnóza a řešení, ani tam neříkejte robejšek, a objeví se vám krátký 18-minutový film, kde je tohleto nastíněno ve velmi předžvíkané podobě.
1: Přemýšlím nad tím, co před časem nám říkalo naše ministerstvo vnitra, že když se budu chovat nesystémově, tak se mnou bude započat dvoucestný dialog.
0: Ono je to nesystémově, co to znamená nesystémově. Tady nic z toho, co ti lidé dneska už dělají, tím, že se starají o svoje problémy a zajišťují si topení a zajišťují si čerstvá vajíčka a tak dále, nic z toho není pod zákonem. To znamená, to jsou věci, ty lidi si najdou svoji cestu, jako si ji našli v komunistické diktatuře, najdou si ji a jdou si tou cestou. Co se na tom dá trestat, nevím, ale to je to podstatné, aby se lidé všude, kde to jde, bez jakékoliv provokace, nemusí se chodit na barikády, aby začali měnit tuhle tu společnost k lepšímu i v zájmu těch, kteří vládnou, jak jsem před chvilkou rozvedl. Vy se usmíváte, tak to je úplně.
1: Ne, já přemýšlím o své roli.
0: Ano.
1: Protože vám můžu říct ze svojí hluboké zkušenosti, ve chvíli, kdy budete chtít udělat centimetr, jediný centimetr, třeba se jenom pokusíte, aby veřejnoprávní televize byla o centimetr transparentnější. Já jsem se o to jenom pokusil. Mm. Jenom pokusil. Mm. Tady se o to pokouším, o tom, co mluvíte 4 roky, v XTV skoro 6. A pane doktore, protáhli mě takovou špínu za to. Mm. A víte, co je nejjednodušší? Já, když budu mluvit s Petrem Robejškem, s kýmkoliv, jakmile tam budou zaznívat věci, které nejsou systémové, a já to cítím denodenně, abyste tomu rozuměli. Denodenně.
0: Představit, no.
1: Tak v tu chvíli jsem proruský troll, šváb, a vyslechnete si o sobě tolik věcí, že proto já se usmívám, protože se to snažím brát na sebe a vůbec tady nepláču. Já jsem si tu cestu zvolil a vleču sebou, ještě jsem do toho zavlekl dalších 8 lidí, kteří tím trpí, tak chci upozornit jenom na to, že to není vždycky tak jednoduché.
0: Proč ten Facebook čtete, kde vás tahnou špínou? Proč se o to staráte? My si musíme uvědomit, že ty sítě, já vím, že to je pro vás profesionálně nutné, no ale pak musíme tu špínu snést, ale sociální sítě zvětšují dojem významnosti některých věcí. Teďko nemluvím o tom právním, já teďko myslím o tom, co jste říkal, nějaká hate speech a všechny tyhle ty záležitosti. Když tohleto, od tohoto odhlédnete nebo řeknete si, jo, to jsem si zvolil, tak to je, s tím musím žít, tak můžete svoji práci dělat dál. Teď.
1: Ale já nemluvím vůbec o Facebooku.
0: No.
1: Já mám spoustu věcí, o kterých tady nemůžu mluvit nebo nemůžu prokázat. Hmm. Třeba o tom, jak důsledně jsem profízlovaný. Hmm. Já vím pozitivně, že už delší dobu mám odposlouchávaný telefon. A různý jiný věci, a teď, kdybych to tady říkal, tak bych říkal, on se tam s tím mám chudák. Hmm. Proto já to nikdy tady neříkám. Ale říkám, že ta cesta je těžká.
0: Ano, jistě vy jste v exponované pozici, jak jste správně řekl, zvolil jste si ji a historicky viděno, vám to bude přičnou velmi k dobru, budete prostě patřit k těm, o kterých se bude mluvit pozitivně a s úctou. Že to je těžké, o tom nepochybuji a vaše angažmá také proto velmi obdivuji, ale fakticky ten obyčejný člověk si může tu svoji žádoucí Ne kriminální, ne protistátní. Lepší společnost, může si ji žít dnes a denně a lidé to dělají. No, to ano, znamená, to jo, a bude jich to dělat stále víc, čím větší bude nouze v nejširším slova smyslu, které jsou vystaveni.
1: A ve chvíli, když něco řeknu, podívejte, co píše pan Vendelín, hlavně se nerozbreč, sranda. Jo, ale tak bereme. Tak, Karel Mrazík posílá 2 kila, píše, dobrý, děkuji vám, Xavere, za tohoto hosta. Škoda, že jeho myšlenky a texty nelze tesat na nebe. To je ale obrat krásný, pane Robejšku, co?
0: Na nebe se tesají jiné věci.
1: Aby nebyly míjeny, hodně sil a zdraví oběma, tak pane Mrazíku, děkuju. Ještě hezky se jmenuje Mrazík, že? Jiřka píše, díky za skvělého hosta. Pane Robejšku, jakou dáváte šanci EU? Myslíte si, že Evropská unie přežije nebo se změní v závorce, což by měla, anebo zanikne? Maďarsko, zdá se, v EU dlouho nebude a ostatní. A já dodávám ještě drobnost, že jsem zaregistroval, že na britských ostrovech už je nějaká síla, která říká, pojďme se zavčas vrátit do Evropské unie. Tak teď to všechno vezměte, promiňte, jenom cinkla SMS.
0: Víte, my jsme o tom mluvili, že jsme byli naposledy spolu v tom krátkém rozhovoru, to je asi tak měsíc, tak jsme hovořili o tom, že Evropská unie byla velký, atraktivní sen poválečné doby, kterého se ale bohužel zmocnili byrokraté a ta oligarchie, o které jsme hovořili, to je automatismus, to je fyzika moci. My tohleto si musíme uvědomit, že tady nejde o lidi, kteří jsou sami o sobě zloduši. To jsou ti, kteří se nalézají na pozici, která jim přináší výhody a oni ty výhody využijí. Samozřejmě, že je využijí, dokud je nebudeme kontrolovat tak, že si to nedovolí. A protože Evropská unie, nejenom ona, prostě ty instituce reprezentativní demokracie se postupně z té možnosti je kontrolovat vyčleňují a my to trpíme a nesnažíme si řešit si problémy sami, vzniká dysfunkční model, který potom se na svých vlastních rozporech a protiřečivostech nakonec dovede, ať už tedy k rozpadu, k rozpůlení, k dekompozici. Já bych si přál, aby ta dekompozice byla jakž takž koordinovaná, aby to nebyl velký crash, který by byl taky představitelný třeba v souvislosti s velmi masivním rozpadem, ve smyslu masivní důsledky rozpadu evropské měny a potažmo z toho tedy rozpad Evropské unie. Nepřál bych si to, protože to zase, to škodí Evropě, to škodí každému obyčejnému člověku víc než těm, kteří v Evropě vládnou, ale faktem je, že ta instituce se přežila. Ta bohužel nefunguje, neplní to, co by měla, nedokázala vyřešit problémy, jako je třeba společná evropská energetická politika. Dávno už předtím, než co se děje dneska, když si vzpomeneme na infrastrukturní projekty, jako bylo třeba Nabucco. Nagooglujte si to, podívejte se, co se stalo s Nabuckem, jaké to byly plány a co z nich zbylo.
1: Udělám s dovolením samostatně doma. Vláda není o tom, jak rychle dokáže rozemlít živé lidi na prach, ale o tom, jak dlouho je dokáže mlít, tady někdo píše Vendelín. No. Chcete k tomu?
0: Ne, já myslím, že to je takové jako, já nevím, formulace zoufalství.
1: Pane Robejšku, tím, že Německo chce v uvozovkách napumpovat vlastní ekonomiku plus cesta Scholze do Číny, vyslalo tím jasný signál v uvozovkách, že v EU si bude vždycky dělat svou politiku a role ostatních zemí je podružná. Nebo podružná se ptá, jako jestli to tak je.
0: Vždycky hráli v Evropě první housle Francouzi, Němci, Britové. Vždycky hráli první housle, logicky, protože jsou to nejsilnější mocnosti. Hrají i dneska a budou jí hrát i v budoucnosti. S tím se prostě musíme smířit a hlavně ale musíme podle toho jednat. Znamená, naše politika musí reagovat na to, že tady existuje určitá mocenská konstelace a hledat cesty, jak přesto prosadit vlastní národní zájmy. Že to nedělá dost úspěšně, jiná věc, ale že by to měla dělat, je podle mého názoru naprosto jasné. A ostatně, když se podíváte na země, jako je Dánsko nebo Holandsko, ty si to s tou malostí poradili docela dobře, lépe než mě.
1: Co je to ten národní zájem v očích Petra Robejška? To určitě nebude to samé, co v očích Petra Fialy.
0: No, co asi ne, já do jeho očí nevidím, ale víte, národní zájem se pozná podle toho, jak politika v každém konkrétním okamžiku v otázkách, které se týkají národního zájmu, to znamená něco, co je zaměřené mezinárodně, jak politika v každém okamžiku rozhoduje. To znamená, je to případ od případu. Třeba dnes by nebylo v českém národním zájmu přijmout euro. Byly doby, kdy bylo představitelné, že by to mohlo být v českém národním zájmu. Ale dneska určitě by to v národním zájmu nebylo. To znamená, ta témata jsou témata každodenní politiky a to, jestli vláda sleduje národní zájem nebo ne, se pozná podle toho, jak na ta témata a na ty výzvy odpovídá.
1: Dobře, existuje tady, pane Robejšku, ještě vůbec nějaký hmatatelný, jasný, pojmenovatelný, definovatelný národní zájem, protože...
0: Národní zájem je sloužit svému národu, znamená první
1: teorie.
0: Úloha. Není to, no ne, dobře, vy ode mě chcete definici, ta definice zní takhle. Ne, vláda byla, každá vláda v každé zemi byla nejpozději od Hobse, od prostě společenské smlouvy, je volená proto, aby se snažila co nejvíce prospět vlastním občanům. To není teorie, to je prostě takhle se definuje národní zájem, a který se potom operacionalizuje, jak se říká, zná, převádí do praxe v konkrétních otázkách. To znamená, moje úloha jako ministerského předsedy je sloužit národním zájmům mé země, lidem, kteří tady žijí, kteří se účastnili na volbách, ani ne těm, kteří mě, všem, kteří mě zvolili, nebo těm, kteří tady žijí, a jejich potomkům, a dělám proto to nejlepší. A nechám samozřejmě ze sebou mluvit a i se kritizovat, jestli to, co dělám, je opravdu v národním zájmu. Ale to patří k normální politické diskuzi, to je řekněme hygiena politického procesu. A pak se vykrystalizuje, co je, jestli v otázce, dejme tomu euro, ano nebo ne, co je v národním zájmu a co není v národním zájmu.
1: Já těm lidem ovšem nevěřím, že to, co dělají, vůbec to ani nevidím, že by dělali něco. Já vidím, že pan Rakušan, paní Pekarová, pan Fiala, často vidím, že jednají v zájmu Ukrajiny, což je chválihodné ve chvíli, kdy jsou napadeni jinou zemí, jasně, ale já vůbec nevidím nic, co by dělali pro naše občany. A to vidím spíš naopak.
0: My jsme si ale už řekli, že...
1: A neměl by jim to někdo říct, že jsme tady my a že máme nějaké zájmy?
0: Jo, ano, jistě, oni by to měli vidět samé, oni to nejspíš vědí. My si musíme jenom uvědomit, že pro toho politika v tom nejvyšším patře politiky se staví celá paleta možností, jak reagovat na otázku X. A bohužel je to tak, ale ještě jednou opakuji, to je svrchovaně lidské a je třeba proti tomu postupovat tím, že ti politici budou spíše kontrolovatelní a postižitelní, než doposud jsou. Ale je svrchovaně lidské, že ten, který se potom rozhoduje pro to, nebo to, nebo to, tak se rozhoduje spíše podle zájmu svojí strany, podle svých vlastních zájmů, než podle zájmů těch, kteří jsou, tak říkajíc, daleko. Daleko jsou příští volby, daleko jsou občané někde v horní, dolní. To je fyzika moci, to je normální, racionální projev typu člověk. A s tím musíme zacházet. My se to, že se nad tím budeme pobuřovat a reptat v hospodě, nestačí. My se musíme snažit dělat co možná nejvíc pro to, abychom se to, co můžeme, o to se postarali sami a zároveň, abychom změnili politický systém tím směrem, který tu kontrolovatelnost a postižitelnost politiků spíše zajišťuje. Abychom jim, a teď to neříkám ironicky, abychom jim pomáhali uvědomit si, proč jsou zvoleni a co to je národní zájem. A ještě jednou, to neříkám ironicky, protože ten člověk, který je ve vysoké politice, se logicky ex definitionem odcizuje od toho normálního světa. My mu to musíme připomínat tou či onou formou a opravdu mu pomáhat, aby pochopil. Ano, Czechia first.
1: Řeknu Česko na prvním

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola. To je,
1: říkám jinak, jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: energie?
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopný, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně po ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
2: Hraje vám Radio Xaver.
0: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, a v dolarech a bůh ví, v
3: librách,
0: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
3: Ano.
0: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
3: ano.
0: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
0: koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
0: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem 1000 vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
0: Jasně.
3: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Úvod. Já potřebuji žít v rovnováze, takže mám úctu k paní de Falco a úctu k jejímu právu mýlit se. V dobách, kdy to pro mě bylo těžké a má mysl plula v temnotách, mi pomáhal tento anděl jako nositel čistého vědomí. Odříkává s klidem v hlase manažer v dobře padnoucím obleku s pestrobarevnou svíčkou a bílým svícnem v ruce. Následuje hluboká úklona podle buddhistických tradic. Rozhodné kroky směrem k hlavní prokurátorce Gracielde Falco Haldilman, která si svícen se soškou rozpačitě přebírá. Rozpačitě možná proto, že dárcem je člověk, kterého soudcům navrhla zavřít na 5 let do vězení, bývalý šéf Mostecké uhelné společnosti Antonín Koláček. Píše se 4. července 2014 a právě probíhá poslední den soudního přelíčení ve švýcarské Belinconě. Ve vcelku poklidném švýcarském městečku zhruba velkém jako Mělník s asi 20 tisíci obyvatel, které je ale nyní pod drobnohledem všech českých médií. Probíhá tu totiž soud s bývalými manažery Mostecké uhelné společnosti, firmy, kterou média označují za naprosto ukázkový případ nepovedené a podezřelé privatizace z období divokých 90. let. Čeští ex-manažeři Mostecké uhelné čelí ve Švýcarsku soudu kvůli finančním machinacím, píší v květnu roku 2013 na titulních stranách české deníky. Švýcarské soudy 6 let pracovaly na tom, aby rozpletly složitý pletenec vztahů. Výsledek? Zablokovaných 13,9 miliard korun a počátek několik měsíců táhnoucích se soudních přelíčení. Většina obžalovaných se jich účastní osobně. Soudní palác v Belinconě vypadá navenek jako mírně zastaralá budova středně velké základní školy. Sem se sjíždějí hlavní aktéři soudu, kteří se před trojicí soudců snaží vysvětlit kompletní příběh Mostecké uhelné. Vysvětlit příběh a obhájit sami sebe. Nás nezajímá, že u vás v České republice případ vyšetřují, peníze se praly u nás ve Švýcarsku, zní autentická věta švýcarské prokurátorky. V říjnu toho samého roku soud vyhlašuje verdikt. Nervozita se stupňuje, ale jsem připraven na jakýkoliv rozsudek. Připravoval jsem se meditací, chodil jsem po místních kopcích, bubnoval jsem a cvičil, tančil, oznamuje s naprostou vážností hloučku novinářů Antonín Koláček. Výsledek je ovšem ten, že důvod k bubnování a tancování má nakonec soudce Jean-Luc Becker a možná také švýcarská národní pokladna. Soudní síní zní nekompromisní slova. Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký, Jacques de Grotte a Marek Čmejla způsobili několika miliardovou škodu českému státu. Oznamuje soudce a způsobuje tím jednu z největších českých soudních mediálních senzací třetího milénia. O chvilku později následuje výčet trestů. Kromě vysokých pokut soudce mezi některé z obviněných rozdal celkem přes 15 let vězení natvrdo. Tím ale příběh nekončí. Švýcarským soudům trvá dlouhý půl rok, než odsouzeným manažerům zašle odůvodnění rozsudku, který nad nimi vynesl. K tomu přichází další překvapivá skutečnost. Text je psaný francouzsky a má stovky stran. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby lhůta na odvolání nebyla 30 dní. Sedím v křesle před televizí a sleduji evidentně zaskočené obličeje manažerů, jak si v hlavním bloku televizních zpráv stěžují na to, že jejich překladatelé nestihnou text přeložit, natož aby si jej advokáti stihli nastudovat. Nakonec se to chlapcům přece jen povedlo. Ale mě a dokonce i řadu kolegů novinářů poprvé napadlo, nic není černobílé, možná je to celé trochu jinak. Opravdu se mohlo stát, aby si parta chytrých kravaťáků na začátku 90. let naplánovala, jak postupně ilegálně a nevýhodně pro stát ovládnout hnědouhelné doly? A kdo to dovolil? Pokud to tak skutečně bylo, opravdu se dopustili něčeho, co české zákony zakazují? Proč to tedy dávno před švýcarským soudem nerozklíčovaly soudy u nás? Kde se před soudem vzal člověk jménem Jacques de Grotte? Komu vlastně vznikla škoda? Jak vysoká? A kdo ji zaplatí? Podobných otázek jsem si v úvodu pokládal desítky. Tedy začínám se zajímat o okolnosti případu, zatím ještě bez ambice, že by z toho mohl vzejít ucelený knižní tvar. Pročetl jsem snad všechny internetové články, které se o případu Mostecké uhelné byť jen krátce zmínily. Otázek ale neubývalo, naopak. Postupem času jsem zjistil, že nevyjasněných okolností je čím dál víc. A tak scháním telefonní čísla a mailové adresy všech tehdejších a vlastně i současných aktérů. Protože případ Mostecká uhelná ještě stále žije. Celá ta uhelná story mě spolkla natolik, že jsem si začal všechno postupně sepisovat a ukládat.
Nakonec se ukázalo, že příběh Mostecké uhelné by stál za zpracování. Zasloužil by si poskládat jednotlivá fakta do řady a umožnit každému, aby si udělal vlastní názor. Na první pohled nemusí být sled událostí v letech 1993 po současnost nijak zajímavým tématem. Jenže čím víc jsem se začal zajímat o okolnosti a důsledky některých takzvaných privatizací, pochopil jsem, jak dráždivým tématem to může být pro každého člověka, který se zajímá o chod a okolnosti veřejných věcí v ekonomických, politických a zejména mediálních souvislostech. Mimořádná story Mostecké uhelné je v pravém smyslu slova scénářem filmového thrilleru, kde nechybí žádný z atributů dobrého hollywoodského scénáře. Nebál bych se říct, že vedle příběhu s názvem Mostecká uhelná je Mlčení jehňátek četnickou humoreskou, vyrobenou v televizním studiu Brno. Velmi rád bych pod další řádky této knihy napsal dovětek Takhle to skutečně bylo, ale ne úplně všechny informace se mi podařilo prověřit. Ne všichni, které jsem požádal o stanovisko či rozhovor, vyhověli. Troufám si ale říct, že v této knize se v zásadě velmi blížíme k pravdivému popisu událostí. Kauzu Mostecké uhelné, ve které se z tunelování a podvodného ovládnutí společnosti bývalí manažeři a vlastníci dolů zodpovídají od roku 2012 i poté, co bylo v minulosti již třikrát vyšetřování otevřeno a vždy zastaveno, chce olomoucké vrchní státní zastupitelství uzavřít zhruba v polovině letoška. Žalobci se původně domnívali, že by kauzu mohli dokončit do konce loňského roku. Brzdí je i překlad obrovského množství materiálů ze Švýcarska. Zní krátká zpráva na páté straně Hospodářských novin. Píše se 5. února 2015. Už je to přes 20 let, co na základě rozhodnutí vlády vzniká akciová společnost s názvem Mostecká uhelná společnost. Tehdy se začal psát příběh, který má dnes takřka nadnárodní význam a dodnes hýbe politickým zákulisím. A to přesto, že pomyslná mozaika vztahů, událostí a okolností je i po dlouhých letech nekompletní. Což je škoda. Vždyť ona pověstná privatizace Mostecké uhelné je prakticky součást českých dějin. Ledacos napovídá o tom, jak komplikovaný může být v zemích bývalého sovětského bloku přechod ze státního do soukromého vlastnictví. A možná také o tom, jak jsou politici a do velké míry i média ochotní kvůli senzaci znásilňovat fakta. Jestli se některý z mnoha kontroverzních porevolučních podnikatelských příběhů zaslouží důkladnou péči a pečlivou práci s daty, pak rozhodně příběh o převzetí Mostecké uhelné. Z jejich dnes již bývalých vládců jsou veřejně známé osobnosti, které vídáme na televizních obrazovkách a předních stranách novin. Není to sice zrovna ten druh mediální pozornosti, o kterou by kdokoliv z nás stál, přesto je, myslím si, v zájmu veřejnosti, aby celá uhelná story dostala to, co si zaslouží. Snahu o nalezení pravdy. Nebo alespoň podklady, podle kterých si každý čtenář udělá vlastní názor. Hodně jsem o celém případu přemýšlel. Vždyť přeci každé manažerské a politické rozhodnutí musí mít nějaký důvod. Co vedlo aktéry k některým rozhodnutím? Z čeho se vlastně ti chlapíci z Mostecké uhelné před soudem zpovídají? Kradli? Pokud ano, co je k tomu vedlo? Pokud nekradli a nepodváděli, proč skončili před soudem? Bylo vše v pořádku a jen se to nedaří mediálně a politicky vysvětlit? Kteří čeští politici byli u případných chyb, které jsou dnes propírány soudem? A proč vlastně celé to soudní divadlo? To je ten zlomek otázek, ke kterým se selským rozumem dobereme velmi snadno. Těch otázek jsou ale v celém případu desítky, možná stovky. A protože se mi stále častěji v úvahách objevovalo slovo proč v různých souvislostech, pokouším se kauzu Mostecké uhelné chronologicky zachytit. Vycházím přitom z veřejně dostupných informací a vyjádření jednotlivých protagonistů. V době mého pátrání soudy za celým příběhem ještě stále neudělali poslední tečku. A to jak české, tak ty švýcarské. Některá rozhodnutí již padla, byť zatím nepravomocně. O tom později. Minimálně ve Švýcarsku odešli od soudu aktéři kauzy s verdiktem vinen. Tresty odnětí svobody, zabavené majetky v hodnotách miliard korun. Jak jen k něčemu takovému mohlo vlastně dojít? Abychom si udělali opravdu hodnověrný obrázek, musíme se vrátit v čase hodně zpět a postupně si vysvětlovat okolnosti. Prokoušeme se časem až do současnosti, kde příběh možná zůstane smírně po otevřeným koncem. Nás ale zajímá dobové pozadí a to, co se dělo v době, kdy to celé vznikalo.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: K rukám vážených pánů pana Luboše Xavera Veselého a pana Petra Holce se službou 24/7. Adresa ohlašovna Vilzanova 10.
2: To je moc dobře.
1: 120.00 Praha 2. Dovolte mi, abych ohlásil, tím upozornil na moji vlastní zkušenost s pokleslou a nekorektní zábavou během volnočasové aktivity v části mojí rodiny. Včera, v sobotu, jsem byl pozván na krásné rodinné odpolední a večerní posezení s grilováním. Sezvání realizoval pan, a teď je tady plné jméno, bytem a tak dále, ať to nemusíme pípat, Praha 4, jo, se svojí přítelkyní Terezou H, bytem tamtéž. Matkou jejich 3,5letého syna. Je zároveň i sestrou 14letého Adama. Jo? Oba nezletilí byli přítomní té nakonec nepřející taškařici. Setkání se zúčastnila i matka prvně jmenovaného, paní Olga, příjmení nečtu, jo? Majitelka domu. Domu se zahradou a bytem tam.
2: Ale to je zkušený jazyk, ne?
1: Co? To je vidět, to musí být vyšetřovatel bývalý, jo? Bytem tam tež. Dále se zúčastnil i Hájkův bratranec. Dále se zúčastnil i bratranec Šimon bytem poblíže a ještě já s manželkou. Setkání mimo jiné provázela pokleslá zábava na účet celého našeho politického vládního vedení, energií, ne naší války a také komunity LGBT+, včetně nebinárních našich menšinových spolupčanů. Toho mě bylo líto. Vše s tím, že se jedná o neznalost, by se možná tak nějak dalo překonat. Ovšem neodpustitelné bylo, když se účastníci bavili na účet našich vrcholných politiků, paní Markéty Adamové Pekarové a pana Milouše Vystrčila. Setkal jsem se s nekonstruktivní kritikou, posměšky, šprťouchlaty a zdehonestováním jejich slov pravdy, jejich myšlenek.
2: To je nechutný.
1: Nechutný. Zvláště k oběma předsedům je takové neuctivé jednání neodpustitelné, nekorektní. Je zapotřebí vše i hned řešit, být bdělý, aby se chování zastavilo a neopakovalo. A ještě to pokračuje tady popisem těch událostí, jo, to potom dáme do přílohy, pane Holče, jo. A přiznávám, že já svůj díl ostudy na svých bedrech nedokázal jsem aktuálně zajistit nesympatie a ani na místě nepopřel sympatie mojí ženy s těmi ubohými zpátečníky. Omlouvám se, špatně jí vedu. Příště se to nestane, to si ještě odskáče. Poznámka. Chybí mi ty roztomilé, malé, zeleňoučké mandarinky plné zrnek, také ty sladoučké a dozrávané kubánské pomerančíky. To nechápu. S pozdravem světu mír, pan plné jméno, přechodně bytem, jo, Praha 10, velikost nohy 45, někdy i 46 píše. Takhle má vypadat, pane Holče, no, kvalitní udání.
2: Tomuhle se říká sebebonz neboli autobonz. A já jsem rád, že jsme s tou ohlašovnou takhle uspěli hned na poprvé, když jsme ji tady otevřeli.
1: Toto není jediný.
2: Já vím, já teda musím říct jenom, já jsem to uložil do archivu samozřejmě, udělal jsem záznam, že to přišlo. A musím říct, poslal jsem to dál ministru vnitra Rakušanovi i Redlovi. Já teď vlastně nevím, který z nich je ministr vnitra úplně. Tam podle trošku zmatení teď, ne? Víte, kdo to je teď?
1: No, něco jsem sledoval.
2: Ale cítil jsem povinnost to poslat dál na vyšší místa, ne?
1: Děláte to dobře, akorát mě tady chybí dvě věci. Číslo jednací a vyřizuje holec.
2: To je ale v záznamu. To tam je.
1: Takže už máme do sbírky asi čtvrtý udání.
2: Máme a pozval jsem dokonce autory tady na osobní pohovor. Tam bych byl rád, abyste byl u toho.
1: No, já budu zapisovat.
2: A že bychom je podchytili, protože jsou talentovaní. Tohle je napsaný krásným jazykem. A že, že bychom s nimi mohli pracovat dál, ne?
1: Zejména být ten tam tež. Já miluju policejní jazyk.
2: Jo, to je lirika.
1: Když jsou takový ty... A všimněte si, že třeba Šlachta, plukovník, tím někdy mluví v tom civilním životě.
2: No tak to neodpářete
1: od sebe. To neodpářete, jo. A to jsou takový ty typický šel k oknu za účelem, aby je zavřel.
2: Jo.
1: A když jim řeknete, nemůžete tam napsat šel a zavřel okno, tak to ne, takhle...
2: To není ono.
1: To není ono.
2: Jo.
1: Takhle to má ten... Bytem tamtéž, jo, a prosím vás, nebojte se ohlašovat, přátelé, je tady taková hezká nová doba.
2: Jasně.
1: Všiml jste si, pane Holče, že já jsem na to změnil účes?
2: Moc vám to sluší, je to dobrý.
1: To je na Klementa Gottwalda, to jsem odkoukal od vás. A tak stylově prostě.
2: Je to fajn, že jdete do sebe.
1: No.
2: Minule jste mi záviděl ty boty, sice jste neznal úplně jejich správný název, ale jsem rád, že děláte jako do mody a do vizáže. Jak jste říkal, že mám meltonky.
1: Jo, meltonky!
2: A vy nevíte, jak vypadají meltonky, ale to nevadí.
1: Víte co, já to fakt nevím, ale takrát to používám, to je tak hezký slovo, já říkám meltonky
2: ale
1: všemu.
2: U vás to nejsou meltonky, ne? Vy znáte spoustu slov takových pěkných a rád je používáte různě.
1: Vixlajvant, šlamperaj,
2: jo.
1: Miluju. Šmucich, že něco. A co jsou to teda ty meltonky?
2: A to jsou takový jiný boty.
1: Jaký?
2: Byste musel teď obrázek ukázat. No.
1: Jo.
2: Ale...
1: No nebyly to náhodou boty na bruslení? Meltonky?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak to byly...
2: Teď je vidět, že jste nikdy nebrusil na rybníku jako
1: tak to, kluk. To byste koukal, kolik já jsem to nabrusil. Ale tak komisňáky ještě byly.
2: Tak to asi máte od někať vy nějaký svojí zkušenosti.
1: Pane Holče, meltonky, komisňáky, slamáky, důchodky a pičutky.
2: Pičutky?
1: No.
2: Tak to věřím, že to jste se nanosil asi.
1: No, vy nevíte, co je pičutka?
2: Ne.
1: Bota?
2: Ne.
1: Takový ty černý navlíkací s tím bílým okrajem?
2: Nevím.
1: Vy jste jako...
2: Pičutky jsem nenosil.
1: Ne?
2: Může to být z jednoho důvodu, prostýho, jo?
1: Vy jste z lepší rodiny.
2: Že nejsem...
1: Co nejste? No to každýho v pubertě potkali pičutky boty, ty se nosili v letě, takový hadrový.
2: Ještě jednou, odkud jste?
1: Ale co, odkud jste? Vy snad soudíte podle toho, odkud se mnou, jaké jsem rasy, nebo vyznání.
2: Hned.
1: No tak, pane.
2: Já jsem ras. Strašný.
1: Ale to vy to fakt slyšíte poprvé? Ne.
2: Pičutky? Hmm? No opravdu.
1: A slamáky?
2: No slamáky, jo, ale pičutky.
1: Jak vám to mám popsat? Černá, hadrová, lagericová bota, taková prostě nekvalitní.
2: Ale já jsem jí nenosil hadrový boty, musím říct teda.
1: Tak slamáky byly hadrový, ne?
2: Jo, ale úplně hadrový boty.
1: No tak
2: ne, to... Nenosil jsi jenom hadr jako kolem nohy?
1: Ne, ale nezlehčujte to.
2: No, tak já jsem... Můžete pocházet ze skromných poměrů?
1: Já pocházím...
2: A vypracoval jste se?
1: Ze skromných poměrů a teprve nedávno jsem se do nich vrátil.
2: Jo?
1: Ne, my pocházím z lepší rodiny, jako vy, taky jako vy, ale,
2: no, dobře.
1: Ale toto každý chtěl nosit v létě.
2: Vážně?
1: Hmm. Aha. A překvapím, že to neznáte. Měli tam takový, jako takový kus černé jakoby gumy, aby byl natahovací, nevíte?
2: Přineste je příště do...
1: Já je nemám, tak to mluvím o roce 82, ale depa, chodím bosej. Od té doby, co mě zdražili ten plyn.
2: Jo. No a teď já čekám, jak to ty udání posílám na vyšší místa, že to cinkne, ne? Že přijde nějaký odvítka.
1: 100%. No odvítka, to přijde od Redla.
2: No tak, tam je to Vítek je Redl, ne vlastně? Nebo Redl je Vítek, já fakt už nevím.
1: No.
2: Vyznáte se v tom, víte,
1: kdo
2: je kdo?
1: Já se vůbec nevyznám a hlavně se nevyznám v tom, jak zbaběle se včera zachoval ten Fiala Fialovič.
2: To já, jo, ale víte co, to už je normálně hromada lží a dneska jim do toho hodila vidle i, já bych řekl, jejich spojenkyně nebo podporovatelka Bradáčová. Protože Fiala jaksi souknul před národ, jak on to poslední dobou rád dělá, řekl teda, nejde pokračuje, protože se hrál pozitivní roli v kauze Dozimetr, což už samo o sobě byl skvělý vtip, nemůže vám ale říct, jakou. A dneska Bradáčová, která to celý dozoruje, tu kauzu, tak řekla, Hele, ne, ne, ne, tam já o tom nic nevím, že by tam se hrál. Dneska to řekla v televizi. Já nevím o tom nic, že by tam se hrál pozitivní roli. Tak jak se nám to hroutí, ne, trochu?

0: jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to?
1: No, je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak tohle já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Posloucháte Radio Xaver.
0: Končím.

0: Právě teď začíná další díl Galerie Slávy a s námi sedí ve studiu nad andělem muž, o kterém jsem si myslel, že to vím hodně, ale nevěděl jsem třeba, že se narodil v Buštěhradě. Myslel jsem vždycky, že na Žižkově. Vítám tě, Jirko Krampole, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak to, že ses nenarodil na Žižkově, když to pořád slyším, jaký jsi Žižkovák?
1: No, my jsme bydleli v Praze, na Vinohradech, ale byli jsme na dovolený u tety v Buštěhradě. No, na maminku to přišlo, tak jsem se narodil v Buštěhradě.
0: V Buštěhradě, ale stále jste byli Pražáci, předpokládám. Takže v tom nebyl nějaký trik, že by maminka jela rodit do Buštěhradu?
1: Ne. Jako, že by to bylo sice kdysi královský město Buštěhrad.
0: Jo.
1: No, to bylo slavné město, ale v té době už ne. Ale jinak, jako co se týče Buštěhradu, tak Buštěhrad je význačný tím, že v okolí Buštěhradu je nejvíc udavačů vůbec v republice. Ale to si nepočkej, to není vtip. Já jsem se dozvěděl od policajtů, když jsme točili jeden seriál policejní, že každý kraj má nějakou negaci. Že třeba největší lakoty jsou na Opavsku. Jo. Rozumíš?
0: Rozumím, ale nevěřím tomu.
1: No ne, já znám spoustu lidí, kteří vůbec žádný lakoty nejsou, právě naopak. Jo. Ale no, že všude je nějaká negace. No pravda je, že tam na tom, v tom Buštěhradě, jestli to můžu do tohle začlenit, jak mě udali, tak to prostě, to je strašně krásný. Dostal jsem takový papír z Buštěhradu, tehdy ještě z Národního výboru. Tím jsem se znal s tím starostou, protože jsem jezdil do Buštěhradu na tenis. Tam je hezký tenis. A ty lidi z toho tenisu, ty byli prýma. Dostavte se na Národní výbor. Je nutné, abyste zaplatil pokutu 1000 korun za znečištění a odkládání odpadu v Buštěhradu do kontejneru. Já jsem říkal, jako co to je prostě podepsán, já nevím, jak se jmenuje křestním jménem, ale jmenoval se Větvička. Tak jsem tam zavolal toho starostu, povídám, prosím tě, co to je za blbost. Tak jsem tam přijel. A říkám, prosím vás, za co mám zaplatit 1000 korun? No vy jste znečistě, tady je hlášení.
0: Je hlášení, jasně.
1: Jedna paní tady s jedním pánem o vás říkali, že vás viděli, jak jste přivez několik pytlů odpadu a dal to tady do kontejneru. Já jsem říkal, tak podívejte, jednak bydlím na Okoři. Máme 2 kontejnery. A věci, které jsou jako organického původu, tak ty spálíme. Takže já nemám nejmenší důvod, proč já bych dával do pytlu věci a vozil to do Buštěhradu. No prostě ta paní to povídala. Já povídám, no tak to je dobrý. Jo, prosím vás, když už tady jsem, je to pravda, prý jste zabil tchýni. Říkal, jak jsem zabil tchýni? A povídám, no na Okoři o vás říkali, že jste zabil tchýni. Co to je za blbost? Já povídám, no to je stejná blbost, jako že já jsem přivez jako do kontejneru nějaký pytle s odpadem. Tak mě to jako, jsem to pustil z hlavy, no a chodil jsem tam do takového krámku, kde měli diapotraviny, biopotraviny, takový, a takový prostě věci, které jinde neměli, akorát tam. A ta paní byla taková informátorka, já povídám, prosím, někdo takováhle kravina, povídá, to jsou ty lidi, co bydlejí u samoobsluhy, všimněte si, že oni jsou od rána do večera ve okně a mají snad zesilovače v uších a poslouchají, co se kde děje. Tak nakonec z toho vylezlo to, že na Okoři měl chatu vlastník Bedrna.
0: Ano.
1: A Bedrna přijel do Buštěhradu, dal si 2 piva a stál a čekal na někoho tam, nějakého známého, který tam něco zařizoval. A on jak se nudil, no tak si dal ty dvě lávové piva z té samoobsluhy. Když to pivo vypil, tak ho hodil do kontejneru. To bylo všechno. Ta baba zjistila, že nějaký herec,
0: jo, jasně,
1: Okoře hodil do kontejneru prostě něco. A z těch dvou lahvů, z těch prázdných flašek byly pytle odpadu.
0: Jasně.
1: A nejednalo se o krampola, ale o bednu.
0: Takže se ti potvrdila ta teorie, že na Buštěhradsku se udává.
1: Ano.
0: Tak. Hele, já jsem si moc krát říkal, Jirko, že když se narodí dítě v Praze, notabene v centru Prahy, na Vinohradech, na Žižkově, že nemůže prožít hezký dětství. Zkus mi to nějak vyvrátit.
1: Tak já jsem měl nejhezčí, nejkrásnější dětství a mládí na Žižkově. Já jsem teda, my jsme bydleli na Vinohradech, měli jsme krásný byt, měli jsme dokonce služku. Tatínek...
0: Vy jste měli služku?
1: No, tatínek udělal závratnou kariéru jako mladý kluk u Bati. V 27 letech už byl šéf aranžer u Bati pro střední Evropu, protože asi, když mu bylo 25, tak udělal výlohu ve Florencii a panu Baťovi se to dostalo do ruky. A řekl, kdo to dělal, oni říkali Tonda Krampol, tak mi ho sežeňte. No tak táta přijel a on z něj udělal šéf aranžera. No uplynulo strašně let a asi před, já nevím, 10 nebo 11 lety jsme s Milošem Schmidbergerem, mým kamarádem, naším kamarádem, fotografem a manažerem byli ve Zlíně a pozvala nás Baťovic rodina na večírek. Panu Baťovi bylo tehdy 89 let. A já tak jsem mu to vyprávil, tak mi dal medaily in memoria pro tatínka, takže jsem dostal od pana Bati medaily. Jako jo.
0: A k té služce, prosím tě, to mě zajímá. No.
1: A najednou prostě tatínek šel po ulici, bylo mu 28 let, upad, nikdo nevěděl, co to je. A zjistili skleroza multiplex v 28 letech. No a do toho přišla druhá světová válka, takže my jsme ze čtyřpokojového bytu se služkou mazali na Žižkov do 1+0. Příšerný byt, o tom mám taky ty průdušky udělaný, protože tam se netopilo. Pod náma sklep, vedle sklad a tam pošta, no prostě hrozný. No a tam... Na tom Žižkově prostě jsem měl to štěstí, že to byla původně Dvořákova, když jsem byl, já byl malý, tak to byla Dvořákova ulice, ale ještě předtím to byla Libušina, ale v té době, co jsem tam viděl, to byla Dvořákova, tak tam byla půjčovna filmu Čvančara. To byla slavná půjčovna filmu a pan Čvančara zachránil Američanům některé grotesky s Buster Keatonem, který neměli ani Američani.
0: Wow.
1: Vážně, to jako to... Prostě udělal pro americký film jako strašně moc.
0: Ale pojďme k tomu dětství.
1: No, to chci právě říct. Zatímco ostatní děti byly u moře, já nevím, u babiček, tak já jsem byl buď na dvorku, jsem les někde přes dvorky, a nebo jsem byl v kině u Čvančaru. Já jsem byl třeba denně 12 hodin, jsem koukal na film, jak promítali furt těm zájemcům ty filmy, tak my jsme to znali na spaměť. Vzorem Mstitele to jsem znal absolutně na spaměť. Žabí bratrstvo, jo, takovýhle ty filmy. No a bylo to prostě strašně, strašně hezký a vzpomněl jsem si teďka, říkáš nějakou něco, tam teďka, jak jsou Olšanský hřbitovy, tak je benzínová pumpa, naproti té benzínové pumpě teďka jsou tenisové kurty. Tam byl dřív rybníček. Jo? A za tím rybníčkem takhle stál barák, taková vilka, a tam bydlel pan Neumann, herec.
0: Yes.
1: Rádcové moji, ano, našli. A vedle tohohle toho pana Neumanna byla zahrádkářská kolonie. No a my jsme tam chodili krást řetkvičky, kedlubny a takový, no prostě tohleto. Já jsem tam jednou vlez a tam mě chyt takovej chlap, asi o hlavu větší Kličko, který mě takhle jednou rukou zved, ale tu kedlubnu mi nevzal, tu mi nechal. Jo. A řekl geniální větu, povídá, pojď sem ty zmetku. Pamatuj si, ještě jednou v životě tě tady načapám, tak dostaneš takovou facku, že budeš mít 20 minut ve vzduchu dlouhou chvíli. Postavil mě na zem, otevřel vrátka a nakopně do zadku, prostě já jsem vylít ben na tu cestu. A když se náhodou dostanu někdy na Žižkov do těch míst, jako jsme se shodou okolností, asi před dvěma lety jsem něco točil, tak jsme tam byli.
2: Rádio Xaver.
1: Tak se mi vždycky vybaví.
3: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: Jsem mu tam
4: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
3: Horký září?
4: Horký září, no venku.
3: Jako babí léto?
4: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
3: Babišákovo léto.
4: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
3: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
4: Ano.
3: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
4: No to je naše zbraní, Xavere.
3: To je naše zbraní.
4: To jsme my.
3: My jsme lidi práce.
4: My jsme pěst dělnický tříd.
3: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
4: Jo.
3: No.
4: A měl byste nějakou domluvit?
3: No.
4: Co?
3: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
4: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
3: Vy mě nálepkujete.
4: No, jste pěkný kolaborant.
3: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
4: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
3: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
4: A neměl berli.
3: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
4: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
3: Jako smutečný. Babišovi.
4: No, jako, že to je ohavný. Jako
3: že byste pozůstali a tak.
4: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
3: A toto já nezdílím.
4: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
3: dobře, ale pane Holče.
4: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
3: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
4: No je to vohavný, no.
3: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady po dvou okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
4: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
3: No, že bych si příště vzal jednu.
4: Vzal berlu?
3: Berličku. A jenom vás tak tu.
4: Jo?
3: Jenom vás kusil ťuknout.
4: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
3: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
4: No to je.
3: Je?
4: To je.
3: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
4: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro,
3: guilty,
4: a k tomu se dostane?
3: Guilty pleasure? Mhm.

Zatímco Bernard se opil téměř do němoty s těmi dvěma nám i jemu nesympatickými povaleči, Keter a Kertész přijeli k statkáři Pustajovi. Jeho sídlo stálo osamoceně daleko od vesnice na rovině uprostřed kukuřičných polí. Dům byl až na jakýsi komický pokus o věž přízemní. Okrově zbarvená omítka opadávala a za plotem zahrady zahlédli psy i zablácené vepře. Vypadal jako lepší selské stavení, o které se nikdo příliš nestará. Tohle je zámeček, podívil se Keter, když se blížili. Pustaj není Pálfy ani Erdédy, usmál se soudce. Navíc je vdovec, nemá děti a miluje prasata. Salon v Pustajově domě byl ověšen velmi zaprášenými vyšívanými sametovými závěsy, jež možná obýval rozmanitý hmyz. Plátno kulečníku, který po obědě hráli, popíjejíce baraz k pálinku, bylo místy tak odřené a vyleštěné jako písařův loket, o dvou trhlinách nemluvě. Jen statkářův nos zářil svěží červenou barvou. A co teda s těmi cikány uděláte? Zeptal se Pustaj po skaženém karambolu, nikoli prvním. Červený nos mu zazářil nad špatně oholenou tváří. Justice má svá pravidla, je svým způsobem svatá, řekl soudce a nakřídoval si tágo. Přemýšlel, jak zasáhnout kouli koulí a vyhnout se jedné z děr, kde by koule mohla vzít špatnou faleš. Nemůžeme ji zesměšnit. Soud proběhne, souhlasil Keter. Dával si pozor, aby se jeho čisté oblečení nedostalo do kontaktu s žádným neočištěným kusem nábytku. Po pečených vepřových kolenech se zelím mu nebylo dobře a hra ho nebavila. Měl příliš malý žaludek. Vážně, podivil se Pustaj. Všichni se přiznali, odpověděl trpaslík, až na jednoho. A kdo se nepřiznal, nebyl odsouzen. Od této chvíle se další rozsudky smrti, dodal soudce, zmírňují nanucené práce. Jeho koule se odrazila naprosto nečekaným způsobem. Uhnula totiž na mrtvolce komára, dostala opačnou faleš, než jakou zamýšlel, a dotkla se suchým třesknutím, druhé a také třetí červené koule. Pustaj zatleskal. Dobrej šťouch, řekl uznale. Práce jim neuškodí, dodal Keter, bera tágo do ruky. Budou stavět obytné domy, cikáni, které má císař tak rád, zase pro cikány. Pustaj se zamyslel. Nalil další meruňkovici. Možná by šlo zařídit, navrhl, aby ty domky postavili tady u mě. Mám málo lidí a utíkají mi. Nechtěl bych to zadarmo, pánové. Jak se vede dětkovi? Všichni věděli, že má na mysli starého barona. Mors meta malorum, odpověděl soudce. Smrt je koncem všech strastí. Baron Selméči opouštěl tento svět pomaloučku a polehoučku, jako kdyby se rozpouštěl v mlze. Ale to činil ještě 2 nebo 3 týdny, až se jednoho rána neprobudil.

Bernard měl zpozornět hned, když vstoupil do budovy s tiskárnou Wienerbotte, a na otázku, kde je pan Pleitner, jemu neznámý člověk ve tmavé livreji odpověděl, že pan von Lichtenfels se má vrátit brzy. Bernard však byl unavený z týdnu opilství a po nepohodlné cestě utratil po hospodách téměř všechny peníze a svezl se tedy lacino s nákladem dříví a chtělo se mu spát, proto nespozornil. Prosím, podivil se jenom tomu titulu. Jaké je teď plné jméno pána? Můj pán se jmenuje Franz Pleitner Freiherr von Fichtenfels, odpověděl muž v livreji. Jak dlouho? Muž se téměř usmál. Není to dlouho, co jeho veličenstvo pána ráčilo povýšit. Máte zajímavý přízvuk, řekl Bernard. Odkud jste? Jsem z Lipska, pane, uklonil se velmi mírně sluha. Bylo vidět, že si Bernarda už zařadil a choval se k němu zdvořile, ale chladně. Znám, řekl Bernard. Možná jsem vás tam viděl, odpověděl muž nevzrušeně, když jsem pracoval u pana Ričeho v jeho tiskárně. Ach tak, kývl Bernard. Svobodný pán Pleitner von Fichtenfels dorazil asi za 2 hodiny. Bernardova přítomnost ho nijak nepřekvapila. Zavedl Bernarda do své kanceláře. Přestěhoval se do větší místnosti a nakoupil ještě zdobnější nábytek se zlaceným kováním a mnoha ozdobami. V novém mramorovém krbu hořela buková polena. Poptal se zběžně po osudu honských cikánů, pokrčil nad ním rameny a zdálo se, že se hodlá s Bernardem rozloučit. Přejete si snad ještě něco? Co říkáte mému rukopisu? V pořádku. Totiž to je slabé slovo, je to výtečně napsáno. Člověk by nevěřil, že ti cikáni mají tak zajímavé životy, že? Máte schopnosti, i když musím říci, že někdy jsou vaše věty zbytečně šroubované, což v knize nevadí, ale myslím, že noviny mají být jednodušší. Kdy začneme? S čím? Vykulil Pleitner von Fichtenfels lehounce šilhající oči. S vydáváním na pokračování, přece. O, ano, ano, to byl dobrý nápad. Začnu co nevidět vydávat na pokračování práci pana Josefa von Richtera dopisy jistého Eipeldauera jeho bratranci v Kagranu. Je to velice vtipné a satirické dílko. Jeho veličenstvo cenzuru naštěstí zrušilo. Ale dohodli jsme se přece, pokusil se ještě Bernard. Pleitner von Fichtenfels se opovržlivě usmál a řekl Bernardovi, aby si raději přečetl smlouvu. Bernard už přece dostal zaplaceno. Rukopis a celý příběh teď patří jemu a jenom jemu a toliko on rozhodne o tom, kdy a jak ho případně bude publikovat. Půjdu s tím k někomu jinému, vzdoroval Bernard, ale tušil, že vzdoruje jen slabě a nadarmo. Nepůjdete, pravil Pleitner von Fichtenfels a nalil Bernardovi skleničku červeného vína. A proč ne? Napijte se, chlapče, usmíval se studeně vydavatel. Když si přečtete naši smlouvu, všimnete si, že v tom případě mi musíte náhradou zaplatit 100 000 zlatých. Neptal bych se na vašem místě ani po práci v nějakých jiných novinách. Nemělo by to moc smysl a ztrácel byste čas. Řekl bych to tak, že ve Vídni prostě pro vás žádné takové místo v novinách není. Není ani v Lipsku, Berlíně nebo v Mnichově či Praze. A to vím určitě. Bernard vypil sklenici na ex. Rozumím, odpověděl. Doufám, poplácal ho po rameni Pleitner von Fichtenfels. Leda, že byste zkusil Moskvu, tedy pokud umíte rusky. Pak natáhl nohy k ohni a přestal se o Bernarda zajímat. Bernard si maně otřel dlaní rameno, kterého se vydavatel dotkl a pak se vzdal. Stanu se nejspíše písařem, vzdychl. Nic jiného nedovedu. Pak se usmál. Vzpomínáte, zeptal se, jak jste mi kdysi říkal, že vaše noviny musí začínat tam, kde ostatní noviny končí? Vzpomínám, řekl Pleitner von Fichtenfels, na tom se nic nemění. Ale většina novin končí na záchodech, kde slouží jistému účelu, pravil Bernard.
Uvažujte o tom, navrhuji. Uklonil se a odešel. Za jiných okolností by asi na sebe a svůj vtip byl pyšný.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Pane prezidente, jako vždycky si musíme i dnes v tom našem povídání udělat inflační okénko. Protože inflaci tady řešíme často a navíc mám pocit, že to je jeden z vašich oborů. Ta nová čísla říkají, že v naší zemi něco kolem 17%, zatímco meziroční inflace ve Spojených státech je například 8,6 za květen. Jo. V květnu byla to hodnota. Všude je to míň, pobaltské republiky mají některé zase víc. Dělá se u nás dostatek opatření? Nebo děje se něco? Bojuje se s inflací vůbec nějak?
2: Tak zaprvé inflace 17,2 je opravdu nejvyšší za vůbec, co si můžeme pamatovat. Inflace roste všude na světě a ty Ameriky a zrovna tak západní Evropy to postupně dohánějí. Takže já bych závěrečný soud o tom, jak je to v Německu, Francii a Americe, ještě nedělal. Mimochodem teda, Německo je přeci přecitlivělé na inflaci, možná ještě více než my. U nás zničující inflace typu inflace německé po první světové válce prostě nikdy nebyla. My jsme měli Rašína, oni žádného Rašína neměli a proto tam spadli do té hyperinflace, která dosahovala tisícovky, statisícovky procent. Tak Německo přecitlivělé, tak ono sice nemá 17,2, ale má nějakých 9,3, nebo jestli se nemýlím poslední číslo.
1: Něco pod 10.
2: A je to, a teď pozor, je to nejvyšší číslo v Německu od roku 1973. Čili o té první ropné krize, kdy Saudsko-Arabové vyhnali cenu ropy nahoru. Takže to, že Německo nemá 17, ale má 9, ono má za půl století největší inflaci, takže je to zásadní téma, zásadní problém i tam. U nás větší. U nás ta vláda nebojuje, i když musím oprávněně říct, že na tu inflaci se dlouho zadělávalo a míchalo těsta i tou naší rozpočtovou politikou, i tou teda vlády, i tou měnovou politikou té centrální banky, obě dvě tyhle ty ruku v ruce. Já teď píšu takový rozsáhlejší text o inflaci, X-tej už, ale tohle je rozsáhlejší. A tam používám příměr, který mě inspiroval jeden americký velmi špičkový ekonom John Cochrane a ze Stanfordské univerzity. A on tam přirovnával, to pro lajky, přirovnával, jak spolu hrají ta rozpočtová a měnová politika, neboli vláda a ta centrální banka, jak spolu hrají souhru, nebo někdy nesouhru. A on říkal, můžu to představit s automobilem. Rozpočtová politika vlády je jako pedál plynu a měnová politika banky je doplňování na palivové nádrže. Takže jasný, když nebude v nádrži nic, tak se může dupat na ten plyn v jakémkoliv zoufalství a to auto nepojede. Neboli ta souhra těchto dvou politik platí v té Americe a mně se moc líbil tenhle příměr, takový myslím, že docela lidem srovnávající, který teda mimo jiné říká, že v anglické terminologii kvalita toho motoru a kolik vyžaduje paliva a kolik a tak dále, is given, je prostě dána. Ta s tím vůbec nesouvisí, s tím, jestli se dolívá ten benzín a jestli se tam šlape na ten plyn. Ten vůbec tam není diskuze o tom, jaké jsou nákladové faktory. To je debata o tom, jak je kvalitní silnice. Ale prostě úvaha o rychlosti toho auta je taková. Takže my žijeme v situaci, kdy tyhle ty dvě politiky se u nás spojily. Spojily dohromady dlouhodobě už a ve světě, v západním světě, dlouhodobě minimálně od té krize roku 2008-2009, no a vytvářejí situaci, že v té nádrži ten benzín pořád je, no a ten řidič je dostatečně zuřivým řidičem a pořád na ten plyn dupe. Takže to je situace dnešního západního světa a my jsme jeho součástí. Tak to je částečná odpověď na tuto věc. Prostě my se snažíme vymlouvat na takzvané nákladové faktory nebo na vnější inflační impulzy. Ty říká jenom o tom, kde ty ceny rostou víc a kde míň. Ale o tom, že my jsme ty mluví o jednotlivých vlnách na jezeře, ale nemluví o tom, jestli v té hladině toho jezera přibývá vody nebo nepřibývá.
1: Jenom velmi krátce, těch 17%, je to kulminační bod?
2: Já myslím, že jestli čtete každý den o tom, dneska jsem, jestli se nemýlím, si přečetl o pražské plynárenské zvýšení cen plynu o 29,6 nebo něco takového, no tak prostě to v té inflaci není, že? Takže jestli se ten plyn zvýší téměř 30%, no tak to znamená, že ta inflace dále postupuje, nezastavuje se na těch 17%. Vždycky předzvěstí inflace je to pohyb takzvaných výrobních cen, neboli cen, které neplatí spotřebitelé, ale za které se obchoduje mezi firmami. No a ty jsou přeci u nás tak na úrovni 30%. No. A ta normální spotřebitelská inflace klopítá za těmi výrobními cenami. No. Tak to jako až ty výrobní ceny.

0: objedná. Mám z toho velkou radost. E-shop XTV, tam jí přátelé nenajdete. A teď ta špatná zpráva je ta, že tady ve vedlejší místnosti jsou takové komíny těch knížek a naši diváci a vaši fanoušci prosí o podpis do té knihy. Takže...
1: Sorry, vás podrazím. Já prozradím, že už když jsem přišel, ještě než byste se napudroval, tak já jsem chvíli využíval času k tomu, abych jich pár podepsal.
0: To je ta kůlka.
1: A ještě pár jich dopodepíšu teď, až tady skončíme.
0: Mám z toho radost, že o tu knihu zájem.
1: Já mám z toho radost.
0: A těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.

třeba v Německu prosté, ale i nás trestní zákony přeci na to pamatuje. Paragraf 80, z toho podcastu, jak říkám, naši diváci to museli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila,

0: měla ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.
3: Vzpomínám jednou,

0: Kapitola 7. Byl jsem levný, no a co? Béďa, obávaný soudce, sedí se svými kamarády patřícími do stejné skupiny. Soudili na zakázku. Sem tam byli při nějaké levárně přistiženi, ale vždy se jim podařilo vyklouznout jako hadům z proutěného koše. Toho neproniknutelného koše, ve kterém i ty nejjedovatější kobry nosí jejich majitelé na různé atrakce v Thajsku. Při chvíli nepozornosti je had pryč a pak mezi diváky vznikne panika, která je vhodná k nafilmování. Domorodci se tím mnohdy baví a schválně kobru, která je před chvílí zbavena jedu, takto pustí. Takovýto boj chyceného soudce za ruku je krutý a většinou, když ho pevně nedržíte, zle dopadnete. Je to opět jako s tou kobrou, která ještě ve váčcích pod svými zuby je tmá. Tomu se říká v Thajsku polibek smrti. Chlapci cvičení na neuvěřitelnou rychlost tento polibek předvádí. V obrovské rychlosti, kdy hada dostatečně vydráždí a ten na ně zaútočí, skokem se had přiblíží k jejich rtům na takovou blízkost, že chlapec hada políbí a zároveň druhou rukou chytí za hlavou a odtrhne od svých rtů. Rychlost je fantastická, jedná se o tisícinu vteřiny. Pak vezmou sklenici potaženou fólií a hadovu hlavu přiloží ke sklenici. Rozuřený had kousne do sklenice a fólie, kterou překousne. Smrtící jed vytéká pomalu do sklenice a dav diváku ani nedutá, upřeně hledí na tu neobvyklou podívanou, na polibek smrti. Ovšem, když se nepodaří hada v té tisícině vteřiny správně chytit, tak má chlapec smůlu. Místo polibku jsou jeho silně prokrvená část těla rty plné jedu a začíná předem prohnaný boj o život. Tak je to s kobrou, jejím jedem a hochy, kteří riskují denně život touto podívanou pro turisty. Polibek smrti může dostat i ten odvážlivec, který upozorní na nepravosti soudce. Jen zřídka se stane, že je takovéto upozornění bráno vážně, prošetřeno a všivárna potrestána. Zde platí přísloví, ruka ruku myje a nevinný, ať v lochu schnije. A mnohdy se stane, že právě ten, kdo upozorní na nepravosti, je potrestán. Dnes seděla justiční chunta, jak sami sebe nazývali, na zámečku, který patřil jednomu z nich, a u sklenice šampaňského řešili závažný problém. Soudce Teodora chytili nejen za ruku, ale dokonce nafilmovali. Byla to prekérní situace, protože to se nedalo zakrýt jenom nějakým kárňasem. Navíc to měl řešit někdo mimo partu a ten ho nepokryje. Je to takový poctivý blbec, který chce, aby soudci byli spravedliví. Jo, myslíš, Jirku, tak to je opravdu v prdeli, ten patří do skupiny spravedlivých. Ozval se hlas z druhého konce útulné klubovny, kterou na zámečku jeden z kumpánů zřídil. Všichni se otřepali, jako by byli zasaženi kulovým bleskem, a to hned třikrát za sebou. Někteří omdleli. Béďa se svými prasárnami sesunul k zemi jako první. Spravedlivý byla obrovská část justice, která nepřipustila, aby ruka ruku myla. Nepřicházelo v úvahu, aby cokoliv odflinkli, či dokonce soudili na objednávku, či za viděnou povýšení. Když slyšela partička spravedlivý, v tu ránu se viděli všichni v teplácích mezi mukly, možná právě mezi těmi, které ve vykonstruovaných případech poslali za mříže, či jim jen tak z plezíru otravovali i 10 let života. Teodor seděl jako zařezaný a chvílemi plakal. Nebylo to vlivem alkoholu ani návykových látek, prostě měl strach. Aniž by ho ostatní museli pobízet, rozpovídal se, co se vlastně stalo a že je zcela bezradný. Za každou větou zopakoval. Nebral jsem moc, dokonce mi stačila i láhev whisky. Vůbec nechápal, že brát úplatky za to, že někoho nevinného pošle do vězení, či naopak jednoznačně vinného vraha osvobodí, je pro soudce smrtící. Vůbec mu nedocházelo, že on je spravedlnost, kterou nesmí jako její představitel zneužít. Ostatní poslouchali a nebylo jim z toho vyprávění dobře. Všichni, jak tu seděli, měli stejné zkušenosti. Ale za 150 tisíc, tak to by nehnuli ani zadkem. Ten Teodor je ale blb, pomyslel si téměř každý z nich. Soudil jsem dva hochy. Případ byl jasný jako facka. No a jeden z nich přišel a nabídl mi 150 tisíc, abych odsoudil toho druhého. Byl jsem tou sumou tak překvapen, že jsem jen kývl, požádal ho, aby mi to druhý den přinesl do kanceláře, že o zbytek se postarám. A to bylo v doláčích nebo v eurech? Opět se zeptal jeden z přísedících. Zmatený Teodor nereagoval, protože představa, že úplatek mohl být v jiné měně, toho ani nenapadlo. Taková suma, to by snad odsoudil i brunejského krále. I v této tíživé situaci si Teodor chtivý peněz utřel ukazováčkem slzu, která se mu vehnala znovu do očí, ale nyní to bylo z jiného důvodu. Jen tak mu totiž problesklo myslí, byl jsem asi levný. A jak tě mohli chytit? Dotazy se sypaly ze všech stran, ostatní chtěli být poučeni v případě těchto nesolidních nabídek. Já vám ani nevím, později jsem zjistil, že se s tím druhým zločincem dohodli, že mě nejen oholí o prachy, ale že je budu muset zprostit oba, jakože se nic nestalo. Jak se nic nestalo, ta mrtvola tam byla. No a byli tak protřelí, že si vyjeli několik mých rozsudků, kde jsem postupoval obdobně. Ale chlapi, fakt, takovou nabídku na takové prachy jsem dostal poprvé. Toho jednoho jsem uznal nevinným za lahev whisky. Byl to takový chudák, navíc neměl. Ostatní přítomní začali brát Teodora za vlastní ohrožení a byli naštvaní, že tu s nimi sedí. Jeden po druhém se začali omlouvat a vytrácet jako žížaly po letním dešti. Nejdříve jsou jich plné silnice a najednou jsou pryč, ani nevíte, jak zmizeli. Hostitel by toho idiota Teodora nejraději vyhodil, ale nešlo to. V duchu si vyčítal, že ho sem zval, vždyť ho ani pořádně nezná, že je to pitomec, o tom kolovali story. Je pravda, že když cokoliv potřebovali odsoudit, bez okolku pomohl, to zase ano. Ale tohle, tak se nechat nachytat. Nakonec zůstali sami a hostitel se ho nemohl zbavit. Opilý Teodor mlel dokola, že nebyl přece drahý, pokud se z toho nevykroutí, mohl by mít přece nižší trest. Pak se ještě rozlítostnil, že soudce ze známého případu už sedí, možná, že je dají spolu, aby si byli oporou. To už mlel páté přes deváté a hostitel se rozhodl, že ho nechá svým autem a svým řidičem, který mu dělal jak řidiče, tak zahradníka v jedné osobě, raději odvést domů. Opilého ho nemohl nechat řídit a taxíka volat nechtěl. Taxikáři jsou takoví chytráci, mají dobrou paměť, dokáží si věci pospojovat a kdo ví, co by mohli za nějakou dobu žvanit, kdyby Teodora poznali v televizi, kdyby ho skutečně usvědčili a soudili. Kdo ví, jestli by si nevzpomněli, že byl u něho, že byl opilý, začali by ho spojovat s ním a pak je jen krůček k tomu, kde vzal na zámeček, že to není možné, aby soudce vlastnil zámek, že to není možné ani v Itálii a tam je mafie hodně tolerantní a tak dále. Prostě tyto komplikace nepotřeboval a věděl, že v této chvíli vidí Teodora naposledy. Už se s ním nesetká, maximálně na chodbách soudu. Doslov. Teodora nakonec usvědčili, soudili, dostal 5,5 let natvrdo asi proto, že byl ke svým obětem schovývavý. Byl levný, jak sám říkal. Nebral za svůj rozsudek hodně. Nakonec byl propuštěn po pár měsících na základě dovolání. Pro soudce, pokud se jako nejvyšší moc spravedlnosti dopustí úmyslně nespravedlnosti, je i doživotí má.
1: Radio Xaver.
2: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
1: Já jsem ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení od téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

Zavřel jsem pálící oči a víčka mě zařezala na bulvách ještě víc. Venku začalo svítat, k ničemu jsem se nedobral, nenašel jsem, co jsem hledal. Možná, že jen hledám špatně, protože nevím, co hledám. Třeba jsem měl už ten návod v ruce, ale nerozpoznal jsem důležitost obsahu. A nebo počkat, není ta poslední stať právě ta, kterou Rudolf tak intenzivně hledal? Znovu se mi přeběhl očima a opět jsem zapochyboval o svém úsudku. Nejlepší bude, když ji Rudolfovi ukážu a on sám rozhodne, jestli jsem poklad našel nebo ne. Opatrně jsem odložil poslední zprávu mimo dosah těch předešlých, které jsem vršil na sebe daleko od kufru, abych poznal, co jsem již četl a co ne, zatížil tuto uboze tenkou kupičku popelníkem a převalil se na pohovku. Za 3 vteřiny jsem spal jako nemluvně. Spánek se projevil jako vyčerpávající a byl nabit záblesky snů, které byly evidentně ovlivněny předcházejícími událostmi. Odkopal jsem se, byla mi zima. Přikryl jsem se až po bradu a nemohl jsem spát kvůli horku. Stěžka jsem se probouzel až v poledne a při nabírání vědomí se mi pozvolna vybavovaly nekompromisní reality. A v tu chvíli jsem nevěděl, co je horší. Zda ta noční můra, anebo komplikovaná skutečnost. A k tomu už takovou dlouhou dobu nezapršelo. Ani jedna jediná kapka z nebe nespadla. Příroda žíznivě vzhlížela k nebesům a nic. Tu a tam zahřmělo, ale to bylo všechno. Zazvonil telefon a do aparátu na druhém konci drátu se ohlásila ona mladá paní doktorka, které jsem včera poněkud přerývaně vykládal, co všechno o Rudolfovi vím. Bylo toho ovšem pramálo, vzhledem také k té skutečnosti, že jsem pacientovi nechtěl přitěžovat a pro reálný svět nepravděpodobné události a fakta jsem tedy zatajil. Nemocnice mi ohlašovala, že pan Rudolf Kleckner je již při vědomí, komunikuje a projevil přání se mnou mluvit, než bude doporučen do dalšího zařízení. Bylo mi jasné, do jakého. Mezi doktory se nemůže nic utajit v současných časech snadné komunikace. A ti si jistě velmi záhy doplnili mé informace o chorobopisy z předchozích let, přičemž se jim vyjasnilo mnohé. Neměl jsem jiného východiska, než se za Rudolfem vydat a znovu mu nabídnout svou pomoc, pokud ji bude potřebovat, i kdyby to bylo jen ze soucitu. To ale nebyl ten hlavní důvod. Začal jsem zapadat do močálu okolností a nenalezal jsem pevný bod, o který bych se mohl opřít, tedy mám na mysli bod, jenž by podpořil mé rozumné uvažování, a umožnil mi setřást ze sebe takové břímě, protože jsem konec konců měl svých starostí dost a další vývoj situace byla pro mě velice zdržující komplikace. Když jsem se ale posadil na posteli, bylo mi již jasné, že má cesta vede pouze jedním směrem. Do nemocnice za Rudolfem. Ovšem, oklikou se zastávkou v domě jeho rodičů.

Abych urychlil spát věcí, prošel jsem brankou, vyběhl pár schodů do vestibulu a rázně zaklepal na dveře. Rudolfova matinka snad stála za nimi připravena. V zápětí se pootevřeli a ve vzniklé skulině se objevil pařád, který pevně stiskl mé zápěstí a vtáhl mě dovnitř. To bolestivé sevření mě doprovázelo až do prostřed haly k prošoupanému křeslu, do kterého jsem byl nečekanou silou donucen usednout. Tak povídejte, Vašíčku, zaskřehotala a posadila se na kraj židle proti mně. Jaký komplot jste to na mě zase spolu vymysleli? Já nejsem tak naivní a bezmocná, jak by se mohlo zdát. A to by mě ani ve snu nenapadlo, začal jsem opatrně. Ale, milostivá paní, spíš bych se měl zeptat já vás na věci, které mi nejsou zcela jasné. Kleknerka pozdvihla obočí a zvětšila doposud nepozorovatelné oči. To obočí nebylo přírodní obočí, ale namalované černou tuškou. Nacházelo se významně nad tím původním, přirozeným, nebylo však příliš pravidelné a při tomto údivu se dostalo až někam doprostřed čela. Bylo to komické. Usmál jsem se. Jen se smějte, na vás taky dojde. To byla replika všeobecná a jistě tak i myšlená, ale v tu chvíli jsem měl pocit, že mi ta paní vidí až do ledvin. Prostě jsem její slova vztáhl na sebe a na současný stav své mysli. Nebylo to příjemné, to mi věřte. Je pravdou, že jsme s Rudolfem, snažil jsem se nasadit seriózní tón, po nějakou dobu přerušili veškeré kontakty. Neměli jsme na sebe štěstí. Víte, že žiji v Praze a sem do těchto končin přijíždím jen občas, abych provětral byt po mých rodičích. Zatím jsem neuvažoval o tom, že bych se ho zbavil. Mám toto městečko rád, vážou mě k němu vzpomínky na mladé časy. Ale když jsem se tu objevil, a to nebylo v poslední době často, pracovně jsem byl dosti zaneprázdněn. Buď jsem zde pobýval jen několik hodin, anebo Rudolf byl někde v Zotavovně. Zkrátka jsme se nepotkali. Ale teď, jako by tomu chtěl osud, jsme najednou spolu jako kdysi, často a dlouho. Já ho poslouchám a snažím se ho pochopit. To jde mnohdy velmi špatně, že? Přerušila mě paní Kleknerová. Rozumím vám, já jsem na tom stejně a myslím, že jsem informovaná o Rudolfových myšlenkových pochodech méně než vy, vážený pane. Přitvrdila na jízlivosti. Nebo to byla zbytečná a malicherná žárlivost. Neměla jsem vám dávat ten kufr. Měl byste ho vrátit na to místo, kde jste ho vzal. Myslím, že to nepůjde, slíbil jsem Rudolfovi. Je to blázen, skočila mi do řeči. Netušíte, co jsem si s ním zkusila. Právě tak, jako s jeho otcem. Oba mě svou existencí zdeptali, proto je ze mě nyní taková troska, ubohý uzlíček nervů. Napřáhla ke mně své bizarně hubené ruce s dlaněmi obrácenými vzhůru. Celý život jsem pro ně měla srdce otevřené a oni se mi takhle odvděčili. Jeden zemřel zbytečně brzy, a druhý dává přednost léčebnám před mou hřející náručí. Zapochyboval jsem o vyspělosti úrovně inteligence Rudolfových souputníků. Jak mohli vyslat svého průzkumníka do takového prostředí? To si nemohli vybrat příhodnější společenství bytostí? Bože, vzlikla stařena. Objala se sama a začala mě citově vydírat. Byly kdysi chvíle, když jsem nad tím malým darebákem měla nadvládu. Ale to netrvalo dlouho. Velice brzy mě zahnal do kouta. Vyštval mě ze svého srdce. Třeba má na tomto světě jiné poslání, pokusil jsem se oponovat. Ale jděte do prdele, člověče. Syn musí svou matku poslouchat. Měla jsem si toho všimnout hned po jeho narození a v následujících měsících. Představte si, jednou jsem po chvilce nepozornosti vešla za ním do pokoje, to byl ještě maličký, nemluvil, sotva se batolil. Myslela jsem si, že si hezky hraje a on, ten spratek, si mezi tím načernil vnitřek huby. Vyčkal a když jsem stanula na prahu dveří, vyplázl na mě jazyk.
Zlověstně se zachechtal a zvědavě hleděl, co to se mnou udělá. Řeknu vám, že mě to málem zabilo. To jsem nečekala. To jistě neudělal promyšleně a schválně, vždyť to bylo pouhé malé dítě, pokusil jsem se o nevěřícnost. Ale prosím vás, vy jste u toho nebyl, tak si nechte ty keci, šermovala rukama paninka. Od té doby takové zhovadilosti vyváděl pravidelně a s chutí pozoroval, jak mě ubíjejí. Zakroutila hlavou a odmlčela se. Posmrkla. Já jsem taky nic neříkal, protože jsem vytušil, že se už rozpovídá a nechtěl jsem přerušovat tok jejich myšlenek. Byl jsem lačný toho, abych se dozvěděl co nejvíce od očitého svědka Rudolfovy existence a mohl tak doplnit tvořící se obraz, vesmírně pestrou mozaiku, ve které ale chybělo ještě hodně kamínků.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořad na Férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Přišel jsem zas a jsem toho zas plnej, tentokrát plný emocí. No.
1: Já to na vás vidím.
2: Motorky, bez motorky.
1: Bez motorky, ale dnešní téma, dál držíme fialovský detox, říkali jsme, že se nenecháme nakazit Petrem Fialou. No a
2: taky dnešní... nás vyslyšel Petr Pavel a poměrně teda nasadil těžký kalibr.
1: Dnešní Férovka prezidentská a sice Petr Pavel jako... prázdná krabice, jak jste mi napsal, z který vypadne cokoliv, co do ní poradci hodí, a že tady v poslední době, v posledních týdnech z ní vypadly dost podivné věci. Já to jenom zrekapituluju. Petr Pavel sednul na svoje BMW, na svoji motorku a vyrazil do Bavorska na dny oslav sudeckých Němců, kde se setkal s šéfem sudeckého landsmanšaftu Berndtem Posseltem a hrozně mu poděkoval a ocenil ho za to, že přispěl k výborným česko-německým vztahům. Pak odjel na tryznu do Terezína, kde teda ještě přitvrdil, myslím, vůči Čechům, kteří mu dali rekordní počet hlasů jenom nedávno a v podstatě tam řekl neuvěřitelnou věc a sice zmínil vlastně v bývalém koncentráku, který byl teda pro mnohé Čechy jenom přestupní stanicí do plynu, že se musíme poučit z chyb našich předků. Všichni si říkali, co ti myslí našich předků na takovémhle místě a v takovou chvíli. No, Petr Pavel ale narazil i v Senátu a sice s výběrem ústavních soudců, kdy mu ústavně právní výbor vlastně 2 ze 3 odmítl. No a máme tady spoustu dalších věcí, kdy Petr Pavel se angažuje, ale tak, jak je pro něj typický alibisticky ohledně toho schvalování konsolidačního balíčku vlády, kdy ho na jednu stranu chválí a podporuje, ale současně ho i kritizuje, aby vlastně takový klasický rozvědčík, já bych řekl, že se nám Petr Pavel vybarvuje.
2: Všude a nikde za nic nenese odpovědnost.
1: Jako Bůh, všude a nikde.
2: A tam, kde by měl být inspirací, tak tam teda dělá botu za botou. Jo. Já se přiznám, že pro mě, že my jsme se onehdá o tom bavili, zatím takovým vrcholem prázdnoty až takové blázniviny a neschopnosti jako využít životní zkušenost a nějakou erudici bylo, jak Petr Pavel vyvěšuje Petra Pavla ve škole, ve školní třídě a má z toho autentickou radost, ale přiznám se, jako motorka mě přišla prazvláštní, jsem zase říkal a už zase nevěděli, jaké téma měsíce hodit a tak prostě vyrazí motorka za účastí několika dalších policistů na motorce, ale doprovázená samozřejmě automobilovou kolonou, ale prostě potřebujeme prezidenta motorkáře, já bych touto cestou mimochodem teda prezidentskou kancelář pana prezidenta zdravím a doporučil bych jim jezděte vlakem, vaši mnozí kolegové v Evropě to dělají.
1: Tendrnca.
2: No právě, že on by byl možná překvapen, jo? Protože musím říct, a jsem za to rád, že už máme spoustu kvalitních vlaků, dokonce jezdí na čas. A mnohé vyzývám, zkuste to, protože já je pravidelně využívám, ale zase máme teda některé lokálky, kde prostě zapomenete na čas i na to, tam si zpíváte s nějakou až dorp, i cesta může být cíl. Takže to bych také panu prezidentovi přál, aby si tak jako uvědomil a nasál tu atmosféru, já kde nám to frčí a kde nám to nejede.
1: Já se musím zastat tady, víte, že už se svez i tramvají asi 5 minut, nechal se k ní přivést svým BMW, ano. Ne motorkou, ale
2: je pravda, že
1: limuzínou.
2: Je pěkná tramvaj.
1: Ano, tam se nechal vyfotit mezi lidmi, jak jede tramvají. A zase přesedlal do svého BMW. No, já tu motorku chápu jako koloběžku, už má Havlovskou na Hradě. Teď přišla na řadu motorka, příště možná bude nějaký obrňák, pojede na nějakou cestu prezidentskou.
2: No, jedna z ty strany samozřejmě stojí, jo. To jako na koloběžce za ním.
1: Zdroje tu jsou, to nevíte?
2: U Pavlu očividně ano.
1: No, u nás hlavně, u daňových poplatníků.
2: Je to pravda, to jako stále se nachází další a další, ale tam za ním tam v úzovkách ozbrojená stráž jenom dobíhá, ale s těmi motorkama už je to složitější, ale přiznám se, že já jsem proto byl toho tak plný, říkal jsem, tohle musíme v podcastu otevřít, protože to, co teda zaznělo v Terezíně, to mě teda mrazilo. Protože jsem si říkal, kdyby to říkal jako 15-letý kluk, tak si jenom řeknu, je to přesně důkaz toho, že moderní dějiny se u nás neučí a už se učí jako velmi poplatně době a podle titulků a podle zrovna projektů pro projekty. Ale když tohle řekne vyzrálý muž, který si prožil několik režimů, který říká, že od 90. let se teda hodně otevřel a inspiroval a sledoval, tak potom to, co je schopen, a je mně jasné, že si to nepsal, ale co je schopen prostě převzít, neautorizovat si to, neprojít a říct si to tam. V místě, kde jednak je velké ghetto, že jo, de facto fakticky předstupeň, předstanice koncentračních vyhlazovacích táborů pro Židy, ale vedle, kde v malé věznici končilo nějakých 80% elity našeho národa, lidí z odbojových organizací všeho druhu, lidí ze Sokola, lidí, kteří ukrývali parašutisty, byli mezi prvními oběťmi a heydrichiády, tak říct, že se máme poučit, já jsem si doslova řekl, že jsem říkal, to se musí citovat, jo? Aby jsme na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat v takovémhle místě a dorazit to opravdu spojením odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich. No, nepochopitelný, naprosto nepochopitelný, no. Nebo nevíme, nebo je prostě záhodno se podívat do genealogie Petra Pavla nebo do provojenského prostředí, v kterém se pohyboval, kde se pohyboval, z čeho se učil, co nasával za vojenské taktiky, možná věří do dneška Blitzkrieg, nevím, ale víte co, mě to jako extrémně, já jsem se fakt zastyděl za prezidenta, to říkám na rovinu, protože jsem říkal, tohle je potupný a je to urážka všech těch obětí, který ty rodiny nesly, často nesly ještě i v tom komunistickém režimu, protože často to byly oběti, které nebyly chtěné, takže zase se na ně koukalo skrze prsty, ale opravdu jako surově byly likvidovány celé rodiny, široké příbuzenstvo, včetně dětí, ale mě nejšílenější přešlo a to mě mrazilo po druhé, když vlastně na to nebyla skoro žádná reakce. No, od ústavních činitelů, jasně, od historiků, od učitelů dějepisu.
3: To je naprosto bezprecedentní.
2: Česká televize vystřihla, že jo, část.
3: Tady jsou vlastně bezprecedentní dvě věci. Ten samotný projev, k tomu se dostaneme ještě, a ta reakce, nebo spíš nereakce, jak by pravil klasik, za prvý mediální ticho, protože samozřejmě Petr Pavel je miláček médií a ta ho pomohla udělat prezidentem. A druhá věc je i relativní politické ticho, i z opozice, kdy vidíme, že i opozice vlastně kolem něj našlapuje opatrně, kolem jeho nebývalé popularity a i díky tomu, že vlastně i voliči SPD a ANO, někteří volili Petra Pavla, tak si samozřejmě na něj dávají pozor, nechtějí ho zatím extra kritizovat. Já to zatím sleduju, takže vlastně se nám začíná nevyplácet, že jsme si zvolili prezidentem vlastně politicky nepopsaný list papíru. Mm-hmm. Člověka, který nevadí a který byl takový líbivý kýč, přemalovaný na Václava Havla, ale mohl být přemalovaný na cokoliv bylo zrovna potřeba, bez jasný politický stopy, bez názorů a teď vlastně někdo mu napíše projev nějaký, dá se říct nesprávný projev na nesprávný místo a on ho tam řekne, protože si myslí, že tak to má být. Ale
2: já jsem dokonce jednu chvilku si myslel, že si to třeba spletl a že to byl původně
3: do projev
2: do toho zelubu, přesně, jo, tak jsem si říkal, tak dobře, tak je toho třeba ještě plné a ty věci dobíhají, ale fakt, když si to uvědomíte, já jsem si říkal, co bude říkat v Lidicích 10. června na Trizně, teda jestli se tam vydá, a pevně věřím, že se tam vydá, tam by celkem mohl jako na sebe navázat a začít se kát a omlouvat, ale přiznám se vám, že jsem říkal, že ti, kteří to s ním myslí dobře, tak se přesně v tu dobu měli ozvat, protože to je nejen na to opravdu provětrat jako prostředí, které ho obklopuje, protože někdo tam očividně fakt jako ty hodnoty má zmílené, a nebo to píše už opravdu z internetu. Možná nám to píše umělá inteligence, nevím, ale
3: chatbot.
2: Ale tak mám z toho fakt tenhle ten pocit, ale ta jako neschopnost jeho ještě jako trochu to místo procítit, uvažovat o tom, co říká, jak to říká. Tam si myslím, že pomalu byl fakt jako nejideálnější postup důstojně mlčet. On má obrovskou výhodu, víte sám, že jsme se o tom bavili mnohokrát při prezidentské kampani, že on má výhodu, že stojí a vypadá důstojně, takže bych téměř jako Petru Pavlovi doporučil, ať častěji stojí a důstojně mlčí, protože udělá lépe, protože přiznám se, že teda něco strašného, fakt strašného, ale musím říct, že jsem teda naprosto v šoku, že tohle se přešlo, protože jsem říkal, to ať tam je, a tady to člověk krásně může říct, Petr nebo Pavel, to prostě tohle se nemůže přejít mlčením, protože to si dovolit jako jiný státník v jiném národě, a to dokonce si dovedu představit třeba ve Francii, kde měli velký problém s fašistickým režimem a kde bylo mnohem více konfidentů, než jak rádo se u nás říká, byli také, ale byli to vesměs spíš jako jednotlivci a poměrně jako na konci války se s ním bylo zásadně rozejto. Tohle prostě říci na takovémhle místě, tak teda snad pro mě ještě horší, jen kdyby to řekl na Lidicích, jo, tak tam si říkám, tak to už by bylo úplně, to už by bylo možná jako na odvolání
3: to možná
2: nebo odejítí,
3: přijde.
2: Jo, ale...
3: No možná si prostě do Terezína opravdu vzal špatný projev, který si měl naložit na motorku do Bavorska. No pojďme začít motorkou. Když sednul teda na své BMW Petr Pavel a vyrazil do Bavorska na tu oslavu sudetských Němců, už tak to byl samozřejmě klasický marketingový PR-ový prezident Petr Pavel, prostě chlap, co sedne na motorku a všichni se z něj zbláznějí.

0: zrušení Benešových dekretů, pojďme to říct na rovinu. On vlastně žije a ty je z toho, že hněte tu a oživuje a drží při životě tu smutnou minulost naší společnou. A on se tváří jako ohromný přítel Čechů, ale samozřejmě přesně zatím je jenom jeho lobbying za sudetské Němce a zrušení Benešových dekretů. Ale říkám, takovýhle člověk přesně dneska není už vůbec partnerem pro českého prezidenta. Navíc, co on prosazuje, tak je zásah do našeho klíčového právního aspektu. To není jenom v rámci omluvy, tak jako se omlouvají sudetští Němci za to, co způsobili Československu těsně před válkou. Dobře, ale tohle to, co požaduje on po Česku, tak je kvalitativně mnohem, mnohem výš. A prostě teď najednou přijede nový prezident do Bavorska na motorce, jako nějaký kluk, jako motorkář, a tam ho ocení za to, co dělá pro Česko. To je neuvěřitelný.
1: No, jako bylo to fascinující. Jo. Já jsem si jediný říkal, že teda naštěstí, že snad možná přijel na ty motorce, že to bylo aspoň takový jako...
0: Neformální, že to vypadalo
1: jako... No, mě to trošku přišlo o princezně koloběžce.
0: Že si vezmu ty na opejkání s Berntem.
1: Že tak prostě, že to byla taková sešlost jako narychlo upíchnutá a někdo přijíždí v dáli a to není muž z Texasu, ale nový prezident.
0: Nepekli tam buřty, nevíte, náhodou? Jak...
1: to se obávám.
0: To by se mohlo přihodit
1: u buřtu a u piva. Já se vám přiznám, že jako když vidím ten takt Petra Pavla, tak se obávám, že to si nechá na mistra Jana Husa. Jo. Protože jo, fakt jako zatím tom šlape úplně neskutečně a úplně zapomněl, že hlava státu je jako její primárně stěžejní společenská role je o symbolech, zvlášť u českého prezidenta. To, že už to často jako Vojtil, Miloš Zeman, to je věc druhá, ale když vzpomenu Václava Klauze obzvlášť, ale i Václava Havla, tak si jako mnohé věci uvědomovali, dávali na to důraz. Myslím si, že Václav Klaus obzvláště, ten jako si piloval ty vzkazy a místa a ve spojitosti s událostmi v době prezidentské, ale tohle to je fakt takové typu prostě trošku žena za pultem, no prostě typu servis, fakt prázdný prezident, typu co uděláme dneska, aby jsme se viděli a lidé viděli, že jsme jiní. A musím říct, že touto cestou bych teda doporučil například panu prezidentovi si taky přečíst nebo nechat si od toho, a to bych dal za trest tomu dotyčnému, co psal projev, ať si veme všechny knihy, co vydali manželé Hánovi. A ty se věnují sudetoněmeckému hnutí a těm dějinám a velmi zvláštním a velmi kontroverzním i poválečným dějinám. Bylo by dobré, aby si to nastudovali a pak by možná zjistili, že touto formou, takovouto strategií a ještě za účasti prezidenta opravdu k takovéhle organizaci opravdu ne, prostě ponechat i tu spolkovou aktivistickou roli a tak tomu jakoby i přistupovat. Tam, kde si rozumíme, ano, tam, kde to je nebezpečný aktivismus, vyhrocený aktivismus, tak prostě ignorovat a demonstrativně držet jednotu a nepřijímat, protože je tam spousta věcí velmi problematických a to dědictví je jako hodně, hodně sporné až radioaktivní. A já se jediné bojím, já nechci vyvolávat chmury, ale já ještě s toho mám takový dojem, jak kdyby pan prezident ještě zvažoval, aby náhodou Bernda Posselta neměl tendenci dekorovat na 28. říjen, protože ty tanečky okolo
0: myslíte
1: toho...
0: Myslíte řád bílého lva, to vidíte?
1: No, tam se obávám, že i kdyby mu dal jako řád vrchní vařečky, tak už to je problém, protože je to jako neskutečně problematický precedent. A myslím si, jako upřímně řečeno od vysoce postaveného diplomata, od muže už jakoby dědovského věku, prožitku obou stran barikád bych fakt čekal jako mnohem větší decentnost, mnohem větší kultivovanost, mnohem opatrnější kroky, ale já se obávám, že on fakt žije jenom těma fotkama a pro ty fotky...
0: Instagramem.
1: Tak plus jako v době, kdy kam se podíváte, tak nám to selhává. My tady máme kruciální nedostatek léku, já jsem neviděl, že by k tomu třeba svolal nějaký kulatý stůl všech zúčastněných organizací a pokoušel se vymyslet nějakou strategii rychlého a rozumného řešení, protože často nám to padá na byrokracii a pomalém schvalování a na tom, že nám tady levá a pravá ruka nespolupracuje, neví, co dělá druhá, úřady jdou často proti sobě, nehledě na klienta, pacienta. Neustále nám mluví o odolnosti společnosti, krásně se to poslouchá, je to jedna velká pravda, ale zatím jsem neviděl, co by pro to udělal. A takhle bychom mohli pokračovat přes sociální témata, mohli bychom pokračovat teďka k té debatě o ekonomice, protože to, jak se nám teďka z toho stává opravdu tragikomická zápletka, kde se ukazuje to, co jsme si tady taky minulý týden říkali, že

0: občan platit bude, ale stát nakonec zjistí, že už říznout nedokáže, že to vlastně vůbec nejde a že to je neadekvátní v této době. A že kdyby chtěl někdo, abyste stát po sobě řízl a do sebe řízl,
1: vy jste tak ten otevřený prs ministra Nekuly vidím.
0: Ano, Nekulův. Vidíte na tom dobře, je takový zemědělský ostrý.
1: Jo.
0: A mám pocit, nechci to zakřiknout, ale právě zlevňuje mouka. Jak se zved tento nekulovský prst, tak právě začala zlevňovat mouka. A než ten trend dokujou, tak přesně mě to utvrzuje v tom, že já se obávám, že za chvilku ten ozdravný balíček skončí jedním velkým zdražením a ještě se řekne, pokud byste potom o Tesánkovi byrokratickém něco chtěli, vážení občané, tak my vám ještě taky můžeme přidat ty daně.
1: No tak už jsme se
0: prezident mlčí, kde
1: ministra Stanjury dozvěděli, že některé věci v balíčku nedomysleli. No ale
0: a že se bude možná přepočítávat.
1: Jo, zpátky k Pavlovi do Mnichova. Já mám pocit, že vlastně on tou svojí cestou a tím poděkováním Posseltovi vlastně zlegalizoval a zlegitimizoval to, co se už dělo předtím, že tam jezdili hlavně lidovečtí politici a celý to ale bylo zahalený takovou lehkou kontroverzí, i média kolem toho našlapovala opatrně, ale teď, když to odšpuntoval Petr Pavel naplno, tak myslím, že mohla by na tom být pozitivní jedna věc, a sice, že tajvanskou cestovku politickou vystřídá bavorská a bude nás to stát jenom méně peněz. Úplně vidím, jak do Mnichova už míří Markéta Pekarová Adamová, Miloš Vystrčil. Tam dokonce bych si typoval nějaký projev Ich bin ein, ještě nevím co, ale...
0: Ale to... rozhodně už dlouhodobě a s radostí.
1: Jo, takže to by mohlo být na tom...
0: No tak pokud by se zlepšila silniční síť, tak jsem zvědav, ale já mám pocit, že nejhorší je, že vlastně vidíte, že ty politici se hezky řečeno česky štengrujou. Čili já se obávám, že přesně ještě někdo vymyslí ještě nějakou další lokalitu, nejlépe exotického typu, a začne ještě tam jezdit, utvrzovat a bojovat za jejich svobodu. Protože já si to fakt mám dojem, že teď všichni mají pocit, že když už teda ten český lid nemohou ukonejšit a raději pro něj nic moc dělat nebudou, tak se prostě vyřádí v tom světovém prostředí a budou opravdu bojovat jenom o ta silnější témata. Plus já se omlouvám, ale prostě začíná mít už trošku problém a určitou přejedenost, jak nám ty čeští politici jezdí po světě a vyjednávají neustále o Ukrajině. Jo? Já bych se taky chtěl zeptat, co Česká republika, co české ekonomické zájmy, co české firmy. Zatím, když už něco ukazují, tak jsou to kšefty, které se prostě domlouvaly a obchodní smlouvy 5 let, 6 let zpátky, zatím nic nového. Já jsem velmi zvědav, jo, já... Nebudu mi nic proti, když budou blahočečit a oblepovat se Tchajvanem, ale prostě bude nám tady přibývat ročně 10-15 firem s vysokou přidanou hodnotou a s adekvátním platovým ohodnocením pro naše zaměstnance. Pak řeknu paráda, výborně a ještě úplně ideálně v lokalitách, kde doteď jako se příliš jako ekonomicky moc nedělo, tak řeknu ano, jasně, fajn, tak prostě jsou aktivní, ale bylo za to adekvátně v úzovkách, bylo to adekvátně vynahrazeno, zaplaceno, má tenhle ten ekonomický rozměr diplomacie smysl, ale my zatím všude jezdíme, něco slibujeme, tváříme se jak zachránci světa.
1: No my vlastně dneska jsme převzali ukrajinskou zahraniční politiku.
0: Ano.
1: A on je to hrozně pohodlný a laciný, samozřejmě politici se rádi poslouchají, ale já bych chtěl vidět možná takový výsledek, jako dokázal Viktor Orbán, že z Maďarska udělá epicentrum evropského autoprůmyslu díky čínským investicím. A to tady zatím takovýhle výsledky nevidíme, ale každopádně pojďme z Mnichova do Terezína, to už jsme nakousli, kam Petr Pavel dorazil jen krátce potom a přednesl už zmíněný projev. Já jsem se taky nestačil divit, přesně když jsem to čet, tak jsem to různě si zkoušel interpretovat, co ti mohl myslet, jestli je to rétorická neobratnost nebo lingvistická neobratnost, nebo jestli to myslí vážně. A vlastně, když se podívám do jeho týmu poradenského, kde jsou lidi jako Jiří Pehe, Michal Žantovský, čili všechno vlastně lidi vyznávající havlovskou zahraniční politiku, tak tam vidím jako určitou stopu, ale...
0: Ale tohle si nedovolil
1: ani Václav Havel. Ale tohle si za prvý nedovolil ani Václav Havel. A za druhý Václav Havel vlastně tahle gesta dělal v úplně jiné době, kdy padla hranice mezi Československem tehdy komunistickým a západním Německem a vlastně šlo o zbližování těch dvou kdysi nepřátelských táborů.
0: A mimochodem on potom na to vzpomínal a kolikrát želel toho, že to takto vehementně, bez jakéhokoliv adekvátního gesta z druhé strany udělal, protože pak, když se vyjednával byla česko-německá deklarace, tak to byl velký problém. Mm-hmm. A vypadalo to, že to dopadne poměrně zle a velmi problematicky. A namísto toho, aby se už, když je to domluveno, nějak jako kodifikováno, v podstatě není příliš vůle to oživovat, vyjma Berna Posselta a další, kteří samozřejmě z toho mají trafiku mocenskou a nasvítí je to trochu politicky, protože v té německé politice už de facto nic moc nehrají. Ty funkce ztratili, nikdo přijde se s nimi v podstatě už nebaví, už je nepotřebuje zkrátka, voličsky ty skupiny jsou někde jinde, tak my je nasvítíme, dáme jim příležitost a ještě nedej bože zase nějaký aktivista se něčeho chytne a začne něco takzvaně zkoušet, jenom prostě oživit a máme tady obrovský problém a na dlouho, protože prostě ten aktivismus v mezinárodních vztazích je to nejhorší, co se může dít a vidíme to teďka výborně mimochodem v Kosovu, což je další téma pro Petra Pavla, který vlastně tady zase posouvá, už bych tak řekl, tu zbrklou českou politiku v tom uznávání Kosova, tak vlastně posouvá dál, že zvažuje, že tam a že legálně a aktivně posvětí velvyslance do Prištiny. A to je zase další problém, další prolomení. Plus mě to teda přijde mimochodem jako velmi, abych to řekl elegantně, kontroverzní a hodně nedomyšlené až dětinské, když teda potom zase něco jiného hájí ve vztahu k Ukrajině a naopak všude, kam chodí, tak utvrzuje, že ukrajinské hranice jsou neprolomitelné a je to základní princip veškerého vyjednávání a mezinárodních vztahů a pak třeba například v případě Kosova promýšlí to a to, jo, a já zase říkám v situaci Československa roku 38. Jak vůbec jako touhle cestou můžeme uvažovat. Prostě tohle, kdybyste vyprávěli třeba Španělovi, který samozřejmě hned zatím vidí Baskicko, Katalány, případně Galici, tak vůbec by tohle nepřijal, neuvažoval by ani vteřinu. Jo, že my prostě strašně jakoby vytrháváme podle moje vlastní pozici a tím, jak jsme zbrklí a všem všechno slíbíme, a pak tu politiku nedotahujeme, nedokážeme ji teda vyměnit za něco adekvátně pro nás důležitého, tak samozřejmě prostě jsme k smíchu a prohráváme na celé čáře. No.
1: Já hlavně nechápu,
0: to dělá hlava státu, je to blbé,
1: na koho tohle Pavel vlastně mířil. Zvlášť ten Terezín, politici samozřejmě různě mluví před různým publikem, to je v politice normální, ale nechápu, na koho takhle většinově zvolený prezident mířil tím terezínským projevem. Fakt jsem na to nepřišel. Protože...
0: přijde, že prostě zkouší, kam to jde a chce být neskutečně trendy. Jo? Ale my naštěstí bych relativně řekl, že úplně na to nikdo jako nenaskočil, že by tleskal. Mě spíš teda vyděsilo to ticho.
1: No to ticho.
0: To takové to jako, no, udělal teda blbovinu, ale překrejme to dekou mlčení. To mě teda opravdu přišlo jako děsivý a velmi nebezpečný do budoucna. A já fakt nevím, já právě nechci strašit tím 28. říjnem a případně tím Bertem Posltem, ale mně to přijde jako jak takový opravdu krůčky k tomu, aby se prolomila některá tabu a abychom se nějak ještě úplně neskutečně infantilně dostali jako naroveň, téměř jako za válečný a poválečný vývoj na úroveň Landsmannschaftu se do toho německého, což mě přijde těsivý. Prostě, jak kdyby, já nevím, jestli jeho rodinu to minulo, jestli okolo nemá rodiny, které byly postiženy, že je na pomezí středočeského Ústeckého kraje, kde do Terezína, do sousedních Litoměřic, Lovosic.
1: No tak na pomezí Sudet přesně.
0: No, kde to je krokem a už ani ne skokem a kde byly ty i šílený pracovní tábory. No tak ať se jde podívat. Já bych opravdu teďka jako pana prezidenta vyzval, ať si udělá turné po všech vypálených osadách, městečkách této země a bude překvapen, jako speciálně třeba Beskyde bude koukat, kolik to je lokalit a jak drasticky a jak ještě v posledních dnech, někdy téměř hodinách konce války v Evropě. Bylo by to asi jako opravdu užitečný a pokud teda v době Havlovské on se poučoval o Chartě, o Havlovi a o dalším dění, tak bych teď doporučil, že možná přichází další společenský zlom a měl by si teda vzít učebnici druhé světové války, protektorátu a toho, co se tady dělo poté. Jako nikdo na to není pyšný, ale jako nerad bych, aby zapadlo, že opravdu srdeční Němci, a to je ta tragédie toho vývoje, měli fakt radost, když byly vypálené Lidice.
1: Ale je to samozřejmě relativizace míry viny a vytrhávání z historického kontextu. A ono, mimochodem, aby nikdo nebyl na pochybách, tak jeho mluvčí slavná Řeháková to pak ještě teda dodala tu tečku, že skutečně ten oslý můstek té kolaboraci Čechů vlastně tím, že nějakým mlčením legitimizovali a legalizovali nacistický režim v protektorátu, tak jsme vlastně se teda dozvěděli, jak to skutečně myslel Petr Pavel. Ale
0: jak to může říct speciálně muž, který prostě aktivně fungoval v aparátu komunistické moci, když teda startoval svou kariéru a on tady bude vyprávět a bude jako kádrovat národ, který prostě fakt byl jako decimován. Ano, spousta dělníků tady aktivně dělala na jakoby německém nacistickém zbrojním plánu, ale nám to tady vylikvidovalo, pak teda zbytek dolikvidovali komunisté, ale vylikvidovalo obrovské množství elit napříč celou republikou. Ty nacisté prostě byli systematici v tomhle. Ta společnost byla zlomená, docházelo tady dál k výpadům, to prostě je velký mýtus mezi jakoby tou sudetsko-německou částí a tím protektorátním obyvatelstvem, se nedá jinak nazvat. Protože často to bylo ještě o to bolestnější, že často ty kontrolní, ty perzekuční úřady byly osazovány právě sudetskými Němci. Jo? Často i v gestapu, často i v účetníků, ve všech jakoby správních orgánech, takže jakoby ten KH Frank byl jenom tím symbolem.
1: Jasně, no,
0: a on tohle to přejde a tady byli slaboši, protože mlčeli, ale on byl hrdina, když začínal svou kariéru prostě v závěru 80.
1: Takhle, já
0: v nejvyšších patrech.
1: Nebudu slušnej a řeknu to na rovinu, můžeme vlastně říct o Petru Pavlovi, že byl kolaborant se zločinným režimem, což byl komunismus, totalita, který se od nacismu možná nejvíc slyší v tom, že průmyslově nevraždí lidi, ale se svými nepřáteli uměl zatočit taky.
0: No, Terezínsky nám to takhle vysvětlil. V podstatě, pokud člověk vede opravdu dogmaticky jeho projev, tak on se tak vnímá.
1: No, ale to ticho, který následovalo mediální, my vlastně vidíme pokračování, jak bych řekl, volební kampaně prezidentský, kdy my jsme se o tom bavili kolikrát ještě před volbami, a sice, že vlastně Petr Pavel tím projížděl úplně jak nůž máslem, média po něm vůbec nechtěli žádný názor na nic moc, vlastně čím vágnější, tím lepší, aby snad na něm neulpila nějaká kaňka. A nakonec ho to přivedlo teda až na Pražský hrad s tím rekordním volebním výsledkem. A teď sklízíme plody a vlastně to pokračuje, že novináři vůbec nejsou schopní zvednout kritický prst ministra Nekuly a podívat se vlastně, co říká teda jejich oblíbený prezident v Terezíně.
0: Je to pravda, protože v podstatě, když se podíváte, tak se vlastně nikdo ho neptá na aktuální výkon vlády, na funkčnost státu. Jo, někde občas se dočteme, že teda volá po odolnosti společnosti, odolnosti státu. No tak teďka by to měl demonstrovat. Teď by měl dělat aktivní kroky k tomu, aby jako ta společnost viděla, že tady má nějakého lodivoda do nepohody a že nepomáhá akceschopnosti z tohoto státu, protože ono, když začnete ty problémy problém po problému rozebírat, tak často zjistíte, že to je na nekompetenci anebo opravdu na byrokratickém eráru, kdy často ty instituce jdou sami proti sobě a vůbec nehledí na český zájem, protože jim prostě jde jenom o to, aby zvítězilo jejich razítko anebo jejich blahovůle. A náš vrchní velitel ozbrojených sil, jednak bych taky očekal, že trošku zmírní, možná přesvědčí, a to ve vší úctě, protože pana Řehku považuji za opravdu jako jedno z nejchytřejších vojáků, co tam máme, věnuje se tomu hodně dlouhodobě, ale myslím si, že teďka ta jeho studenoválečnická retorika taky neprospívá.
1: Já nevím, jsou to námluvy s ministryní Černochovou, jako jestli je to...
0: Mně přijde, že trošku soutěže o nejsilnější výrok, jo? Takový to jako je střábí liga typu...
1: No vlastně z ní hustá dvojka, ne?
0: No to doslova, teda. To si myslím, že jako Maláčová se Stropnický můžou tiše závidět. A já si jenom říkám, tak když už je to tolik, tak ještě jako lidi znejisťovat fakt problémy. Víte, a mě zase fascinuje jedna věc, jo? Že kdyby člověk byl puntičkář, tak si pamatuju, já ani nebudu vzpomínat, jaký to byl prezidentský kandidát, ale tady byl prostě jeden vnímán jako nebezpečný element, protože prostě děti kvůli němu nespaly, probouzely se plačlivé, rodiny téměř se rozcházely, společnost propadala do deziluze, ekonomika asi i doslova do stagnace, to si myslím, že k tomu dojde Fialova vláda, že teď nám zase ekonomika poklesla, tak si myslím, že to je nějaký dozvuk. A teďka jako šéf generálního štábu každý druhý týden na sebe upozorňuje, že teda každou chvíli můžeme být ve válce, já fakt nevím.
1: No já se ptám, kde je mamka Radka Bartonička, ne?
0: No,
1: pamatujete na to, mamka mi volala ráno, Rade, No. Jsme ve válce.
0: Možná touhle cestou bychom teda měli taky jako se zeptat, jestli by to mohla nějak zhodnotit a když tak jo. zareagovat adekvátně, protože fakt myslel jsem si, že vždy platilo, že armáda, pokud se připravuje na problém, tak se připravuje hlavně tiše, aby byla skutečně připravená, aby nezavdávala moc důvodů a hlavně neznejistěvala zátylek, neznejistěvala domácí a ten vnitřní tábor. A tady je to opak. Jako my v podstatě mám pocit, že nejsme připraveni. Nevím, jak ta příprava probíhá. Zatím slyším, že vlastně už jsou taky jako takové jakž takž komplikace, ale slovně teda bojujeme na všech frontách a opravdu jako organizujeme život několika zahraničním státům, což je fascinující, no, protože fakt si říkám, někde přijde česká delegace a než se dostane k českým zájmům přes Ukrajinu, Tchaj-wan, Tibet, přes ještě jako nějaké útrapy ve střední Evropě.
1: A v Tibetu, počkejte, nedomlouvala se tam nějaká gigafactory?
0: Je to daleko a hodně tam mrzne.
1: No,
0: nejsou turisticky založení, takže tam přestali lítat.
1: Vy jste zmínil prezidenta Pavla jako vrchního velitele armády. Mně připadá, že to je vrchní velitel pokrytectví, protože pojďme ještě tady k těm dvěma událostem dodat ještě do tria třetí. A sice to, že on se musel vypravit za Zdenou Mašínovou, což je, která je z toho slavného rodu Mašínů, kteří nejdřív je stíhali náckové a potom komunisti. A zrovna Petr Pavel, prostě hrdý reprezentant represivních složek komunismu, se musí vypravit za starou paní Mašínovou a vlastně dělat si marketing i PR na ní. Říkám, ten člověk fakt nemá záklopku obyčejného vkusu, ne moci, ale vkusu, protože být Petrem Pavlem, tak speciálně kolem Zdeny Mašínové prostě chodím obloukem. Já teď nechci vůbec do toho zatahovat jí, je to stará paní, ale od Petra Pavla mi to přišlo, to byl triumf cynismu totálního.
0: No, on se vykupuje. To vidíte, že prostě on se vykupuje, on sbírá podpisy lidí, kteří se nesehli. Ještě čekám, kdy navštíví Martu Kubišovou a některé další. Pravda je, že to řeknu takto, že z rodiny Mašínů, když se podíváte na ty prožitky, tak v podstatě říkám, vedle jednoznačně generála Mašína součástí odbojové skupiny Tří králové, si říkám, že paní Mašínová a její maminka, ty by zasloužili metál ocenění, protože ty to odkašlali fakt za celou rodinu, potom opravdu v podstatě ta perzekuce střídala perzekuci, jen mohli přidávat další a další vězení, ve kterých byli a pak to ostrakizování. Ale já z toho mám pocit, že namísto toho, aby tam bylo zase nějaké pochopení, nějaké poučení, nějaká forma. Je to takový zvláštní, jo, že si vemte, že Petr Pavel nás až trošku už unavoval tehda těma omluvama, kdy střídala omluva a omluvu a vykupováním typu už mě to posvětil Zdeněk Svěrák a je na mý straně a tamhle ta celebrita a tam ta osobnost a furt se jako do toho doomlouvával, že mnozí říkali tak dobří, tak se nám omluvil a teďka nám řekněte, co v ekonomice a tam už bylo dlouhý
1: dáhný. A Zdeněk Svěrák neřekl nic k Terezínu ještě? Nevíte?
0: Nevím, já doufám teda, že se nenechá.
1: Nějaký video, že by natočil.
0: Doufám, že no, že by nám vysvětlili Petra Pavla, ale měl přinejmenším nějakou formou ho teda opravdu se dožadovat sebepokání a nějaké sebetrizny Petra Pavla, že si fakt projede a ať si veme klidně motorku, to je po tuzemsku, projede fakt místa, kde se dělo, co se dělo. Tak jsem si trošku říkal, že mimochodem, když byl v Bavorsku, tak jsem mohl zastavit teda u Mnichova Mauthausenu a ono mi to možná taky zase jako dalo nějakou informaci. Ale ne, pardon, Mauthausen je teďka mě došlo u Lince. Ale já si vzpomenu, teď mě vypad, tak jsem dlouho na to myslel, až jsem to zamluvil, ale vedle Mnichova je další v podstatě drakonický koncentrační tábor a tím se posluchačům omlouvám a až vzpomenu, doplním, ale mně přijde, že fakt on sbírá všechny ty jakoby osobnosti čistě, jak kdyby sbíral prostě na provázek celebrity, které ho posvětili a kterému tu autoritu dali zpátky. No. A tu jeho mluvu jste viděl, teď vlastně v momentě zvolení ten život je zkompletoval, že jo? Přiznal všechno, co předtím jako zapovídal, nehlásil se k tomu a v Terezíně nám to teďka vysvětlil, no.
1: No, jestli to bude takhle, tak to bude bolavý turné. Jestli bude muset navštívit všechny lidi tohohle typu, který se nesehli před totalitama, tak to bude bolavá pětiletka teda na tom hradě, to vám říkám.
0: Bude, jen mě mrzí, že všechny tyhle osobnosti, no tak ono, Já to vidím na pradědovi. Jo. Znám, četl jsem opakovaně jeho paměti a vidíte, že tyhle lidi, když si projdou něčím fakt těžkým, tak oni jsou hodně velkorysí, hodně smířliví. Hlavně ty věci nechtějí opakovat, nedělají si iluze o lidech, ale musím říct, že jsem často, když se sejde takhle s těmi osobnostmi, tak jsem překvapen, jak ho jako smířlivě přijímají, jak vlastně žijí jenom tím Petrem Pavlem, teď jakoby antizemanem, tím momentálním Petrem Pavlem, ale nějak tak jako nepřihlížejí, co ten Petr Pavel jestli prokázal nebo neprokázal. Že mu v úvozovkách aspoň nedávají nějaké úkoly za vykoupení a úkoly nějakého sebezpytu. Případně by možná mohl z nich udělat morální panel, který bude aspoň mu dohlížet na projevy a nenechá jen tak něco projít. No, protože je to pyrotechnika teda.
1: Morální panel, buďte opatrný, protože Petr Pavel je arcialibista.
0: A má těch panelů už hodně.
1: A teď jsme se dostali k jeho panelu na výběr ústavních soudců. On řekl zajímavou věc, a sice já nerozumím vlastně agendě ústavního soudu, tak jsem si tady zřídil panel, který vede ústavní právník Kysela, což řekněme prostě je provládní ústavní právník. Mimochodem už dlouho dělá pro vládní senátory.
0: To si myslím, že je nejsložitější, že vlastně on je stále státním tajemníkem, nebo je tajemníkem senátu. Což je takový jako hodně zvláštní, protože jak když z toho Senátu vybíhá nahrát něco společně vymyslet, poradit, aby to zase sebe do Senátu posoudit.
1: No. Ale ono, já když jsem to slyšel, tuhle tu jeho konstrukci a výmysl, tak jsem si říkal, proč teda kandidoval vlastně na prezidenta, protože tohle to může říct o většině prezidentské agendy, že tomu nerozumí, že na to není odborník a vlastně jako v rámci alibismu, aby s tím nebyl spojovaný, tak a hnán k odpovědnosti případně za nesprávná rozhodnutí, tak by přece mohl strčit panel na všechno vlastně. Teď jsme se dozvěděli teda, že vlastně Jan Kysela předvybírá adepty na nové ústavní soudce, včetně případně nového šéfa ústavního soudu. A Petr Pavel jakoby se k tomu nehlásil. Tady musíme říct, já si pamatuju Miloš Zeman, když si vybral někoho jako kandidáta na ústavního soudce, tak to prostě sám jasně vysvětlil, proč zrovna tenhle člověk a měl k tomu svý argumenty. Petr Pavel vlastně jakoby se toho zřekl, není schopný to vysvětlit a najednou jsme se dozvěděli to trio adeptů a včetně bývalého šéfa nejvyššího správního soudu Baxy, kterého by Petr Pavel rád viděl jako nového šéfa ústavního soudu a najednou narazil v ústavně právním výboru Senátu, který je, můžeme říct, je to pořád přátelské území prezidenta Pavla, Senát je téměř celý vládní, takže by se tam nemusel čekat problém, ale ještě než to tenhle výbor odmítl, ty dva adepty z těch tří, tak jsme vlastně slyšeli tak jako, že prezidentovi poradci vyvíjejí nátlak na senátory, aby tihleti soudci prošli. Je pravda, že Petr Pavel předtím sliboval pestrý výběr nových ústavních nebo kandidátů na ústavní soudce.
0: Což zatím úplně naplněno
1: což tady není.
0: Protože jsou to autority, to bezesporu, ale relativně jako jednoho ranku a je vidět, že i taky jako rychlého ražení, protože vznikáli nějaký panel a vznikáli nějaká procedura toho výběru, tak to většinou chvilku trvá a ne, že jeden den oznámíte vznik panelu, pak další týden tak jako prořešíte, kdo v tom panelu bude a zrazem už máte nominované kandidáty. A to si myslím, že se senátorům, zejména ústavně právního výboru nelíbilo a myslím si, že tam už jako byl první políček typu Bernás jako v potaz příteli.
1: No on vlastně ten prapor odporu proti prezidentu Pavlovi nesl senátor Goláň za ODS, který je současně šéfem toho ústavně právního výboru a tam byla ironie, že on potom, co teda ten jím vedený výbor dva z těch Pavlových tří kandidátů zavrhl, tak nebyl schopný sám vlastně v médiích vysvětlit, proč to zavrhl. A vidíme tam skutečně to, že asi přesně šlo o šprajc mocenský, jenom prostě se senátorům nejspíš nelíbilo to, že si prezident Pavel myslel, já jsem tady prezident, kterého volili 3,3 miliony lidí a co jste vy, tak prostě tady vám pošlu. Tady můj panel vám pošle kandidáty na ústavní soudce a vy prostě
0: schválíte. Kdo má co víc. Ale tam se přesně ukázalo, no to samozřejmě takové pikantní jednak, že bylo vidět, že ten argumentář jim teda hodně chyběl, že to příliš nepromýšleli, ale ono samozřejmě ono se to těžko posuzuje, když to máte jakoby volbu tajnou, jo, takže, nebo tajné hlasování. Takže ono jste potom v takovém štrajku, což mě mimochodem vede, omlouvám se za to, zase musím citovat Cimrmana, klasická švestka, nejhorší je myšlenku opustit a pak si na myšlenku vzpomenout, už jsem si vzpomenul, koncentrační tábor Dachau vedle Mnichova, omlouvám se, pokud si prezidentská kancelář už dělala jízdní řád, tak teďka doplňuji, ne Mauthausen, to byste byli Klinci, ale tam taky se jděte podívat, je to důležitý, ale Dachau u Mnichova, ale až se zase až pojedou do Bavorska.
1: Tak... Piety bych řekl, ne na motorce, ne?
0: No, ale oni to nějak vymyslí.
1: Tím vlakem, to by bylo,
0: protože by si taky prožili, jak je to docela legrační nesmysl, jak než se prokopete do Mnichova vlakem, takže touto cestou vřele doporučuji. Ono by to mohlo být jako dobrý modernizační fond, prostě vždycky někde poslat jako pana prezidenta, ať si nastuduje cestu, a zjistí, že to není úplně na
1: teď
0: pohodu.
1: Napadlo, nemaká na tom už Bernd Posselt v rámci zlepšování česko-německých vztahů, že by prorazil rychlý vlakový spojení mezi Prahou a Mnichovem?
0: No je pravda, že teda potom jako Express Bernd Posselt s názvem to teda si moc nedovedu představit.
1: To by mohl být Express Pavel Posselt, ne? Takové poselství do budoucna.
0: Kdo komu, ale kdo za koho jede teda.
1: Jo.
0: Ale vidíte, hnedka máme inspiraci a hned máme jeden z úkolů prezidenta, protože taky řekl, že bude sledovat a pokoušet se navnímávat potřeby země a situaci běžných lidí. Tak si myslím, že tohle byla docela fajn příležitost, protože zatím je odsouzen k tomu, jako pěkně dojet vlakem do Vídně, pěkně dojet vlakem do Drážďan, Berlína, až se vyřeší příhraniční nebo hraniční most mezi Brnem a Bratislavou. Všimněte si, jak jsem znalý, že já vlakem jezdím rád. A ono to je velmi inspirativní. Jo, on člověk hodně vidí, slyší a plus vidíte to krásné, jak by zase řekl Jara Cimrman, to krásné turecké hospodářství, brázda vedle brázdy, podívejte, všechno opečovávané a všechno, ne, jako nádherně nasejete zemi a nasejete i sousední země, čímž to panu prezidentovi doporučuji, do Polska už se jakž takž taky dá a hlavně by si spoustu věcí uvědomil, jak nám opravdu v některých věcech jako zásadně ujíždí vlak. A jak možná takovýmhle věcem by se měl pověnovat, než že prostě bude dělat prázdná gesta pro gesta. Protože víte, tady je jeden problém. Vy jste to teďka načal dobře u těch ústavních soudců. Nejenže se vytváří jakoby kvazispory a neřeší se to podstatné, typu i třeba nějaká očekávání od ústavního soudu a nějakou jeho pracovní akceschopnost a to, jestli politici z něho budou dělat třetí komoru, nebo to opravdu bude spíš taková jako rozhodčí autorita v době mimořádné, v době zátěžové. Ale od pana prezidenta bylo prostě nesmírně fajn, kdyby se fakt začal věnovat tomu, co teďka prostě tu českou společnost dlouhodobě tíží. To znamená nejen nějaká jako malá akceschopnost vrcholných politiků a vrcholných úřadů, ale přesně i takové to zadrhávání modernizace, jo? Kdy my jsme schopni se zaseknout na jednou dálnicí na hodně dlouho a zbytek světa nám už jako dávno létá kamkoliv jinam. No, takže by byl nejradši, kdyby opravdu tady byla nějaká povinnost, že prostě na nějaké 2-3 lety vrcholných politiků dvakrát vlakem.
1: No já bych vlastně od Petra Pavla čekal, když projevil takovou odvahu v Terezíně vlastně znesvětit Čechy, když to řeknu takhle, tak bych očekával stejnou odvahu při výběru ústavních soudců a hlavně při výběru případného budoucího šéfa ústavního soudu a že by prezident řekl, Pavel Rychetský, končící šéf ústavního soudu, bohužel tuhle důležitou, klíčovou a politicky důležitou váženou instituci spolitizoval bezprecedentně a teď je potřeba ji odpolitizovat. A já proto tady navrhuju tohoto kandidáta, protože si myslím, že skončí ústavní soud, co by třetí parlamentní komora a bude plnit mnohem líp svoji funkci. Za to bych, za takovouhle odvahu bych mu byl vděčný. Ale
0: že tohle, kdyby se mu zdálo, tak se zbudí propocený, protože kdo mu v prezidentské kampani pomohl? Že jo? Kdo ukazoval, jaký prezidentský kandidát je přijatelný, jaký už není přijatelný? Jo, to je to nejšílenější, že on je v podstatě tak trochu jako sluhou sice končícího předsedy ústavního soudu, ale stále předsedy ústavního soudu a hodně mu dluží. No.
1: No teď by mohl vybalit svůj cynismus a prostě říct, já jsem začínající prezident, ty seš končící šéf ústavního soudu, už tě nepotřebuju, tak a teď tady mám svého kandidáta.
0: Že z toho není fotka.
1: Já
0: to vím, je totiž největší problém.
1: To je špatný Instagram.
0: Že, no, přesně tak, nový pan prezident podle mě už má jako hledisko nejen populární, nepopulární, ale fotogenické a nebo šedé, nezáživné, pro občany nezajímavé.
1: Na druhou stranu ohledně šéfa ústavního soudu Rychetského, já myslím, že tam už to taky úplně není fotogenický, takže tam by Petr Pavel mohl projevit aspoň v tomhle případě nějakou odvahu.
0: Černobílou odvahu.
1: Jo, jo, asi tak. No, ale on ten stejný Pavlův nebo pavlovský rukopis vidíme i u toho vládního konsolidačního balíčku, takzvaného, který nic mu zatím nekonsoliduje, spíš se stává bizárem, ale to si necháme možná třeba na příště.
0: A hlavně tady by se člověk chtěl zeptat, kde je pan prezident?
1: Kde je pan prezident, protože...
0: Četl už to, má na to názor, ví víc, než víme.
1: Já si vzpomenu právě, když nás Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí a šéf Lidovců, dlouho napínal s tím, čemu říkal odvážně hodně důchodová reforma, o čem jsme se později dozvěděli, že vlastně je reforma bez jakékoliv reformy, je to jenom úprava parametrů penzijního systému. A
0: později
1: ještě,
0: za méně?
1: Ano, a nebo možná taky vůbec, ale každopádně, než jsme se to dozvěděli, tak Petr Pavel tak jako vítězoslavně oznámil, sešel jsem se s ministrem Jurečkou, představil mi důchodovou reformu, a musím říct, že promyšlená, byť penzijní systém nechává v deficitu. Já jsem si tak říkal, no tak dobře, už je to zajímavé, že teda systém nechává v deficitu, protože to byl jeden z hlavních argumentů vlády, proč chce dělat nějakou důchodovou reformu, ale když teda prezident řekl, je promyšlená, tak jsem si říkal, tak tam bude aspoň zatím nějaká myšlenka. No a pak jsme viděli jenom ty myšlenky za tím, že se hne s pár parametrama a reforma je hotová. A to je typický Pavel. Už říkám, to je 3 měsíce, jsme od inaugurace, je to tak březen, duben, květen, ano, téměř 3 měsíce. A skutečně tady vidíme...
0: No bude to těch 100 dní, vemte si, že on si potřebuje odškrtat, že jo, co tam slíbil, tak to jako, aby bylo splněno a pojede se dál. Ne, ale opravdu touhle cestou bych fakt využil příležitosti a pokud nás, pane prezidente, posloucháte, tak vedle toho, že už jsme vám tady doporučili nějakou jako historický exkurs a hodně četby do dalších dní a týdnů, tak prosím navštivte vládu a začněte ji teďka celkem systematicky navštěvovat. Ono by to možná jako sklidnilo vody, plus mimochodem bych ještě touhle cestou apeloval, taky si pamatuju, že pan prezident Pavel vzpomínal, že chce svolávat kulaté stoly šéfa vlády a šéfa opozice nejsilnější. Myslím si, že by to taky nebylo od věci, protože čeká nás spousta zásadních rozhodnutí a já očekávám, že opravdu ve sněmovně to bude Eldorado přes léto, že to bude bojovka se vším všudy. Až téměř taková, chtělo by se říct, okupační spacáková stávka. Možná, že samozřejmě bude bojovat o pozornost a o výdrž. A myslím si, že tyhle kroky by pana prezidenta jako byly konstruktivní, jestli někdy je zvažovat, tak přesně teď. A byly by obhajitelné a věděli bychom, že toho pana prezidenta taky k něčemu máme. Že to není jenom roztleskáváč, člověk, který prostě udělá někde gesto, něco... No, moudrého moc ne, řekne, ukáže se, prostě už máme známky, už ho máme vyvěšeného po školních besídkách a školních škamnách všeho druhu, tak teďka možná ho zase vidět tam, kde jsme ho zatím příliš neviděli, to znamená v prostředí tam, kde se pracovat má, to znamená vláda, obě dvě komory parlamentu, setkávat se se členy ministrů, ale mimochodem taky jedna věc, ono to není jenom o ministrech, ono to není jenom o premiérovi, ono to není jenom o předáku či předácích opozice, ale ono to je o vysokých úřednících. A tam si myslím, že teda by teďka mohl hodně napnout síly a začít se je zvát na kobereček a zjišťovat, proč něco nejde, kde nám to vázne, kde je problém, kdy se to změní, jak se to bude řešit, protože jestli taktikou je v podstatě vést českou společnost, aby se nebouřila tím, že ji zabaví 10 neduhy a 10 nedostatky, takže v zásadě budeme každý člen rodiny budeme zabavený něčím, protože budeme prostě jeden skánět léky, druhý potraviny dle letáku, třetí přemýšlet o tom, jestli teda budeme topit a za kolik budeme topit, čtvrtý, jak to bude teda se školní docházkou široké rodiny, pátý, přemýšlet o nějaké pracovní možnosti a pracovní dlouhodobé kariéře a takhle bych mohl bohužel pokračovat, což mě fakt mrzí, jo, protože jsem středově jako naladěný člověk a spíš jako pro konstruktivní zlepšování systému, než jako takovéto typu, fakt si musíme prožít marazmus až do hlubokého dna a pak kdo ví, jak to dopadne, tak já se obávám, že opravdu taktika vlády a asi i pana prezidenta, protože to přemlčuje, funguje, čímž usuzuju, že s tím souhlasí, je opravdu, že lidi prostě se zabaví spoustou existenčních otázek typu sežeň si sám.
1: No já musím ale vlastně říct, že zatím největší schopnost prezidenta Pavla je vlastně to, jak on režíruje média a svůj mediální obraz. Protože to s tou motorkou na cestu do Mnichova, vlastně já vidím v tom jenom pokračování té jeho slavné cesty na Ukrajinu, kdy nikdo vlastně nevěděl, že se tam prezident chystá, nebo přinejmenším v médiích. A vzpomeňte si prodloužený květnový víkend a najednou někdy v sobotu se probudíme do nového dne a vidíme všude záběry a fotky prezidenta Pavla, jak vystupuje z toho vlaku, tašku Schlesinger v ruce. Já si říkal,
0: ještě, že
1: co tam,
0: tam jezdí vlak.
1: Co tam má, co tam veze, si nějakou houfnici nebo Bůh ví co, a pak on to položil na zem.
0: On má ty projevy a ty jsou hodně nebezpečné.
1: Ne, počkejte, on tam neměl projevy, on tam měl své sako. On otevřel tu velkou tašku, položil ji na chodník nebo na ten peron a z ní vytáhl sako. Čímž mě úplně ozbrojil, protože prezidenti většinou nevozí sako ve sportovních taškách, ale prostě prezident Pavel je v tomhle unikátní.
0: Bondovský střih.
1: Bondovský střih. Takže a on vlastně pochopil, jak mu ta cesta, režie té cesty i režie toho mediálního obrazu té cesty perfektně vyšla, protože my jsme byli vlastně krmení jenom tím, co on přesně chtěl a jeho tým. Tak ta motorka byla pokračování toho. Akorát si myslím, že tady byla srážka ohledně toho, co udělal Míchově a potom v Terezíně. A nebýt té bezprecedentní mediální podpory a obliby u novinářů, tak prostě už měl za sebou velký karambol.
0: Ne, jako přiznám se, že já si vždycky v těchto situacích říkám, kdyby tohle udělal prezident Klaus nebo prezident Zeman, co by se dělo? Jo, kdyby takovýhle projev měli, tak si dovedu představit, že se tady dělají mimořádné schůze ústavních orgánů, typu začal by určitě Senát, ona by možná navázala i poslanecká sněmovna, začalo by se přemýšlet, jestli tohle to není dokonce na nějakém prahu velezrady, nebo případně, jako, že to je na nějaké pokárání.
1: Senátoři už by se aktivizovali určitě, s velezradou, že jo? Nevíte, senátor jako, Láska, ten už by to měl připravit.
0: Je to fakt jako ostudný. Je to opravdu ostudný. A já jsem prostě v tu chvíli fakt si říkal, tak má mě vlastně víc mrzet, že jako nereagují vrcholní politici s nějakým nadhledem, zkušeností, nebo mě má mrzet, že opravdu nereagují historici, učitelé dějepisu, lidé, kteří se tady snaží věnovat jako edukaci. Jo, zrovna jsem si říkal, teď to je na krásný díl podcastu, čím zdravím další podcasty, Přepište dějiny, tam bych se tomu pověnoval, protože fakt ta slova prostě byla úplně jako nepochopitelná a hlavně a tím já se omlouvám, že se možná v tom cyklim, ale prostě v situaci, kdy to opravdu říkáte u hrobů lidí, kteří za to zaplatili cenou nejvyšší a často celé rodiny a byli to čeští patrioti nebo českoslovenští patrioti, byli u opravdu budování Československé republiky, chránili mnohé instituce, připravovali se na budoucí osvobozování té země, protože tam fakt to máte pelmel opravdu od vrcholných spolkových funkcionářů přes vojáky, odbojáře, pravé i levé, přes spisovatele, osobnosti, sokoly, prostě všechno veřejné činné osobnosti, které když neskončili na Pankráci, tak skončili v Terezíně a on tam tohle to řekne. Jo.
1: No já teď poruším náš fialovský...
0: čeští židé, nebo českoslovenští židé, až by se, abych...
1: Poruším náš fialovský detox a fialovsky řeknu viník té Pavlovy aktivity v Mnichově a podlézání Berndu Posseltovi a jeho terezínského projevu by měl být odhalen stejně jako Eurostat.
0: No, to, ale to už máme teda tu řadu dlouhou.
1: No tak tady už je série, tady už je sága viníků, kteří čekají jenom na odhalení.
0: To... Ne, to jako fakt se přiznám, že teda tohle už není ani na signály. Tohle už by možná pan premiér měl pana prezidenta navštívit a trošku promluvit do
1: duše. Já totiž už jen čekám, kdy premiér Fiala vystoupí s tím, že i viník konzolidačního balíku jeho vlády bude odhalen.
0: No, bezesporu a já si stejně myslím, že jsou to zase ty statistici, protože podle mě jako zase špatně někde napočítali ty dotace a to množství dotací a to, že vlastně ten stát není tak tlustý, jak si všichni myslíme a jak ODS byla vedena v šanc a sama to říkala a teďka zjišťuje, že ono vlastně to je Twiggy, jen to nikdo neví a těžko se to lidem říká. V situaci zvlášť, když prostě přímém přenosu de facto všechno eroduje, rozpadá se a nefunguje. A no a teďka ještě teda takovéhle jako historické favoly do vlastních řád, no není to šťastný. No já myslím, že by při nejmenším aspoň toho Psavce projevu měli někde prostě vytáhnout na hradby a opravdu na čerstvý vzduch.
1: Odhalit.
0: A no a fakt mu jako zajistit tuhle tu cestu, když tak, když bude potřeba, dodám soupis všech těch míst, protože je to dobré vidět, spoustu jsem jich navštívil a každému to doporučuji. Ale mimochodem je to pro nás jedno velké poučení, že není šťastné na nejvyšší politickou ústavní funkci v této zemi poslat člověka, který vlastně nemá za sebou žádnou politickou zkušenost, něco si neprožil, anebo přinejmenším teda nemá kvalitní poradenský panel, ne sbor, ale panel, protože prostě toto je fakt jako flagrantní. A já pevně věřím, že 10. června se jednak pan prezident vydá na tryznu do Lidic, a možná si to tam jako ujasní a možná nám k tomu řekne dovětek a možná nám to celé vysvětlí, že se tak trochu minul a že si splet projev.
1: No, uvidíme. Každopádně já se bojím, aby jsme nebyli odhalený dřív, než viník jeho projevu. My dva, co by kasíři, protože už jsme zmínili v médiích prostě ticho a je to tím, jak je ta současná doba mediálně politicky bych řekl vykolejená a prostě Petr Pavel si zažívá absolutně nekritickou přízeň médií a dokavať média k němu nezačnou přistupovat aspoň trošku kriticky, jako už začala přistupovat k vládě Petra Fialy, kterou taky pomohla zvolit a poslat k moci, tak Petru Pavlovi bude procházet i to nejcennější pokrytectví, který zatím s takovým gustem praktikuje.
0: Bohužel bude a bude dělat chyby, protože se ukazuje, že v momentě, kdy byl jakýkoliv politik, a jestli v tuzemsku nebo v zahraničí, stejně, to dopadlo stejně, nekriticky přijímán a všechno mu prošlo, tak opravdu dělal fatální chyby, naprosto hloupě, protože neměl žádný mantinel a neměl tu předběžnou ostražitost, opatrnost typu, na co bych si měl dát lidově řečeno majzla. Hlavně by si teda pan prezident opravdu měl pořídit nějakého dobrého historika, který to s ním vždycky probere, protože já mu nezávidím, je to zátěž naší země a našeho regionu, že prostě my máme hodně historických událostí a bohužel často jako smutného rázu, protože si tahle krajina prožila dost, proto bych čekal, že v tomhle bude citlivější a proto bych taky čekal, že se spíš povinuje trochu jako našim reálím a ne, že bude prostě platit, že ať je jakákoliv česká událost nebo v přeneseném významu československá událost, tak na ní prostě musíme naroubovat Čínu, Ameriku, Ukrajinu, Bělorusko, Tchaj-wan, Tibet a já nevím co, doplňte si všichni další. Myslím si, že to není nezbytně nutno, jo? Že máme i tak velké dějiny a že je dobrý se zamyslet i nad nimi, protože se spoustou věcí jsme se doteďka ještě jakoby nějakým způsobem neporovnali, natož abychom třeba těm obětem ulehčili.
1: No hlavně, aby to nebyl historik typu Eduarda Stehlíka například, který začal podléhat kouzlu Petra Pavla nebezpečně taky. To jsme viděli, že lidi různých profesí vlastně začali to ohýbat tak, jak potřeboval v prezidentské kampani Petr Pavel.
0: Je pravda, no. Tak ono málo kdy se vám stane, že máte jako předmět vysvětlování, že oni v podstatě získali historickou kauzu a možná si mysleli, že se budou muset zaměřit jenom na Petra Pavla pozdních 80. let, to je jak Petr Padleř ve své době, pozdní dílo, ale ono se ukazuje, že prostě svým způsobem budeme za chvilku muset interpretovat Petra Pavla v letech 20. 21. století, protože je hodně svůj a mě jenom mrzí, víte co, každému se něco nepovede, je to normální, zvlášť u nováčků, ale myslel jsem si, že třeba potom jako se omluví, dá tomu nějaký dovětek, nebo vymyslí událost, kterou si právě připomene ten svůj přešlap a řekne prostě tím jsem si to uvědomil, a lidi si řeknou, jo, ještě by naopak si myslím, že by byl posílen, protože by si mnozí řekli, tak jestli tady něco český politik vrcholový neumí, tak se neumí omlouvat a ten to dokázal. Ale vlastně úplně to přejít a tvářit se, že to není podobně jako není konsolidační balíček, podobně jako Česká pošta, valorizace důchodů, podobně jako hroutící se úřady práce a nedostatek léků, teďka problémy se vzděláváním, nedostatek školek a škol a tak dál, že nejsou. tak jako, já nevím, aby za chvilku prostě to nedopadlo, že prostě národ bude žít svoji složitou přítomnost a pan prezident bude možná vymýšlet, že bude létat balónem, aby ještě více zaujal, ale už začne být lidem ukradený. Jo? Ono se mu fakt může stát toho, že když to nezmění ten styl práce, tak do roka do dne může být muž z plakátu, ale s výsměchem, že každý řekne hochu, ty žiješ jenom fotkou, ale nám se nezměnil autor nic a ty si ani neprokázal nějakou vůli to měnit.
1: No, tohle byla po delší době prezidentská férovka. Příště
0: tak nevím, trochu o smutném modelingu.
1: Ale příště, jestli už nebude zase na čase porušit fialovský detox, protože já jsem chtěl říct, že nám tady zraje, ale on se rozkládá v přímém přenosu před našima očima vládní konsolidační balíček.
0: No, my bychom si měli dát detektivní díl typu, kde vlastně ty peníze jsou. No, a co jsou ten nebohý otesánek státní?
1: Já to vím, zdroje jsou u nás, to je... To
0: vás,
1: už víme.
0: U vás doma?
1: U vás taky, to pochopíte.
0: Já nemám bazén.
1: I bez bazénu zaplatíte, to se nebojte.
0: Už došlo i na nás.
1: To se nebojte.
0: Máme balkon, to je pravda. Už nás máte.
1: Takže příště uvidíme se mnou ve studiu, jako pokaždé byl politolog Jan Kubáček.
0: Děkuji všem za pochopení, že jste mě dali šanci si rozpomenout ke konci, ale vzpomenul jsem si a bacha na politický modeling. Nedělá to nikomu dobře, ani panu prezidentu.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje delší dobu.

0: Samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton, protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce, v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. Protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
0: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu. A ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že

0: Česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fast, víc, než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé, hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, abych řekl.
0: Třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
0: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No, protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení, a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky, a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No, já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
0: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
0: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když to historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
0: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holí životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením, a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo, a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázání, ale to nemožné.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A žena teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: Noci.
2: Co, voci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karol, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená. Mm-hmm.
2: Dobře, mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
1: Jako třeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nadranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo...
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny.
2: Mm-hmm.
1: Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálii.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se
1: pronájem,
2: ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já musela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno, prostě zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No, škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babičko, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlap. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, mě toto evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No, no. No mám jako podobný zážitky. My jsme táborníci
2: Trampové. My jsme tak zhruba stejně staří.
1: Teď vy jste paní Nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesněji řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
2: to
1: vysílá?
2: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v
2: Ulici? Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majora.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědirtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabule cti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne,
2: ne. Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pán, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašový. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsaný, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: Ale to je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to rozhodně slyšel.
2: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá, nenápadný v overalu, v očích ale

0: fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
1: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
0: Jak to pokračuje? Já na kestrum. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený žotrachta zatýká. Sležna tichá za přepážkou, no, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 léta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si, protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Ale jak, já si to myslím, že se je sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty 2 svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, 2 svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
1: O jeden.
0: O 2 se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
1: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěnej, Xavere,
0: ode dneška. Já jsem paní Karol, já nemám...
1: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku a nevím, jestli mám v tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. protože začíná

0: a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu, tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtařová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mě se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
1: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodňový.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo.
0: To jo.
1: Možná...
0: Na dobře situovaný. Na... Děkuju, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si vzal pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdný.
2: Vážně, Ksavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
1: Jak to?
2: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
1: To vím.
2: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
1: Dneska je čtvrtek.
2: A zpráva bude nebo nebude?
1: Dneska se ještě neví.
2: A
1: to až tak kolem čtvrté hodiny.
2: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavier.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Uh-huh. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Uh-huh. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je totéž, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a tak. Celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. No vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem, Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říci proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
2: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver.

Americe sa mi velmi dobré darilo. Yeah, v Americe sa mi velmi dobré darilo. Doma všetci plaču a mne je veselo. V Americe na paprike sedeli dva jelene. V Americe na paprike sedeli dva jelene. Smutně na mě.

0: podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den všem. Nechte se vyděsit všem možnýma zprávama o tom, jak ten svět směřuje k závěru. Teďka je taková sezóna, že všichni čekají, že to bude strašný. Já myslím, že už se trošku ženeme z tunelu ven, že to na podzim přežijeme.
0: Opravdu?
1: Myslím, že jo. Myslím, že jako teď přijde na spoustu lidí, jakoby my co spíš děláme jak to, ten biznis, jako že vidíme to světlo na konci tunelu, je to vidět na objektivně nějak sledování nálad biznismenů tady. Ale samozřejmě teď to dopadá na ty obyčejný lidi, kteří dlouho vlastně si toho jako nevšímali těch věcí a bude to asi půl čtvrtě roku jakoby špatný, ale zdá se, že zatím už by to mohlo být dobrý. Tak ta naděje, to je dobrý předat, aby člověk prostě neupadl. Takže v České republice, když se sledují teďka nálady veřejnosti, tak podnikatelé už jdou trošku nahoru a veřejnost jde teďka do deprese, tak se jim snažím říct, ať to odloží.
0: No, ještě. Ale k tomu veselá historka, nevím, zda jste sledoval dopoledne dnes. My natáčíme tentokrát ve čtvrtek, byla upoutávka na iDnes, že pan Andor Šándor bude mít zásadní bezpečnostní sdělení v 11 hodin.
1: A sdělil něco, jo?
0: Sdělil, začal živý vysílání tiskovka a on tam přivedl nějaké tři pány, kteří prodávají bunkry na zahradu.
1: Aha.
0: A nabízeli, jestli chcete, tak můžete mít na zahradě bunkr proti...
1: A to byla celá slušná reklamní akce. To musím říct, že ty, co to vymysleli, tak by si asi zasloužili být prostě nejatý někým. To
0: protože vlastně všichni čekali, že oznámí kandidaturu na prezidenta a on
1: udělal... Vlastně senátora, to ještě senátní volby taky
0: udělal slušný. Teleshopping. No, jedeme. Zelenský promluví k českým zákonodárcům. A já k tomu dodávám, to nám tady chybělo.
1: Já myslím, že trošičku možná už tohleto je jako pozdě, to znamená, jako, že to období těch projevů je jako malinko pryč a myslím si, že jako Čechům, kteří tam poslali všechny zbraně, snad co mají těžký, a kteří tam posílají spoustu peněz, asi není potřeba vysvětlit tu věc, spíš možná tím, že to bude v tom parlamentu, který možná trošku lidi rozděluje a tím, že zatím stojí přesně určení politici, tak to možná jako udělá problém. Čili já vím, že tohle není úplně nejnovější zpráva, znám třeba spoustu lidí, kteří mi říkají, že kdyby to šlo, jsou starší, tak zejména lidi, co zažili rok 68, tak ty by šli nejradši střílet na Ukrajinu a opravdu to berou velmi emočně. Ale tohle...
0: Střílet na Ukrajinu, abychom byli přesně...
1: Jako proti Rusům. Jo?
0: Proti Rusům.
1: A s tím, že opravdu jako mají, je v nich ten rok 68 a když samozřejmě tehdy přijeli Ukrajinci, ale my to tak vnímáme, jako, že Rusové přijeli v roce 68. No a tohle to třeba jim vadí, protože jsou třeba voliči úplně, jsou třeba z pravýho křídla ODS, nebo jsou z ANO, nebo něco takového. A tohle to trošku vnímají jako akci TOP 09, řekněme, středolevého křídla ODS. Ale jako samozřejmě parlament má právo vyslechnout, koho chce, a pan Zelenský tohle dělá pro svoji zemi a nepochybně určitě závěrem bude, že náš parlament vyjádří vyšší podporu Ukrajině, takže
0: vlastně to...
1: No já si myslím, že už vyšší podpora Ukrajiny vlastně ani není možná, že to možná jako právě do toho vnese jako politiku, že to je trošku nešťastná věc, že možná některý lidi, kteří třeba už třeba teďka žijou českou prezidentskou volbou, tak možná třeba tohleto a chtějí volit někoho jiného než třeba kandidáta ODS, tak možná nebo TOP 09, tak jsou možná je to může spíš odradit. Takže to takový, myslím, že to období je pryč, dneska je období nějaký reální práce, to znamená, Ukrajina reálně bojuje a Česká republika poslala, co mohla, takže tady ani není potřeba nikoho lámat, jako třeba to bylo v tom Německu, řeknu třeba, jo, nebo něco takového.
0: Já to asi musím říct. No, víte...
1: Ale možná to bude jenom poděkování, možná tam vystoupí. Jo, jo. My už jsme všichni jako zvyklí, že čekáme, že pan Zelenský jako řekne, že je to špatně, že jo. Ale jako třeba jenom prostě řekne děkuju moc České republice, jste fajn, usměje se na lidi a to naopak by pomohlo.
0: On je považován mnohými lidmi za hrdinu a pro mě je to krajně nesympatický člověk a já mu nevěřím. A já nevěřím ani tomu Putinovi, nevěřím ještě víc, ale já to nechápu, že se z tohoto dělá modla.
1: Já myslím, že on je, já už jsem tady říkal, když jsem opakoval, tak to řeknu krátce, že on je vlastně politik novýho typu, čili dneska jsme v nějaký éře video a ukazuje se, že prostě on, ta průprava mu pomáhá. Nepochybně se zachoval statečně, jistě mohl utíct, jo, v tom Kyjevě, to zase jako komu čest, tomu čest. Jenom už ta možná ta poloha už je jí moc, jak říkají vždycky, jak je to divadlo, tak když někdo něco takhle dělá, jako říká, teď už to děláš moc. Pojď před, to, co říkám, já kdybych byl dneska za ním, ty lidi, co jsou za ním, tak bych říkal, až půjdeš do těch Čech, tak už neříkej, netvař se jako urputně a neříkej, že málo dělaj, ale řekni, mám vás rád, zamávej na ně, moc vám děkuju Češi a tohle, tak jestli mě teďka sleduje velvyslanec Ukrajiny, jak mu to možná třeba řekne a zase to bude dobrý.
0: Tričko myslíte, že bude?
1: Já nevím, to už se přiznám, že to je samozřejmě taková norma, jeden často nosili i politici, myslím, že tak nějak byl oblečený Macron, že jednou nebo dvakrát a je to taková věc, že já bych jako, nechci si z toho dělat legraci, že obklíčený docela byl jako statečný, ale na druhé straně je to prostě mediální věc, kdyby tam byl nějaký stejně statečný, kdyby byl nějaký obtloustlý pán s pleší v mém věku, to zná starší a neuměl se vyjadřovat, tak asi by třeba Ukrajina prostě neměla takový, jako když je tam chlap se zjevným sex appealem, znám spoustu žen, kterým přijde fakt jako, tak my jsme jinak, nebo já to prostě tohle nevidím, jako nemůžu to posoudit, ale některý prostě jako jim to přijde, že ve srovnání třeba s Putinem, když je takový ten boj, nebo řekněme s prezidenty jiných zemí, teď mě nějaký napadlo.
0: To hraje roli?
1: Já myslím, že jo. Řeknete si, kolik lidí u nás říká, že musí být Čaputová. Neustálý srovnávání Čaputový s jinými ženami v české politice. Já myslím, že to jsou nějaký, kdo volí? Volí ženy. Jo, čili jakoby, když ten chlap dokáže zaujmout tu ženskou část, tak to určitě má velkou váhu. Podobně to bylo, i když ten zrovna byl obtloustlejší a to Donald Trump s televizní průpravou to neuvěřitelně válcoval. Já tím nechci říct, že to bylo jenom to, že bylo televize, ale prostě tyhle ty věci budou hrát do budoucna obrovskou roli, ale zase na druhou stranu i spousta lidí, kteří jako nebyli herci, tak dneska natáčí tolik videí, že vlastně už tu průpravu vlastně mají. Mm-hmm.
0: Kavárna zuří, pane docente. Kissinger jim rozbil hračky. Slyšel jste to?
1: No já tohle téma, že bych vydržel mluvit teďka hodinu, tak mě musíte včas zastavit. Jednak samozřejmě já jsem jako hrdý, vždycky všude říkám krajan Kissingera. Jo? Čili Kissinger se nenarodil v České republice, jako kousíček za Českou republikou. A je to jeden ze dvou nejvýznamnějších světových jako diplomatů a teoretiků politiky za posledních 200 let a oba jsou spojený s naší zemí, že jo? Takže když jdete všude, to Češi někteří neradi slyší, ale Kissinger a Metternich to znají všichni, co se zabývají o historii. Že jo? Čili Metternich vytvořil 19. století, Kissinger 20. století, druhou polovinu. Jeho výsledky jsou obrovský, každému bych doporučil, myslím, že měla být povinná knížka, ne úplně povinná, ale taková řekněme volitelná na gymnáziu jeho o diplomacii, učebnice, že umění diplomacie, který jako mimochodem hodně říká o tom, jak to politicky tady ve střední Evropě, že na těch příkladech. Čili to je prostě genius, já jsem byl na jeho přednášce, profesor na Harvardu, pro mě je prostě mimořádná osoba, že jedna věc. Druhá věc, druhý úhel pohledu. Samozřejmě je to diplomat, kavárna nebo všichni lidi v Čechách říkají, co si to dovoluje říkat, že by se to mělo nějak jako dělit. Že? Tak já bych řekl druhou jako věc, je to diplomat. To znamená, v tuhle chvíli Ukrajina, ale třeba i Česká republika jako spojenec Ukrajiny, nepouští diplomaty do hry. Či, co říká v tuhle chvíli Kissinger, není podstatný, protože Ukrajinci a my spolu s Ukrajinci říkáme, rozhodnou to zbraně. Čili ty diplomati přijdou, až se to rozhodne. A my jsme přesvědčení, že to Rusko bude vytlačený z Ukrajiny. Optimisti říkají, že ukrajinská armáda půjde do Ruska. Takže chápu, že strašně lidí říkají, tohle to je pravý opak toho, co je doktrína tady. Zadání v tuhle chvíli není dělat vyjednávání, ale zadání je tohle a pak budou diplomati vyjednávat s poraženým Ruskem o reparacích a tak dále a tak dále. Jenomže Kissinger je člověk, který tuhle válku předpověděl, který napsal velmi zásadní práce, které jsou citované o této válce dopředu. Řekl, proč bude, jak se vyvolá. A řekl to před mnoha a mnoha lety, takže to nebyla nějaká indiskrece. Vysvětlil, že Ukrajina je obrovský mnohonárodní stát, který vytvořil Stalin, který má v sobě nějaký tenze, který tam prostě jsou, tak jako byly tenze v Československé republice, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Teď jsem u toho oblíbeného srovnání s rokem 38. Jo? Čili samozřejmě jsou nějaký tenze mezi Rusy, Ukrajinci, možná zbytkem Poláků, možná jsou tam národ, který označíme Valachy, Moldavany, v Rumuny, jo, to zná, Moldávie nemá přístup k moři a tak dále. Jo, čili jsou to prostě nějaký složitý příběhy a to, co jakoby Kissinger říkal mnoho let dopředu a spousta dalších velmi významných profesorů ze Spojených států byla, že když si jedna strana řekne, že ta Ukrajina bude celá její, tak to praskne. Jo, to zná, když Rusové řeknou, hele, to je naše Ukrajina, tak ten Západ udělá všechno pro to, aby ten Lvov prostě udělá všechno, aby tam nebyl. Jo? A když to bude v obráceně, tak vysoce pravděpodobně Rusové plus Rusové v Ukrajině udělají všechno pro to, aby v té Ukrajině už pak dál nebyli. To říkal Kissinger celý roky a to se stalo. Jo? Čili asi to, že dneska připomíná tenhle názor, je docela normální. A Kissinger navrhuje něco, co zase je zajímavý. Jo? Tak my dneska, třeba pan Zelenský přímo to srovnává s rokem 1938, Mnichovem. A to jsou zase dva nějaký pohledy. Že? Ten jeden pohled je, že to samozřejmě byla strašná tragédie pro český národ, vůbec strašný potom do roku 45, ale k tomu roku 38 patří ještě datum 45-46, to znamená, my jsme ty Němce vysídlili, to taky strašlivá tragédie, strašná ostuda, ale spousta lidí říká a možná má pravdu, že ta tenze s Němcema zmizela. Jo, já dneska, teď odjíždím, až to dotočíme, po 90 letech obnovujeme v Karlových Varech česko-německé stomatologické dny. 90 let trvalo, než to vyprchalo. Jo, to zná, jednu chvilku se to skončilo, protože se už ty Češi s těma Němcema prali, ještě Československá republika, pak byly všechny ty hrůzy. A dneska po 90 letech přijedou z Bavorska, ze Saska, zase se tam vrátí. A já, pán, ty pán, budeme spolu mluvit česky, německy a budeme prostě se snažit společně, máme tam heslo společně růst. Jo. Takže to jsou hrozně složitý věci. Kissinger je realpolitik, takže ten prostě třeba viděl to, že se třeba mnohonárodnostní Československo, v kterém byly velký tenze, rozdělilo, tak pro nás je to bolest, protože není rok 38 a 45, ale taky je přece oddělení Slovenska velmi bolestný. A pro někoho bylo velmi bolestný i oddělení Mukačeva na té Ukrajině přece. Když se budeme bavit o tom mnohonárodnostním státu, tak někdo může říct, teď to bylo i Československo, sice krátce. Že? Jo, čili jsou to jako složitý věci. A Kissinger říká, že ta cesta, kdyby chtěl někdo k míru, vede přes nějaký zastavení té věci, asi ne nepodobný křivdám, který jsou, ale nemá smysl rozebírat Izrael, Palestína, rozdělený Kypr. Jsou vítězové a poražení. Ta věc nějak je. Jsme rádi, že se na Kypru nezabíjejí, ale Kypr je rozdělený. Je to prostě výběr ze dvou velmi špatných variant. Že? A on trošku jako pod čarou říká, pojďme to zastavit a budoucnost ukáže. Že?

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
3: Ksavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
2: Monte Cristo, Kuba?
3: Mhm.
2: To je jakože z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel.
2: Ne, je pěkný.
3: Výborný doutník.
2: Je krásně to,
3: jo?
2: Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
3: Jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
2: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
2: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechno.
3: Lazebník, ne?
2: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
3: já
2: čáru.
3: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
2: Ano, a udělá mě demarkační.
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
2: Tak ona říkala Američani, ne?
3: No už to přešlo do Německa teď.
2: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
3: Jo.
2: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
3: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
2: Nevím.
3: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
2: Tak já stojím pořád na té samé straně.
3: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
2: Ať to je
3: se
2: to stává. Jakkoliv prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
3: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Cože?
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Jasně, Rudá armáda, no tak, to všichni víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
2: Tak tady
3: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
2: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: to bude to vždycky. Tady to opravdu
2: opravdě. Pane Holče, ale nezlehčujte.
3: Ne.
2: Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: Jasně, já cítím prostě tu
3: ne, ne, ne, ne.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
2: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
3: No to bylo.
2: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
3: Dobře.
2: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
3: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
2: No jasně.
3: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
2: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
3: jo.
2: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
3: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
2: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
3: Do Mekáče šup, ne?
2: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
3: Rodinný meníčko, ne, velký?
2: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
3: Happy Meal.
2: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
3: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
2: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
3: To je Happy Child.
2: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
3: No, to nemohl být historik, ne?
2: Byl to historik. Já jsem...
3: To nemohl být historik.
2: Ne?
3: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
2: Folčas?
3: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
2: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
3: Že odešli.
2: A řekněte mi, dnes večer je... Dneska bude čtvrtek. Řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
3: Je to možný, Xavere?
2: Já to mám naplánovaný.
3: Jo?
2: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně, potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
3: Jo?
2: Ve vozidle.
3: No.
2: Kde ještě jako... Říkám, spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
3: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
2: Je to překvapení.
3: Jo.
2: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
3: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
2: Demarkačka.
3: Vy se tam poznáte.
2: Demarkačka.
3: Vy se tam poznáte.
2: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
3: No, Xavere.
2: Ježíši Krista, to se... Toto musíme vystřihnout. No, to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
3: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
2: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
3: Dobře, tak třeba pan Dominik
2: a nějak to cítil, může prostě
3: podlehat narativům různým, ne?
2: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat. Protože on mě to přišel domů.
3: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazemník domů.
2: No a jak jinak?
3: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
2: S lepší lidi?
3: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
2: Jo.
3: A nepodléhá narrativům nějaký?
2: On podléhá narrativům.
3: Nehodnotovej?
2: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
3: Správná terminologie, Xavere, jasně.
2: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
3: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
2: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A On, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
3: Motoristů?
2: No, před volbama.
3: Jo.
2: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
3: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
2: Já mu vyplňuji hlavu.
3: Jo.
2: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
3: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
2: Jo?
3: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
2: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
3: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
2: Na pohovor.
3: Co? Do krytu?
2: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
3: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
2: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
3: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
2: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
3: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
2: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
3: já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
2: No, tak šel byste tam?
3: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
2: Tak... Po co? Zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
3: A 5 kličko třeba?
2: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
3: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
2: No, tak někteří zbohatli zázračně.
3: Třeba on.
2: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
3: No, ona ta Kellnerová, ne?
2: Paní Kellnerová,
3: Češka.
2: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
3: Tak ona ta Kellnerová jméno taky.
2: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
3: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáh, kdyby to neměl, ne?
2: Jo.
3: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky? Jako a...
2: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
3: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
2: Já jsem i vybrušoval.
3: Jo.
2: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
3: Jo, jasně.
2: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
3: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
2: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
3: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
2: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
3: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
2: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem dočetl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
3: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
2: Služky?
3: No, služebnictvo.
2: Já mám elektronické služebnictvo.
3: Jo.
2: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
3: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
2: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
3: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
2: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
3: No, no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
2: No mám tam jít dneska?
3: Běžte, skváte.
2: Já mám naladěno obě kytary.
3: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
2: Lily Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry. Mm-hmm. A já nevím, co to je to.
3: It's a long way to Tipperary.
2: No, it's a long way mm-hmm. Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
3: Já nevím taky.
2: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
3: Jo, jo. No. To zná každý.
2: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
3: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
2: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
3: Znají vás.
2: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
3: Znají vaše dílo, ne?
2: Asi dílo.
3: Názory asi... správný.
2: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
3: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
2: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a čto vy děláte? Už jedu, jako jo. A... Já jsem říkal, že vás možná. No, tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
3: No, a co
2: vidíte? A je vůbec nevidí, že svátek.
3: No, vidíte.
2: Tak Bůh ví, no, co to je za
3: úplně. A tak vy chtějí přispívat toho systému, ne, sociálního.
2: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli. A navazovali tak, vlastně družbu.
3: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
2: No, no, je, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
3: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
2: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
3: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
2: O Jurečkovi?
3: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
2: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
3: Jo? Jaký?
2: Jaký? Jaký asi no, má starost? No povídejte. No volí mu nejvyššího, ne?
3: Jo. Toho to tak zajímá.
2: No,
3: toho to tak zajímá, Xavere.
2: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
3: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
2: Ale to nebylo pěkný.
3: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
2: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
3: Že Jurečka neví, kde je papež.
2: Že neví, kde je?
3: Kdo je papež.
2: Kdo je? No teď nikdo.
3: No ale jako co to je tak?
2: No tak on ho vidí jako šéfa jinou. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
3: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
2: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
3: Jo?
2: No.
3: A máte favorita?
2: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
3: No a koho?
2: Já mám toho Maďara.
3: A jste takový bezbožník, tak proč?
2: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
3: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
2: Hm? No a co?
3: Ja?
2: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
3: Jako já?
2: Jako vy. A
3: že bych to ještě zkusil?
2: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
3: Fakt?
2: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
3: To jo už.
2: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Mm-hmm. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
3: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
2: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
3: Jo, jo, to tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
2: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
3: Já to zkusím.
2: Petrův stolec.
3: Já to zvednu, Xavere.
2: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
3: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
2: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
3: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
2: Jo.
3: Je ošemetná doba, Xavere.
2: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
3: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
2: Hvězdičky.
3: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
2: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
3: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
2: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
3: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
2: On musí být dobrý pracovník.
3: No, podle všeho jo.
2: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
3: Vyplní vlastním narrativem, ne?
2: Vlastním narrativem, no.
3: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
2: Myslíte magistra Jana Součka?
3: Vy jste nám popravili generálního.
2: To je bývalý generální ředitel České televize.
3: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
2: To hodnej kluk.
3: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
2: Popravili je. Se popravil sám.
3: Popravili, sám. No. No jo.
2: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
3: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
2: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
3: Jste to řekl.
2: No. Děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
3: To je kubánskej.
2: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
3: Monte Cristo.
2: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
3: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
2: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
3: No, tak neříkejte.
2: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
3: No, jsi to prý vydíral. Ale jak vám probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
2: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí a Matocha už zapaloval
3: hranici. Tak si to nějak představu.
2: No, tak hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
3: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
2: To je smutný.
3: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
2: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho
3: dobočku? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
2: Někde se to utrhne.
3: No.
2: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
3: Tak se vede teď papež a ředitel
2: Český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
3: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
2: No obojí je důležitý.
3: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
2: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
3: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
2: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
3: No, mě ne, Sabre, Maďara.
2: No, za papeže.
3: No.
2: Vy byste nemohl být papež.
3: Vy jste říkal, že bych mohl být
2: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
3: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
2: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
3: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
2: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
3: To by mi šlo.
2: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
3: Já bych kázal k Severe.
2: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
3: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
2: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
3: Tak to nedělejte.
2: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
3: no,
2: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
3: Jo?
2: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
3: Aby to Xavere nebyly poslední narozky XTV.
2: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
3: To
2: proč?
3: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
2: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
3: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
2: Já to vím.
3: No, tak vidíte.
2: Ale občané to nevíš.
3: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
2: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
3: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
2: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
3: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
2: Ale to není pěkné.
3: To by byl šéf, Xavere.
2: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
3: Ten to zvedne, ne?
2: Já nevím.
3: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
2: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
3: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost. Jasně.
2: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčí hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
3: I spojovatelku.
2: I spojovatelku.
3: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
2: A to všichni
3: vidí. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
2: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
3: No bohužel jo.
2: Jako ředitele?
3: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
2: Jo.
3: To víte, že jo?
2: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
3: No jasně.
2: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
3: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
2: Jindra!
3: To by byl šéf, ne?
2: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
3: V Praze.
2: Ve 14 hodin.
3: No.
2: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
3: Dovíte, že jo.
2: Kolik tam může být lidí?
3: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
2: Podle mě to mají na Staromáku.
3: No, tak uvidíme.
2: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
3: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
2: Je to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
3: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
2: A z toho 3 novinář.
3: Jo.
2: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
3: Taky...
2: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
3: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
2: No.
3: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
2: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
3: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
2: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
3: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
2: TV Nora? No? Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
3: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
2: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
3: Ne, naštěstí ne.
2: A věříte tomu?
3: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
2: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, co víte.
3: Od infiltrátora?
2: Infiltrátora.
3: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
2: Taky jednou.
3: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
2: No, to jsem takhle slyšel, tam říkala ta paní Nora.
3: A Hinek taky?
2: To neříkala, jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
3: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
2: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
3: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
2: No, je to teda velká zatáčka.
3: Já mám rád zákruty.
2: Zatáčka, do které se mě nechce.
3: Já mám rád zákruty.
2: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
3: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
2: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
3: Že jo.
2: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál

0: Hřích zavere sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí. Jo. Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
0: Jasně.
1: Všechny, ne? Mm-hmm. A koho zapisujeme?
0: No. Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
0: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie.
1: Tak
0: se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Mm-hmm. Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
0: Tak,
1: ale
0: tak
1: to...
0: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: literatura. To ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
0: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A
1: ještě tohle, nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
0: Že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měl to Honzi. Tady vidím, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšenýho generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holč. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici, nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášho.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on.

0: ze zahradky nějaký, co? Nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat, ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal z té České televize, říkal, vy si dneska občerstvení máte strašně otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup. Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíř, řekl jsme příbor, on jí chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem ho vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
0: To už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: Vy taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom, budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A řízky od pana Nevorala. A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live. A pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, Považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny, s velkou pompou? Dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky v oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádal, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména, kdo to způsobil.
1: No. A odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Nic. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
2: Já jsem to taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně, jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách a já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra a pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní, na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom, teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí, vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
1: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
3: Here is an old song we'd like to do for you now. This was introduced by Eddie Arnold and was a big record about 4 or 5 years ago. And it's been one of my favorites. I hope you'll enjoy my rendition of Just Call Me Lonesome.

Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo a všichni si vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem. 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem je také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech. A já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu. Tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já jsem takhle aspoň to
1: vnímal. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuji podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se stali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
2: já jsem rád,
1: poslanec.
2: Že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to
2: jo, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pane Kubáčku, co jsme my voliči vzkázali těm relativně mladým subjektům politickým? Mám tím na mysli Trikoloru, Pro, Roberta Šlachtu, tyto strany.
1: No, v podstatě, že zatím jsme schopni si najít alternativy, protože zase ta podpora se jim tolik nezjevovala, že zatím funguje to referendální volání a to vystavme vysvědčení vládě z úst Andreje Babiše a Tomia Okamury. Zároveň se jim zkázalo, že ty subjekty, ač každý je někde jinde, ale prostě přinejmenším ty subjekty, kde by to mohlo být o programu a zvládnout tu chemii, respektive ukočírovat ega, tak by měli kooperovat a v tu chvíli by to mělo mnohem jiný tak na branku. Ono se ukazuje, že pokud se neschodnou někteří, tak je velmi rychle vyluxuje Tomio Okamura, který si prostě vyzobne pár tváří a vyzobne si ta témata a je schopen si jet tu svou komunikaci dál. Na druhou stranu se ukázalo, že doba jim jde vstříc, že lidé jsou už jako hodně vypruzení, hodně zoufalí, bojí se té budoucnosti a jsou schopni se dívat ještě po jakoby protestu jiného typu. Ale nesmí to končit na žebomyších sporech, naprosto nepochopitelných, kdy prostě, teď to můžu říct, nejsou prezidentské volby, si prostě Petr nesedne vedle Pavla, protože se prostě nesnesou, protože každý by chtěl být předsedou té pětistraničky a chtěl by tam něco vést a chtěl by o minutu déle mluvit na pódiu než ten druhý. Ale tam si myslím, že je příběh mnoha subjektů. Jo? Myslím si, že tam je planeta protest, typu jste vzpomínal Trikoloru, Pro a některé další menší subjekty lokální a ty si myslím, že by se dokázali shodnout, kdyby každý povinně si prostě některé věci zakázal a byl schopen být i nejprve místopředsedou a pak možná jednou v budoucnu předsedou. A pak si myslím, u ty přísahy tam se ukazuje podle mě, protože tam je zase jiný typ voliče, že ta bude muset pouvažovat buď jít do nějakého holportu s nějakými regionálními uskupeními, a nebo možná provokativní, ale myslím si, že do nějaké kooperace se sociální demokracií. Že si myslím, že oni sdílí vlastně spoustu voličů a že to je kuriozně zklamaný volič hnutí ANO a volič, který bych řekl, že teďka má hlouběji do kapsy. Takže tam si myslím, že bude muset být jiná strategie než hnutí Pro, než Trikolora, a ještě jste mi sám, myslím, vzpomínal a někoho dalšího, ono jich je spousty. Jo,
0: rozumím tomu. Teď pojďme k těm senátním volbám, protože máme před druhým kolem. Překvapilo vás, že některé osobnosti do senátního druhého kola neprošly i za situace, kdy sami

0: kde jsme viděli najednou, že na pozici číslo 3, 4, 5 byly různé alternativy, které jste vzpomínal, což v minulosti nebylo, tak šli stejně intenzivně k senátním volbám a opravdu tam jako aktivně promlouvali do toho, koho chtějí. Že vlastně, kdyby platila první kolo volby, tak ten senát je mnohem radikálnější, mnohem naštvanější, mnohem bojovnější vůči vládě. On je jako svéhlavý, ten senát, i dnes. Jo, mnozí ministři by vám řekli, jak se bojí do senátu chodit, protože jim tam vždycky umyjou hlavu. Ale tohle by bylo opravdu jako lidové hnutí odporu a hněvu. Myslím si, že nakonec to druhé kolo ukáže, že tam přijde něco kolem 16% voličů, snad vyjma toho hodně sledovaného souboje Miloše Vystrčila a Jany Nagyové. Tam si myslím, že ten oktagon, ta nálada boxu vybičuje k vyšší účasti. A myslím si, že to nakonec pomůže spíš jakoby místním osobnostem a pravostředým kandidátům, protože chodí spíš konzervativnější voliči, disciplinovanější voliči, starší voliči. Takže mimochodem taky se ukáže, v jakém rozpoložení a v jaké kvalitě života jsou teďka aktuálně seniori. Jestli ještě řeknou, hele, tak dejte premiérovi šanci a ukáže se za rok, za dva, ale prostě teďka musíme stáhnout podpatky a vydržet něco ve prospěch společnosti, anebo si řeknou, už dost. Prostě tohle jsme nechtěli, tohle už je jako na úkor lidí a budou i tam volit protestně. Ale rozhodně menším počtu než v tom prvním kole.
1: Kolik nebo jak velkou šanci má hnutí ANO proměnit teď ta druhá kola? Bude to, nebo předpokládáte, že to bude, jak se tak někdy děje u nás, všichni proti Babišovi?
0: Počítám, že to bude hodně postavené na výzvách proti Babišovi. Můj odhad, a uvidíme, jak dopadne, teďka postoupilo 17, já typuji, že budou nakonec 4 až 5 senátorů, což ale řekněme si otevřeně, že stejně Andrej Babiš bude moct mít jako velký úspěch, protože v minulosti se hnutí ANO nedařilo získat jednoho senátora. Když jo, se zadařilo, že to byla nějaká místní osobnost, která měla blízko k hnutí ANO, tak to byl de facto úspěch. Takže kdyby měli 4, 5, tak to můžou vnímat jako velmi úspěšnou misi, protože to povede, ono stejně tam bude převaha koalice Spolu v Senátu. On ten Senát se zatím dramaticky nepromění, ale tím, že se volby dějí co dva roky a tím, že ta nálada, atmosféra je hodně nakvašená a spíš bude ještě více papiňákem, tak samozřejmě koalici, respektive hnutí ANO, to dává nějaký potenciál do budoucna prostě uvažovat o nějaký silnější roli v Senátu, ale jakoby, jak se říká, doťuknout to, jo, nabrat další osobnosti. Ale kdybyste se mě zeptal, opravdu mě takhle z očí do očí řekni číslo, tak z těch 17 já říkám 4, 5, když se hodně zadaří.
1: Jak je možné, pane Kubáčku, že kandidáti do Senátu, které podporovali významné osobnosti kulturního života. Třeba pan Vetchý, jo, to je prestižní herec, tak podporoval například pana doktora Šarapatku, který to projel na celé čáře. Jak to, že toto nefunguje?
0: Protože se domnívám, že ono to v českém prostředí, a já trošku říkám zaplať pánbu, se ukazuje, že český volič nemá rád návody. A český volič nemá rád, když mu někdo říká zaprvé, co má dělat, koho má volit, na základě čeho se má rozhodovat a kdo je dobrý a kdo je zlý. A tady bych téměř chtěl říct, že možná, kdyby kandidoval pan Vetchý, tak možná bude mít větší úspěch i třeba s podporou pana Šarapatky, než pan Šarapatka s podporou pana Vetchého. Ale každopádně, že to budeme kolem a kolem, tak prostě takové ty osobnostní doporučení fakt nefunguje. To vám řeknu, že lepší, když vás podpoří místní oblíbený vyhlášený řezník, vyhlášený oblíbený učitel nebo pacient, kterému jste pomohl. Prostě někdo z masa a kostí.
1: Se ti lidé z té lepší společnosti nebaví, pane Kubáčku, pozor na to.
0: No, to je, pak to je chyba, protože radši mít po boku dobrého řezníka a mít se dobře a mít načerpáno, co lidi štve a u čeho se radují, a pak možná děláte lépe volby, než nabírat dojmy před Národním divadlem a ve vší úctě k naší kapličce. Ono je to taky doskreslené.
1: Dobře, řezník, ale třeba pana Šarapatku podporovala nějaká operní zpěvačka, tuze známá, nevím.
0: To všechno čest, to je jako úžasný, a že řezník, tématu teďka bych se nedotknul, jestli to bylo, mám si, že Mělnicko, ten volební úvod. Já si myslím, že Mělník trošku štve něco jiného, než jestli budou mít možnost jako mít volné lístky do opery, a nebo jestli prostě na Mělnicku budou moct dělat lidskoprávní agendu, protože ve vší úctě boji za lidská práva a podobná témata a svobodu vyjadřování. Ale víte, ono se to taky nádherně prokazuje na tom, když místní lidé mají možnost se dovolat, když úřad

0: k ním přistupují férově a spravedlivě, jak mají, když se plní lhůty, které mají, když živnostníci mají dovolání. Prostě já bych doporučil každému kandidátovi, a to nejen panu Šarapatkovi, ale komukoliv, prostě začít na místním tématu a pokud chce přijít tím, že chce prostě svobodu lidstvu, což je paráda, fandím mu, držím mu palce, ale ať začne nejdřív tím, že začne zajišťovat svobodu mělnickému lidstvu a mělnickým a v dovolání vůči státu, protože senátor je nejen. My tady máme pocit, že tady máme senátory, generální tajemníky OSN. Těch tam máme spoustu, jezdí po světě, různě vyjadřují podpory, ale tak trošku zapomněli, že oni mají být taky lokál ombudsmani, že pokud chtějí taky vyjadřovat někomu podporu, tak by bylo možná fajn taky začít Českou republikou a začít svým obvodem, protože tam je vyslali, tam jim dali tu podporu a to, že tamhle chtějí převracet Tchaj-wany a jiné, jednak si myslím, že na to taky je potřeba odbornost a odstup a nějaká garance, ale fakt jako taky doma by měli něco ukázat a měli by pomáhat lokálu a místním lidem.
1: Pane Kubáčku, vsadil byste si na to, že vláda Petra Fialy dovládne své volební období?
0: Vsadil bych si z jednoho prostého důvodu. Máte tam 200 poslanců, kteří mají nějakou formou, nějakou hypotéku. Protože jestli něco výborně umí bankovní instituce, tak hnedka v prvním měsíci přiběhnou a řeknou, kdybych byl takovým bankéřem, já vám to odehraju, kdybych nebyl bankéřem Síkelo, ale byl bych takovým civilním bankéřem, tak přijdu a řeknu, pane Veselý, vypadáte spokojeně, veselé, ale vy byste si zasloužil, máte autíčko, tak druhý autíčko. A vy takhle sice nemáte moc času, ale jednak to studio, tak bychom to trošku pozlatili, anebo taky byste mohli jezdit na chalupu.
1: A my se vám o to postaráme.
0: Tak, lodičku, nebo něco takového. Nebo bych vás přesvědčil, že máte do něčeho báječně investovat, uzavřeli bychom nějakou hypotéčku, teď máte ty 4 roky, pravidelný plat, pěkně bych vám to rozpočítal, na co máte nároky, jak vám to bude přicházet. Do měsíce vás mám lapenýho, takhle obešli všechny. A teď si vemte, že máte 200 hypotékářů, kteří teďka takhle okolo sebe koukají a říkají si, hele, jakýkoliv otřes, nedej bože, jakákoliv varianta předčasných voleb, znamená, že my tady taky nemusíme sedět. A to si říkají jak vládní, tak opoziční, čili oni si prostě ten rybník nerozpustí, protože i poslanec, když na to přijde, má složenky a taky chápe, že jsou nějaké životní náklady a že perspektiva prací zase nebude tak růžová, trh práce nám ochladil se, takže jinými slovy, kdybyste se mě zeptali, jestli Petr Fiala bude i na konci premiérem, tak vám řeknu 60 na 40, že bude. Ale jestli se mě ptáte, jestli bude stejná poslanecká sněmovna v té stejné sestavě, možná malinko jiným vládním půdorysem, tak vám říkám, bude, protože hypotéky zvítězí.

0: Radio Xaver.
1: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře, prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím, stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, ne, ne, ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
2: jste
1: ne,
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno, no a někdy už v půl 8 jsme jeli na ten balšep, takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct... Já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou... Jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno před, daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, Ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma.

0: tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
1: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovaly také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
0: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
1: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu, a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
0: Těším se na příští díl velmi,
1: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
0: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji. Naschledanou.
0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river.

0: U nás XTV pan Noveský Ivan, to je odborník na energie, zakladatel Eros mimochodem. Energie se stanou luxusním zbožím. Vláda nás ožebračuje vědomě. Ruský plyn nemůžeme nahradit. Firmy propouští a dlouho nevydrží. Tak co si z toho vybereme?
1: Mně tam přijde hlavně strašně jako smutná ta úroveň té debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak neodjížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Ta Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde, ona jde, to je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností okay, bude spalovat ostravskou briketu, něco takového se bude dít, ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mně přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% to máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
0: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí, pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. To už je možný?
1: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé, jsem u toho držel háky, u těch operací, čili samozřejmě to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí jakoby těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili ten článek, který zněl jako strašně, jako, že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo, to jsem, jak jsem četl ten článek, že tam byla kardiooperace, něco nebylo spokojený a takový věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžou takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval, ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace, dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
0: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
1: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, ale souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval. To
0: předpokládám, že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
1: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak to už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle ty loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určité míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já v tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těchto operacích, takže tady máme docela dost těch kolegů.
0: To každého zajímá, ale tato věc.
1: Ne, to určitě, ty jsi tomu něco víc, jenom abych to věděl, nejsem na to odborník.
0: Člověk má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sévírka a on se mu stopoří.
1: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
0: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
1: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci. Hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
0: Ještě jedna věc na závěr. tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby my Češi?
1: Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
0: Moje do toho nepočítejte.
1: Ne, my jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci, trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazu mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazů se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když se dneska podíváte na teď, chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce shodil, ale když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě na to, aby byl jako velká hvězda filmová.
0: No předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky, ne?
1: Tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo, to znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo, ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženýho zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
0: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut jediný. Není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
1: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo, ale řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech prostě ho naučí udělat nějaký dvě věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovný, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
0: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak... Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
1: My prostě se snažíme, už to těm lidem líp říct, dneska je ta stomatologie, takže vytáhnout. Já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí, takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Či není to to, co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestezie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestezie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, že by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestezie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a když třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? My jsme nejvíc vzali, nejvíc jsme aprobovali Ukrajinců Rusů. Tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moci jít do ústřední vojenské nemocnice. No a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojdem.
0: Děkuju a těším se na příště.
1: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
0: Podtrženo, sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl takové z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i točil se i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že jo, přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teď mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé, mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně ho za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsem tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On mi říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám
3: All My Music
4: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Well, my friends are gone and my hair is grey. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love.

0: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
1: Díky moc za pozvání.
0: Sledoval jsem před pár dny tvoje rozsáhlé video na téma syn amerického prezidenta. To je přece ten obsah, o který můžeš mít trošku obavy, protože ta jakási velmi pevná síla, řekl bych na celém světě i u nás, bude říkat, že to není tak úplně ono. Zvažoval jsi to, že jestli to pustíš takto veřejně?
1: Ne, protože tohle je pravda. Tohle není žádná konspirace. Tohle je něco, co je legitimní věc a mně nepřijde nějaká forma autocenzury jako něco, co bych měl prostě dělat. My komentujeme něco, co se v Americe řeší jako téma. 33 senátorů po volbách, které budou za pár měsíců, bude žádat vyšetřování syna prezidenta, což je něco naprosto jako skandálního. Je to něco, co by se mělo řešit, zvlášť i když vidíš jako různé globální konflikty, které teďka probíhají na východ od nás. A najednou vlastně vidíš, že i v tom spisu tady tohle případu existují země, o kterých se teďka jako mluví a dejme tomu někteří politici, které ty země jako vedou nebo tak, tak jsou s tímhle taky propojení, takže určitě jako znát nějakou pravdu je fajn. My jsme tam vlastně v tom podcastu s mojím kamarádem Martinem řekli jenom věci, které jsou veřejně známé a když jsme se o něčem jako bavili, že budeme fabulovat, no tak jsme se jako bavili, jak když se bavíš u piva. Jo?
0: No, mám pocit, že jistý Jan Hus také říkal pravdu. A skončil na hranici, ale...
1: Tak já podepíšu nějaký papír, kde řeknu, že nechci nikdy spáchat sebevraždu a vylepím si to tam někde, kdybyste jako slyšeli, že jsme spáchali sebevraždu.
0: No tak, právě, jo. No. A mimochodem, ono to mělo asi obrovský ohlas, to video.
1: Jo, viděl to přes 100 000 lidí. Já myslím, že jako hezký výsledek, když jenom takhle kecáš s kámošem a že si to naladí 100 000 lidí prostě doma místo televize.
0: Jak ty nejsi na Floridě, nebo jsi tam relativně krátko, jak hledáš ty zajímavé lidi? Ty si dáš někam nějaký inzerát? Nebo
1: mě baví se s lidma bavit. Já k tomu často přijdu jako slepej k houslím. Dejme tomu, chci si, potřebuji si koupit pásku, protože jsem potřeba něco přilepit, tak jdu do obchodu, do stavebnin a vedle mě stojí týpek a má na sobě kšeltovku a tady má prostě jako purpurové srdce, že on je vyznamenaný jako veterán třeba z Vietnamu. A já za ním jdu a zeptám se o dobrý den, jako já nehledám žádnou kontroverzi, ale mě by zajímalo, jestli byste si třeba nechtěl pokecat se mnou. A ten člověk řekne, OK, fajn. A ten člověk potom se mnou sedí, jo, třeba nevím, na pláži nebo venku a popisuje mi, že jako film jako Údolí stínu, takže jeho postava tam má hlavní, jako, nebo ne hlavní, ale jednu z rolí a on je prostě člověk, který v 19 nebo 20 letech jako na něho nabíhali jako severovětnamští vojáci v noci a jako útočili na ně bajonetama a on nám jako popisuje, jak v 19 nebo ve 20 letech prostě jako nožem se ve tmě v dešti prostě brání, ani neví do koho bodá nebo tak. A tohle jsou lidi kolem, jo, které běžně člověk potká, takže já mám rád, když vidím někoho zajímavého, tak za ním jdu a bavím se s ním. A co se může stát, když mi řekne ne? No tak buď se zlepším, aby příště někdo, kdo je opravdu zajímavý, řekl ano. A nebo to prostě nevyšlo. Tak je to stejně jako s ženou, vidím nějakou pěknou holku, tak nebudu o ní pořád mluvit, ale půjdu za ní, prostě když cítím, že mě něco přitahuje, když řeknu, tyjo, tohle bude matka mých dětí třeba, tak za ní jdu. Znám několik takových případů, že kluk se sebral, viděl nějakou slečnu, trapa, šel za ní a
0: to mě zajímá, jaká je procentuální úspěšnost u těch žen v tomhletom.
1: Že za ní má kluk
0: když
1: přijde?
0: Když tě přitahuje...
1: Že za ní kluk přijde?
0: Ne, kluk přijde ty, když za ní přijdeš.
1: No když přijdu za nějakou jako Američankou, kterou jsem nikdy
0: dobrý
1: neviděl, neznám.
0: Dobrý den, vy mě přitahujete?
1: Ne, řekneš, hej, what's up, ale prostě bavíš se s ní, protože ona to tam tak nějak vyžaduje. Ty Američanky jsou trošku jiné, oni mají rádi tu konverzaci, ty holky fakt mají rádi to, že za nima jako někdo přijde, baví se s nima. Ono, když ten svět je jenom pořád takhle, tak ty holky si nechcou pořád s váma jako se jenom swipovat na Tinderu a psát si na Instagramu, prostě oni mají, jsou to lidi, jo, jako my všichni, prostě, jo, ale lidem chybí vem si lockdown a tady tohle, lidi byli zavření, prostě ta osobní komunikace takhle je nenahraditelná.
0: No a jaká je teda ta úspěšnost?
1: Nedá procentuálně jako dát, že...
0: Tak 50-50 to bude.
1: Tak asi jo, jako, jo když přizaží, co jí řekneš, jako, ale záleží, co je tvým cílem. Mojím cílem, když vidím nějakou jako slečnu, tak já se jí ptám, jako třeba, co dělá. Já nemusím jako za ní jít, že s ní budu chodit, nebo bude to manželka, ale potkáš holčinu, která dělala třeba 8 let v base s maximální ostrahou a třeba sloužila prostě na oddělení, kde jsou odsouzenci na smrt. Tak já se jí zeptám, říkám, a nepřišla byste třeba na podcast? A ona říká, to jsem nikdy nedělal, ale jo, klidně. Jo, a tímhle třeba můžeš to jako vést, jo? Já nechodím ven, že bych jako lovil někoho. Tady nevím, jak v Česku to je, ale mám takový pocit, že ti Češi jsou více takový uzavření, že když k tobě někdo přistoupí na ulici, jak si myslíš, že potom někdo něco chce. Tam ti lidi komunikují už jenom, dejme tomu, že máš nějaké triko, boty nebo něco, tak oni, jo, to se mi líbí nebo nelíbí, oni jsou jiní a Míci jsou prostě jiní. A hlavně ti starší, oni už, tam, kde bydlím já, oni už jenom komunikují se mnou proto, protože jsem mladší a ptají se mi, co tam dělám. Teď se mi nedávno stalo v obchodě, že jsem šel a prodavačka se mě ptá, že jestli mě maminka pro něco neposlala, že jako jsem něco zapomněl. A to bylo na nějaký svátek. Já už nevím přesně, co bylo za svátek, možná 4th of July, ale nechci kecat, jo. A já jsem tak jako ani nechápal vlastně, co mi říká, protože jsem rozuměl slovu, ale nechápal jsem obsah. Říkám, jaká maminka prostě. Ale já jsem tam tak byl znatelně mladší a mě 30. Ale tam všichni, když jsem se ohlídl, tak nejbližší mu bylo třeba 55, já to byl mladík, jo. Takže ti lidi reagují na základě toho, co vidí a někdy to může být úplná blbost, kterou si já ani nepřipustím.
0: No, třeba. Kdybys neměl housy, tak by třeba řekla, co si dáš, princezno? K těm dětem v Lídně.
1: Jo, no, tak... No,
0: Michale, já jsem...
1: Nebinární bych mohl být třeba, to bych jí mohl říct, ať... Paní, já nejsem ani to, co myslíte.

0: Radio Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Prezident může po volbách nominace na ministry i odepřít. Tak si říkám, jestli už Petr Pavel se připravuje na to, že po volbách nebude jmenovat ministry Fialovy vlády, ale jiné ministry.
2: Nebo nebude jmenovat jiné ministry. Jako, on je vlastně takovej ten jako... Jestli si myslí sám o sobě, že je fér, tak to je jako... Mám pocit a ty jeho lidi tam, že prostě mají jako jinou optiku, než máme my v tom Podhradí. Jo. Prostě ano, když potvrdil vlastně ministry celkem na běžícím pásu této vlády.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: To letí.
3: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
3: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
3: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
3: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
3: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
3: Nejsem. A studu ten posled jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
3: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
3: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životním prostředí, ne?
3: Třeba na životním prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
3: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
3: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
3: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
3: A my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
3: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
3: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
3: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
3: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no? Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
3: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
3: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
3: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej,
1: nedá se nic dělat a píšu tady...
3: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
3: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
3: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
3: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
3: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
3: jasně,
1: legrace.
3: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
3: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
3: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
3: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
3: Na kole.
1: Jste říkal?
3: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
3: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
3: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
3: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
3: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
3: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak,
1: tak aspoň v Sudetech to bylo.
3: Jo, jo, jo. Ale víte co, já mu totiž, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
3: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
3: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
3: Ono to tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
3: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
3: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
3: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
3: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S pískem, co?
1: Meda.
3: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
3: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
3: No.
1: Že už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
3: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
3: Já
1: bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
3: Chce říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
3: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
3: To já nevím, ale
1: let.
3: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
3: Probudí je to možný,
1: se ty
3: no.
1: Nějaký pudy.
3: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
3: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
3: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
3: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
3: No a Meda je něco takového, jako Diana. Co?
1: Tak je to.
3: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče.
3: Nebo on je z Chomutova.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
3: Ne, on je z Chomutova, myslím rodák, jako. No. Ale tak díl v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
3: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
3: No nejsme,
1: no.
3: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
3: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
3: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
3: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
3: Medulince,
1: aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi neměl.
3: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
3: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
3: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
3: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
3: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
3: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
3: to je špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
3: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
1: je to, není to úplně v pořádku.
3: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
3: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
3: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodávají.
3: No to se prodává.
1: To je v ceně.
3: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
3: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
3: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
3: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
3: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
3: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
3: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
3: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
3: taky. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
3: Ale já jenom Xavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
3: Jo.
1: Taky.
3: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
3: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
3: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
3: Tak ty se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
3: není
1: občan...
3: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
3: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
3: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
3: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
3: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
3: Medveděv.
1: Medveděv,
3: že? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
3: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
3: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
3: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
3: Jako občan se ptám občana.
1: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
3: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
3: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
3: No.
1: No tak,
3: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
3: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
3: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
3: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
3: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
3: No jasně.
1: Oh.
3: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
3: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
3: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
3: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili vlastní řad? Vy byste nezamňukal za 40 měsíčně?
3: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
3: To asi ne.
1: Já vám zamňukám i za 20 korun.
3: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňukat 4 hodiny.
3: Mám hodit prachy na stůl.
1: No, z prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňukání vyčítá.
3: No drahoty
1: to
3: ne, hezký, nedělám,
1: když to, reaktorka zamňuká.
3: Já jsem jako ve srovnání s ním pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
3: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
3: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
3: co?
1: Ne,
3: no, ne, prostředí, ne, co?
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a no, tak.
3: Chci věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepším, no. Na to se jaký stane.
3: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
3: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
3: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
3: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
3: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
3: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
3: Severe, byl, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
3: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
3: Divácká rada.
1: Divá...
3: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
3: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
3: ne?
1: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
3: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
3: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
3: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ještě to vidím, po první životě se zastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
3: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
3: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
3: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
3: To je všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
3: Ale proč tam nejsem
1: čerpačka.
3: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
3: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
3: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
3: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
3: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
3: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
3: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
3: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
3: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
3: letos
1: začne platit ten zákon.
3: No tak od příští roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
3: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
3: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná to, mediální dán.
3: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
3: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
3: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
3: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
3: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
3: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
3: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
3: No to chápu, Xabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
3: jo, jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
3: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
3: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
3: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek, jako po tak pana to Rychlíka, kdy ten je
3: prestižní
1: dokumentarista, hlavně je to pravda, no, láska.
3: No, právě proto.
1: Tak
3: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
3: No, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
3: A nemůže to být ten Šarapatka? No?
1: Takový čestný člověk?
3: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
3: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
3: Jaký?
1: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
3: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
1: Ty z kurie.
3: No,
1: je parta celá.
3: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
3: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
3: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
3: Ne? No, ten.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
3: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
3: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
3: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
3: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
3: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
3: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
3: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
3: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a jejich milion.
3: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
3: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
3: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
3: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne, živě už, na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
3: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na povilzonce.
3: A budete mít mauzoleum, ne?
1: To budu, co? To už se buduje.
3: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
3: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
3: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
3: Žádná reforma.
1: No, a teď se bude volit nový papež. Boboší kváru to nejde. Prý.
3: Nejde?
1: Ne.
3: Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komáru.
3: Ale tí, ona nevodolá.
1: Myslím,
3: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
3: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
3: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
3: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, za koliká
3: to už, no.
1: To jsou
3: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane holče.
3: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
3: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
3: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
3: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
3: jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
3: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
3: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
3: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
3: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
3: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
3: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky, takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
3: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
3: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
3: No tak o tom žádná, ne? Dante. To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
3: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
3: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
3: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
3: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
3: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
3: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak ty texty čtěte.
3: A to vydá na... No říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
3: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
3: Teď jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán, zapadlo, aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
3: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Meixnerová, Vilzonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
3: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
3: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to. Tak ty... Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
3: minuta slávy. Vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat, mistře.
0: Že jo?
1: Týden, to už to trvalo dlouho.
0: No a navíc ještě teda, když se dějí takové věci. Takhle, tak já začnu, jo. Fiala se setkala s papežem. Jo. Pozval ho do Česka, dal mu Bibli a ukrajinský šál. Proč ukrajinský šál? Já jsem to nepochopil.
1: Já se obávám, aby Petr Fiala jestli nezpůsobil ve Vatikánu nějaký zmatení, víte, papeže. Že si třeba myslel, že to je, aby se potom nesplet se Zelenským. Že měl ukrajinský prezidenta. Protože ukrajinský šál, když přiveze český premiér, já taky nevím proč. Skoro bych si i myslel, že ve Vatikánu můžou mít i Bibli. Nechci to podepisovat úplně, ale napadlo mě to. Ale víte, co, to je, víte, co je na tom největší ironie?
0: Já si teď představuju ten okamžik, kdy Fiala dává papežovi Bibli a papež si říká, je, a o čem to je?
1: Jo. A pak mu ještě říká, no a moje vláda možná prosadí ty homosexuální svatby. To budete mít radost, toče.
0: No,

0: Víte, myslíte, že taky mu přivezl ty časopisy, které nikdo nezná a vydává je za peníze koncesionářských, promiňte, za peníze daňových poplatníků?
1: No, řekněme nás.
0: Za naše prachy.
1: Já si myslím, že ty se vydávají jenom pro papeže. Že nejsou určený nikomu jinému a že je právě ty tam vez.
0: No, ale nemají to na stole. Jako.
1: Nemají. Já myslím, že jsou v tom šuplíku, co tady vidíte v tom stole, že už si to tam papež rovnou zašoup, aby mu to někdo nečornul, jak se říká. Ale...
0: Jestli pak ten papež ví, že tam sedí s člověkem, který je teda předseda české vlády, přivezl mu ukrajinský šál a největší starost má o práva žen v Barmě. Mm-hmm. Jo, tak člověk si pak řekne jako, co to teda, jak to drží pohromadě?
1: No, já jenom, víte, v Česku podnikatele si stěžují, vláda nám nedala ani korunu. Už zase máme drahý benzín a naftu. Lidi upadají do chudoby a náš premiér kam vyrazí? Já jsem si skoro říkal, víte, jak se to asi uděje, když se takhle v premiérský pracovně máte tam toho svýho Smolku, co vám nosí tu aktovku premiérskou.
0: Smolku?
1: Pana Smolku. Pan Smolka je takový, co dostal vyznamenání od Petra Fialy za to drncání do Kyjeva.
0: Jo, takhle. To dostal nějaký mluvčí, ne?
1: No, to je on, to je pan Smolka.
0: Pan Smolka, no, dobře.
1: A říkáte si, máte v ruce ty preference, ODSka padá, Babiš je stejně populární jako já, když řeknete, kam pojedu. V Kyjevě už jsem byl, Vatikán, tam mě nečeká nic zlýho, tam po mně nebudou nic chtít, tam to bude dobrý, tak já myslím, že to je zhruba tak jako důvod tý návštěv.
0: Ale pane Holče, na druhou stranu. Já teda nevím, jestli to není nějaký profesionální, taková profesionální grimasa, ale ten papež se tváří, že ho to zajímá, co říká Fiala, ne, že by tam seděl otrávený.
1: Víte, já kdybych byl odezírač zertů, tak bych řekl, že papa říká, to jsou ale kontexty, co?
0: No, vysílá to nějaký signál, tohle celý, no.
1: Řekněte mi, že nemá ten ukrajinský šál kolem krku už, to...
0: Papež?
1: Že si ho nevzal?
0: To nebude jen tak, tam na to bude nějaký předpis. No.
1: Jo.
0: Ale já pořád nevidím důvod, proč se papežovi má přivést ukrajinský šál český předseda vlády.
1: A tak on je spíš ukrajinský předseda vlády.
0: Ale to je, prosím, to říkáte vy.
1: No, je to ošklivý.
0: No nevím, no proč mu nepřivezl třeba, nevím, třeba Slávie Praha nebo něco.
1: Slávy?
0: No, šál ukrajinský. Tady už to doznívá, ne? Už vidím některé tramvaje bez vlaječek ukrajinských.
1: Fakt? No, tak proto přivez šálu do Kyjeva. Do Vatikánu.
0: Do Vatikánu. Je to ale úspěch pro Fialu, ne? Že se dostane k papežovi takhle, že na pokec?
1: No tak vidím teď, já si ho začíná, dojel do Kyjeva a dojel do Vatikánu úspěšně. A podle všeho tam byl, tak je to úspěch.
0: No, jestli on se teď nehodí na víru jako ovčáček.
1: Tak. Ve vysoké politice to potom doběhne dřív nebo později z každýho, ne?
0: Já vám říkám, že do měsíce má Fiala na Facebooku žalmy.
1: No, já myslím, že možná dřív. Když sleduju situaci v Česku, tak možná dřív.
0: No, ale je to... To musíme uznat, že prostě hlava církve, že tady přijme našeho předsedu vlády, to je jako úspěch jistý.
1: Hlava církve přijme hlavu nejvíce ateistické země v Evropské unii. Je to úspěch.
0: No ne, tak to dělají schválně kvůli tomu, aby...
1: Jo, lovení duší, myslíte?
0: No jistě, dušičky.
1: A už jste trošku zaháčkovaný?
0: Já ne zatím.
1: Ne?
0: Já ne, já...
1: A řeknu vám trošku duchovna, aby vám prospěl.
0: Souhlasím, ale já jsem se ještě jako...
1: Necítíte se?
0: Nepotkal, jo. Mě to neoslovilo. Ale viděl jsem teď nedávno na Facebooku několik jakýchsi, promiňte, na Facebooku, na YouTube to bylo, několik reportáží o lidech, kteří se vstoupili do řádu. Jo? Dívky, jako, kteří složili ten slib věčnosti, a myslím, že tam byly i 4 nebo 5 mužů, jo? Co šli do různých těch řádů. Všichni unisono říkají jednu věc, že uslyšeli ten boží hlas, že si ten Bůh je našel a zavelel, ty půjdeš do řádu, a tak to přišlo samo. Takže já vůbec nevylučuju, že jednoho dne uslyšíte hlas vy, pane Holče, a příště už přijdete v sutaně.
1: Já čekám na signál, víte?
0: No ne, to je něco podobného.
1: No,
0: takže já bych toto vůbec nezlehčoval, protože se toto může stát. A navíc ti lidi, to bylo vidět, že to nejsou účastníci reality show. Lidi, kteří se smířili s Hospodinem a jedou v tom.
1: Proto si myslím, že byste i vy měl.
0: No já si zase myslím, že vy.
1: Já už to...
0: No vy jste takový typický mnich, co si budeme říkat.
1: No jsem.
0: No, takže vám by ta hnědá, to mají Františkáni nebo kdo, ne?
1: Tady mě posíláte do Báška.
0: No, neposílám, ale nevylučuji, pane Holče, že dneska budete sedět doma na terase, budete grilovat ryby nebo tak nebo něco takového, popíje to vaše víno podivný a najednou...
1: Myslíte, Azury, to přijde.
0: A už jste tam.
1: Jo?
0: Už jste tam. Ale abyste věděl, tak prostor v tomto pořadu máte nadále.
1: Jo.
0: Akorát nevím, kam budeme na tu sutanu dávat ten mikroport. No to ne, už tak někam
1: to
0: dáme, ne.
1: Vyřeším. Pod sutanu se to dá dát i.
0: Jo. Tak jako promlouváte, kolikrát na těch streamech slyším.
1: Už to, už to tam trošku
0: jako...
1: Boží hlas, co?
0: No. A říkal jsem kolegům, že bychom mohli vyrobit nějaký takový zvukový džinglíček. Vždycky, když domluvíte,
1: jo.
0: Rádio Xaver, slyšeli jste slovo Boží.
1: Ten kříž bych si tam mohl dát taky, ne? Za sebe?
0: Je úplně jedno,
1: bych si ho mohl dát.
0: Pane Holče, je úplně jedno, jakýho svatýho si tam dáte. Tady jde o tu vaši myšlenku.
1: Dobře, to jste tak hezky. No.
0: Tak jedeme dál?
1: Jasně.
0: Snížení daně. Já už jsem vám, pane Holče, včera tankoval za 51 zase.
1: No já taky.
0: 51.
1: A... Co do toho lejete, do toho svého auta?
0: Já nevím, stálo 51. Jo. Natural no, 95.
1: Víte co, já si to souvisí ještě s tím prvním tématem, že vlastně...
0: Nejsem Petr to Fiala, já nakonec u ty benzíny.
1: Nejste, máte jinou figuru.
0: Jak to myslíte?
1: No jako vymakanější.
0: Jo, já nemám takovouhle kšiltovku.
1: A nemáte tu kšiltovku, ale... Myslím si, že Petr Fiala trošku ujel před těma cenama toho benzínu a nafty, protože ještě nedávno nám sliboval korunku ke korunce. Víte, nevysmívejte se té koruně 50, o kterou jsme vám snížili tu spotřební daň. Když budete tankovat jako pravidelně, tak ušetříte, no a najednou vidíte a zase je to dražší. Cink a...

0: Radio Xaver.
1: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
2: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musíš do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
1: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
2: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Radio Xaver.

I let my mind wander. Can't trust it one minute.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži. Vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Mm-hmm. Za druhé si říkám, co bude dál. Mm-hmm. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Rusko jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata. Což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako, když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: Odvážná
2: myšlenka. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vláš.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No tak leze to z vás pomalu. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme... Polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala juniorní...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská
1: se
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spoluřídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke dvou letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No jasně.
2: V rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jana Zvirtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Magistra Hamplová je právničkou, aktivistkou taky, to sleduju, bývalou novinářkou, to všechno probereme, ale v této chvíli také finalistkou nebo účastnící druhého kola při senátní volbě v Kroměříži, na Kroměřížsku, tak bych to řekl.
1: Ano.
0: Byla jste překvapená, že jste postoupila do druhého kola, nebo se s tím počítalo?
1: Já jsem počítala se vším, že ten souboj byl velmi vyrovnaný, takže jsem si říkala, může to být, nemusí 50 na 50. Bylo to hodně napínavé do posledních chvil.
0: Co vám říkají lidé na ulici, proč vás chtějí v Senátu?
1: Chtějí mě v Senátu, protože používají taková krásná slova, vždycky potom slzím, že jsem jejich naděje, že jsem jeden z mála, kterému mohou věřit, že to mají otestované za ty roky, že tam potřebují nezávislost, odvahu a tak dále. Objímají mě, fotí se mnou. Jsou to krásné prostě chvíle.
0: No a s čím tam jdete? S tím hlavním cílem?
1: S hlavním cílem zaprvé, abych měla ten senátorský průkaz, protože ten senátorský průkaz mě umožní nahlédnout do všech smluv, které byly uzavírané v posledních dvou letech, protože já, když jsem si o ně požádala jako občanka podle 106, tak mě přišly začerněné, takže já vlastně tam bylo jenom smluvní strany a podobně. A jako senátorka bych měla přístup ke všem prostě podkladům, která jsou na ministerstvech. A já bych se ráda podívala i na otázku odpovědnosti za ty poslední dva roky, za ty vyhozené miliardy a podobně. To byl takový můj první motiv, ale samozřejmě, když jsem potom zvažovala kandidaturu do Senátu, tak jsem si říkala, že takovým velkým cílem, a těch 6 let by na to mohlo stačit, že bych zkusila kolegy senátory přesvědčit, abychom vytvořili silný tým právníků a zrevidovali jsme náš celý právní systém, protože je zahlcen přemírou zákonů, který nikdo nerozumí. Zkrátka, aby se udělala revize zákonů, aby měli hlavu a patu, když to řeknu.
0: Jak to potom vypadá, paní magistro, v praxi? Znamená to, že Senát navrhne zrušení toho zákona?
1: Senát má totiž zákonodárnou iniciativu a ano. Pokud by tam vznikla skupina, třeba i z právníků zvenčí a podobně z fakult, která by doporučila některé zákony zrušit, některé obnovit, některé renovovat, doplnit, tak Senát to může všechno zpracovat, navrhnout sněmovně, může tu práci udělat za ní a sněmovna potom by to třeba mohla jenom přijímat. Já třeba vím, že zákony veřejného práva by zasloužily takovouto revizi, zákon o obcích je už dávno přežitý, o veřejných zakázkách, kde se dává přednost, aby to bylo levné, ne aby to bylo kvalitní. Takže tam je to, já jsem totiž člověk z praxe, takže já bych ráda tu praxi převedla do těch teoretických zákonů.
0: Říkáte u některých zákonů revizi, ale který je takový typický, příkladný zákon, který je prostě zralý na zrušení, který už je třeba k ničemu?
1: Já bych tady nechtěla příliš zatěžovat tou teorii, taky neznám všechny obory, ale s ohledem na to, že máme přes 2 miliony zákonů a 8 milionů tuším prováděcích předpisů, tak v takovémto systému pravidlo neznám.

0: Senát za důležitou instituci, anebo byste byla pro, a nenašel jsem. Jak vy to máte?
1: Já jsem byla v názoru na Senát opatrná, protože strašně záleží na tom, kdo je tam zvolen. Poslední dva roky jsem ten postoj naprosto jasně získala. Senát je neskutečně důležitý. A zase s určitou nadsázkou, zase jak mě nechytnou ústavní právníci, že to by nebylo tak jednoduché, říkám to jako bonmot. Kdybych si měla vybrat, kterou instituci bych zrušila, tak bych zrušila sněmovnu a nechala Senát. Z důvodu většinové volby, z důvodu toho, že se tam opravdu musí probít osobnosti, které mají něco za sebou. A to je jedno, že třeba s některými nesouhlasím. To je úplně jedno, ale museli prostě něco ukázat, aby region zvolil. Ale toto není tak jednoduché. Říkám to opravdu, je to bonmot. Ale Senát je důležitou ústavní pojistkou, například dokonce i jeho veto je nepřehlasovatelné v případě třeba pobytu cizích vojsk a podobně. Takže on možná se zdá zbytečný v době takového toho poklidu, kdy všechno je v pořádku, ale tyto poslední dva roky ukázaly, že nezbytně nutný. Nám strašně senátoři pomohli, když jsme dávali ústavní stížnosti proti těm nezákonným opatřením. A potěšilo mě, že si všimli i vaši kolegové novináři, že v jiných zemích se těch opatření tolik nerušilo, ale tady vznikla parta právníků, kteří za pomoci senátorů dokázali ty nezákonnosti protiústavní rušit. Takže tady bylo skoro 50 těch opatření zrušeno, což považuji za jednak teda ukázku, jak umí zákony, jak si ta naše ministerstva, ale jednak to považuji za super signál, jak si umíme poradit, jak si i zdola s těmi nezákonnostmi. A tam je ten Senát strašně důležitý.
0: Vy jste hovořila na té obří demonstraci 3.9. na Václavském náměstí. K čemu v konečném výsledku poslouží ty demonstrace?
1: Já bych jejich význam ani nepodceňovala, ani nepřeceňovala, ale podle mého názoru, já se přiznám, že jsem trošku váhala napřed účastí na té demonstraci, nevím, zda to advokátům úplně přísluší, ale nakonec jsem se rozhodla z hlediska toho, že jsem byla vždycky poměrně ve veřejném životě aktivní, byla jsem i kdysi dávno aktivní v listopadových dnech a byla jsem si vědoma naprosto toho, že je strašně důležité, kdo totiž na tom pódiu té nespokojené obrovské masy lidí bude stát, že je to i zneužitelné. Takže nakonec jsme se s odborníky prostě z jiných oborů, tam mluvili energetici a tak dál, dohodli, že vystoupíme na té demonstraci. Byli jsme v kontaktu i s organizátory, já jsem třeba jim apelovala, vzpomněla jsem si, jak kdysi biskup Malý, když organizovali se demonstrace, jak apeloval hlavně klid, žádné násilí a podobně. Ať to pořád říkají, že ti lidi byli prostě nabuzení a jako nešťastní a takoví lidé dokáží potom, když je někdo, když to řeknu nesprávný, nějak prostě pošle, tak by mohli udělat i nepřístojné věci. Takže jsem říkala ne, prostě nemůžu stát stranou, když jde o takovou vážnou věc. Takže já si myslím, že je to důležité, když se vrátím k vaší otázce pro určitý, bych řekla, apel na vládu, že prostě něco je v nepořádku, minimálně, aby se zamyslela, že by měla třeba ve své práci toho mnoho změnit. K tomu je to důležité, k tomu bude důležitá i demonstrace zítra a možná jich ještě bude několik, než opravdu, už jsem slyšela, že i pan prezident říká panu Fialovi, že by měl, tuším, 7 ministrů, jak si odvolat, protože prostě nechci říct, že nic neumí, ale umí toho málo.
0: Myslím, že to 6, ale to je detail.
1: Nebo 6, to už, jo, já se omlouvám, protože já se přiznám, že bych opravdu odvolala všechny, ale to je možná můj trošku pohled, že rozumím tomu veřejnému právu a vidím, co tam páchají za nepřístojnosti. Takže možná to, že vidí tam přes 100 000 lidí pan Fiala, já si myslím, že tehdy on promeškal šanci, že kdyby se k tomu postavil jinak, řekl, zamyslím se nad tím, co děláme špatně a povolám odborníky po svém boku, tak možná se mohl stát i hrdinou dne, ale on ty lidi pozurážel, označil nás za ty proruské troly nebo co, přestože tam bylo tisíce prostě českých jaksi vlajek. Takže potom to hodil teda na ty organizátory, to je špatně. Prostě pokud, jak si vedení této země, a teď je mi jedno, jestli je tam Fiala, nebo je tam někdo jiný, neumí komunikovat s občany své země, tak prostě tam nahoře nemá co dělat. Já to totiž znám z obcí, tam jsou taky koalice, opozice, často se dokonce o vážných věcech musí dohodnout. Já třeba jako advokátka k tomu vedu, říkám, máte tady jako spor složitý, dohodněte se. Takže já to umím v tom patře dole a nevím, proč by to nemohlo fungovat patře nahoře. Mm-hmm. Asi tak.
0: No. Pozoroval jsem video jednoho z těch organizátorů, jistého pana Vrábela, který pár dnů po té demonstraci v tom videu vysvětluje, o co jde. A říkal tam, myslím, že celkem přesně to můžu interpretovat, říkal, že jde o to, aby se

0: udělala nějaká podpisová akce a aby ji podepsalo byť o jednoho člověka víc, než jsou voliči pětikoalice, potom by šel za prezidentem, toto by mu předal a žádal by pověření pro sestavení vlády. Toto říkal ve videu, spolehněte se na to, že to říkám tak, jak to je, co si o tom myslíte jako právník.
1: Toto jsem neslyšela. Přiznám se, že toto mi přijde trošku úsměvné, protože pokud by někdo přišel za panem prezidentem, aby sestavil vládu, tak už by to měla být třeba skupina odborníků a podobně, kteří by to tady, když to řeknu v uvozovkách, zachraňovali. Už jsme tady kdysi úřednickou vládu měli být naprosto v klidných vodách. Teď je opravdu doba, nebudu to nějak zlehčovat ani dělat tady nějaké bonmoty, ta doba je skutečně neskutečná. Vážná. Na území se tady válčí, prostě máme tady energetickou krizi, kterou tvrdím tedy, že v rámci České republiky si působíme sami. Tam vidím tu obrovskou neodbornost a zabýváme se třeba věcmi, kde bychom se měli zabývat jinými. Já se přiznám, že jsem přijala hostování na demonstraci na Václaváku jako host. Chtěla jsem tam být, protože vím, že tam spousta lidí třeba přijelo i kvůli mému jménu. Pak jsem taky 3 hodiny ještě chodila v tom davu, takže přesně vím, proč tam ti lidé přišli. Takže chci říct, že organizátoři udělali neskutečnou práci. Já jsem komunikovala hlavně s panem Havlem a teď tyto věci by měli velmi, velmi bedlivě prostě komunikovat napříč prostě spektrem. Toto jsem neslyšela, takže trošku mě to překvapuje. Ale na tom není špatného sestavit jakoby vládu odborníků jména. Někdo to udělat musí a potom jde o to, kdo za tím panem prezidentem půjde, že podle mě by to měli být zástupci eventuálně, kteří by v té vládě měli působit.
0: Vy jako člověk znalý práva a vzdělaný v tom právním světě, dáte mi zapravdu v tom, že v demokracii je třeba respektovat výsledek voleb, ať se nám líbí nebo ne?
1: Ano,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald tam zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradice a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou,
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali. My jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta strana to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
2: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá. A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední 3/4 rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přelet přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu nebo a takováhle gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver.

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat.
0: No já to musím přečíst, jak tady bývá dobrým zvykem ještě, jo? Snížení daně jakoby neexistovalo. Čerpací stanice po týdnu od zásahu státu hlásí vyšší ceny benzínu i nafty. Asi za to nemůžou, ne?
1: Vláda?
0: No.
1: No vláda nemůže za to... Vláda může za to, že vlastně nepomohla nikomu. A já už si říkám, že se z toho stává parodie z její nepomoci. Ona, když už něco udělá, tak to udělá takhle, že to nikdo nepozná a vy najednou tankujete za 1,50 korun zase.
0: No ale nebyt jejich pomoci, tak bych tankoval za 50.
1: Možná byste tankoval za stejný peníze. Ale víte co, lidi už si toho všímají, že i Němci jsou, vědí, jak šetřit peníze, ne? Oni mají tu historii hyperinflace. Bojí se toho a tam jim snížili cenu paliv o 8 korun v přepočtu. Bohatým Němcům, vláda, dočasně. Tady máme korun 50 a vidíte, týden po zásahu státu už je to zase dražší.
0: Já rozumím tomu. Mrzí mě, to musím říct, pane Holči, že se nepřimluvil ten papež. Že neřekl, sníž ceny benzínu, synu.
1: Ale to může přijít ještě, ne? To se může
0: stát. No to
1: stát,
0: už ne, on, už tam, on tam byl na chvilku, on tam není na víkend. No, právě.
1: No, tak víte co, počkáme si na reálný výsledek a dopady té návštěvy Petra Fialy ve Vatikánu. Jako byl v Kyjevě, já vám si furt všichni čekáme vlastně, co tam domluvil.
0: Tak... No ale podívejte se fikaně, když prohlídnete tu fotku, jo, tak on tam má cenu za litr 40,50. Mhm. Což jako už je dávná historie. No. A navíc, nevím, jestli to figurant, ruka potetovaná, vidíte to?
1: No.
0: A včera jsem četl článek, že muži, kteří mají vystouplý prsa, pardon, že to, tak tomu se říká gynekomastie.
1: Fakt, jo? Hm?
0: Gynekomastie vy třeba nemáte zatím.
1: No. Ale když koukám, není to dezinformace teda, když jste ukázal tu cenu?
0: A...
1: Nemohl by někdo zasáhnout?
0: No dneska už to je dezinformace se vším všudy. Cimpr campr by to mohl napsat. Co mám dělat s tím? Já pořád od vás čekám nějaký nápad.
1: Koloběžky?
0: A to taky žere benzín, ne? Ty elektrický, nebo
1: tam se
0: ty...
1: odrážíte nohou, jste nikdy nejezdil na koloběžce jako dítě, no nebo jako...
0: Já vím, ale jsou elektrický, který musíte někde dobíjet. A prej jsou na to někde nějaký něco, no. A taky je to na benzín. Tak já nevím, jak to funguje.
1: Já myslím ty poctivý, na odrážení se nohou, na nohu.
0: Myslíte ty starý.
1: O starý, ký starý.
0: A jak já bych se Smíchova sem jezdil na koloběžce?
1: Úplně krásně. A to úplně ideální trať.
0: Do toho na, kopce?
1: Jo. Co byste jel nahoru Ječnou, ne? Pěkně byste se odrážel. A pak dolů byste zase jel.
0: Já bych to vzal po nábřeží.
1: No.
0: A potom tady k Hiltonu už by pro mě kolega přijel autem.
1: A tak vy máte stejný šofér, tak by vás mohl tlačit, ne, třeba?
0: No tak jako nemusíte to tady.
1: No tak, to je pravda, nemusel jsem to říct.
0: Já na to mám personál.
1: Jo.
0: No. A nebo by mě tahnul na koloběžce, na laně.
1: No, vidíte.
0: No, a pane Holče, my tak jako to se snažíme kolem toho chodit tak jako s nadsázkou, ale to nás zničí. Toto nás zničí.
1: Já myslím, že Evropská unie se rozhodla, že se zničíme. Teď ještě do toho všeho zakázali spalovací motory od roku 35. Nedávno chtěli úplně zakázat dovoz ropy do celé Evropské unie. Já myslím, že naším cílem je se zničit. Nebo ne nás dvou, ale zvlášť v Bruselu.
0: No nemám z toho dobrý pocit, no. Ale podívejte se, pán se tomu směje.
1: No, protože tam má tu 45, že ještě
0: jo? Jo, to ještě vlastně
1: to
0: má.
1: Já jsem se taky smál ještě, když
0: ještě
1: to bylo.
0: Benzín,
1: když to bylo za 45, tak jsem vypadal jako on.
0: Tak. Vnitro už připravilo zákon k blokování škodlivých webů. Co jiného?
1: Já jenom musím říct, já se toho pána už docela bojím. Vidíte?
0: To je moc hodný člověk.
1: Je to moc hodný člověk? Ježiš, opravdu?
0: To je bračisko.
1: Tak to jste mi udělal radost, že... No, víte, co oni teď přiznali? Že to vypnuli protizákonně, nezákonně. Nemělo to v oporu žádný legislativě. A tohle to je vláda, která...
0: Tak oni to nevypnuli.
1: No, oni doporučili. Oni si nechali doporučit vypnutí, dali pokyn a ty to vypnuli, že jo?
0: No tak tam chlapci, aby vlezli jim do...
1: Ano, jaksi, a pak když to zase museli zapnout, protože neměli ten zákon, to sdružení, tak nám premiér Fiala oznámil, že to bylo jenom dočasný. A prostě tak říkal, no to už jsme tak pochopili, ne, když to zase zapnuli, ještě než nám to řek. Ale tohleto je vláda, která si tak jako nechávala říkat demoblok v opozici, jestli si ještě vzpomenete. Jako od demokracie, že oni jsou ty demokrati a ty ostatní ne. A asi nějak nedošlo, že demokracie se opírá o zákony, ne? O vládu zákonů a práva. A že to nás dělí o totality a autority. Putinci jako tohle to může udělat, jak chce. A když to udělali, když to nechali vypnout, tak premiér Fiala řekl, chtělo to odvahu. Mm-hmm. A to mi tak trošku připomíná i toho Putina. Ten taky projevil odvahu, když vlítl na Ukrajinu, že jo?
0: Jasně.
1: Tak no. Víte, tak něco uděláme a pak k tomu začneme připravovat zákon, to je bezvadný. Já se ani nedivím Rakušanovi, že se takhle tváří.
0: Tak se tváří tak jako, že...
1: Že mu to jedno ne vlastně.
0: To
1: odhodlaně, odhodlaně.
0: To mu to sakra není jedno. To je jako... Víte co, já teď čtu knížku o tom, jak fungovalo ministerstvo propagandy. To je totiž tak nebezpečná věc.
1: Jako za Goebbelse, myslíte? Jo.
0: Takže a samozřejmě nezbytná ukrajinská, že?
1: No
0: to
1: jo.
0: To je jasný. Toto už je taky... A co prosím vás má tohleto bílý? To je kapesníček, kdyby přišly slzičky?
1: Tam nejsou slzičky, tak to nečekejte. Ne? U tohle pána nejsou slzičky.
0: Já jsem slyšel, že on je velmi citlivý.
1: Jo? Mhm.
0: Zejména na škodlivé weby.
1: To jo.
0: Trestní oznámení za snahu aktivovat článek 66. Je připraveno, čekáme na pokyn, říká advokát Hradu.
1: Já mám...
0: A prezident Holajduša se tomu říká.
1: Já z toho mám radost. Víte proč? Tak za prvý bych řekl žalobu za žaloby, ne? Ty na něj podávají žaloby furt, snaží se ho zbavit předčasně funkce.
0: Oko za oko.
1: Ano, oko za oko, tak teď přijde žaloba na ně za tu 660. A mě by hrozně zajímalo, chtěl bych, aby to podali opravdu, jak by to dopadlo, protože teď vidíme za prvý, on se zázračně je ve formě v poslední době. A mě to celý, když si na to vzpomenu, na tu dobu, když byl v té nemocnici, tak oni se tvářili jako, že teda chtěli ho pohřbít opravdu, že to je hotový, že už se nebude moc té funkce ujmout znovu. A ještě by mě v tom zajímala ta role nemocnice opravdu, ústřední vojenské nemocnice a těch lékařů, kteří vydali tu zprávu, nebo poslali tu zprávu šéfovi senátu Vystrčilovi, jako prognóza.
0: Vy to máte takhle, jako roli nemocnice.
1: Cože?
0: Roli nemocnice.
1: No mě to přišlo úplně...
0: Mě zajímá role toho Zavorala. Zavorala, toho ošetřující.
1: No to s tím souvisí, protože no to je... víte, na mě to tehdy působilo tak, a bylo to poprvé, jako kdyby se naše ústřední vojenská nemocnice, kde leží prezident republiky, distancovala od svého nejdůležitějšího hosta, ne, téměř. Že tak jako říkali, jo, ti, co sem za ním chodí, tak ty sem chodí jako proti předpisům a vůbec vlastně žádný informace. A pak najednou ještě pošlou předsedovi senátu takovouhle zprávu.
0: Ředitel té nemocnice je voják.
1: No dobře, ale vám to nepřišlo divný, ta komunikace?
0: Přišlo mi to divný, ale pochopil jsem to, dostal asi rozkaz.
1: A od koho?
0: No to já nesmím říct. Jo? Ale vím to.
1: Tak naznačte. To umíte.
0: No z nejvyšších míst.
1: Jo. Kde musí... ta nejvyšší místa jsou tohle?
0: Nejvyšší místa nejsou v naší zemi. Čemu se divíte?
1: Myslíte Vatikán nebo?
0: Na to oni čekali, ne? Na takovýhle okamžik.
1: No to já vím, že na něj čekali. Ale teď, když se podíváte tady na prezidenta, tak jim to nevyšlo. Tak
0: představte si toho Vystrčila, Fischera, Hilšera, každý ráno se probudí poslední roky, vezme ten mobil, projde všechny zpravodajský servery a říká, zase není v nemocnici, tak si dáme ještě hodinku. Takhle to je. A najednou?
1: Ne, to vytrysklo. A mě by, víte co, zajímalo, jestli vlastně, když podají na ně žalobu, jestli by to mohlo a odsoudili by je, jestli by je zbavili funkce. Představte si, kdyby Miloše Vystrčila někdo zbavil tého funkce. Předčasně.
0: No tak já tam vlastně si říkám, koho to zajímá, Vystrčil. To zajímá, pane Holče, už jenom nás dva.
1: To ne, Twitter to zajímá.
0: A Twitter.
1: Twitter.
0: Tak a podívejte se, toto je pan Štěpáno. Odborník na energetiku, byl tady u nás. A říkal, na podzim se v Česku zastaví život a vláda nedělá nic.
1: To jsem řekl už já dneska.
0: No tak, vy jste taky vysoce inteligentní. Výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky. Jo. Američané se jezdí učit od Orbána. Říká je, Vladimír Štěpán.
1: Já souhlasím s tím, že se zastaví život a vláda nedělá nic. Nevím, výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky, tam se předpokládá 14% dolů poklesu. Tak nevím, jestli budou mít ohromný nárůst, ale inflace no, mají 17%.
0: Ale mimochodem, rubl?
1: Rubl je pevný, ale víte, co je zajímavé? Mají 17% inflace. My dneska jsme se dozvěděli, že 16%. Blížíme se tam, už se doháníme. Ale mají jistý problémy, ale jasně, že sankce nepoloží, nezastaví ani na Ukrajině. To asi každý, kdo chtěl být realista, tak to věděl hned dopředu. Že? To se spíš, je pravda, že se budeme ničit asi víc my.
0: No, to, je, to tak vypadá. No a Američané se jezdí učit od Orbána, řekl byste to?
1: A to vidíte, to mě zajímá, co říkal, jak, co se učí.
0: No to si poslechněte ten rozhovor.
1: Jo.
0: Tady nebudu říkat teď, ne?
1: Je to zadarmo?
0: No úplně zadarmo to ne. No a pane Holče, Radio Xaver už jede. Posloucháte někdy?
1: No já vím, teď vy už vysíláte.
0: To je bašta.
1: To je, no, to je ohromná bašta.
0: RadioXaver.cz, přátelé, kdyby to někoho zajímalo. A buďte s náma. No.
1: Myslíte mě nebo diváky teď? Ne?
0: Myslím i vás, pane Holče.
1: Já jsem s vámi.
0: My jsme vás tak nějak tady vzali do party.
1: Jo, do rodiny.
0: Do rodiny. A
1: já jsem s vámi.
0: Jsem rád, že jste přišel dnes. Těším se na příští týden.
1: Já taky.
0: Na příští týden tady nebudete. Těším
1: Budu?
0: Se na...
1: No,
0: potrženo na sečte, no. Já vím, že byste to nejraději.
1: Jo. Rád bych tady seděl furt.
0: Že jo? Já vidím, že vám je tady dobře. Voda zadarmo.
1: Voda zadarmo, krát. Tady to křeslo.
0: To bylo všechno pro dnešek. Naschledanou.
1: Naschled.
0: Potrženo, sečteno a Petr Holec.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Xaver Rádio.
1: Kde tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš, i když bych já moc chtěl,

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal?
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říkala Schillerová.
2: Ty švno jí to nejde, Markétě, Xavre, no jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To, mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
2: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by to dal, tu kytku, a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěz s ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent politicky.
2: K To je málo, Xavere, jemně, to je jemně. Málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
1: No, to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda no. Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst
1: pozor,
2: non-stop.
1: Pozor,
2: jo,
1: pozor.
2: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a
1: vy?
2: A co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako, jako stranovní. A no, on kdyby tak. Řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty... Co,
1: to já nevím, na to je, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, nechtěl. Tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No a já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Ona počkej, je blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okromká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, hele, Žáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobila nebo něco ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarová.
2: Adamová.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze
2: sídliště. Ale
1: to není ne? Prestižní, jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem, no. To
1: už
2: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: kýžete
2: na
1: Václaváku. Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší
2: pravdu.
1: Stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová
1: Pekarová hodinová skurna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husitskou historii, ne? Konečně.
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a myslíte, ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Ale... Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když půjde prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: Jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme a... předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místopředseda klubu Sviní.
1: No je to místopředseda.
2: No, koho zajímá, mám rozklápnu to předsednictví.
1: Koho zajímá místopředseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale... druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čel, už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Víte, to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam nevíte
2: nikomu. Nenajde, Xavier.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavier.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházel, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
1: Minister financí.
2: Žena kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tak přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: To je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký...
1: To není možné.
2: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona
2: nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježíš, to snad ani ne, ne?
1: On má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho. A teď finální.
1: No, no nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaké na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No,
1: a nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše...
2: tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všiml jsem si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to, to, to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no.
2: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
1: rozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: No ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte
2: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil besty, ne? Aby besty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal. Říkal. Ale to je přece blbost.
2: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím...
1: Jestli si telefonem. Nevolali, no, no,
2: no. No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: ten... Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský, ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by, mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kačo. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
2: To je, no tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčo, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? V oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou, ze
1: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, třeba já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
2: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
2: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká
2: plukovnice. Ne, on se popletl.
1: Odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomášová. To bude primářová.
1: To je Tomik. Aha. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku, ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Počkej, nebude se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzonku od Zálky, Xavre.
1: A Zálka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
2: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: Postříčkou.
1: No, tak já mám mansardu.
2: Jo? Mm-hmm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, a velký ještě,
1: víte,
2: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte pocit. Ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já.

0: Přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Hmm. Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí je spekulant?
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xaver.
1: Však to já připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude předposledním před volbama.
0: Vážně?
1: Pane Holče, co kdybychom příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? No? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě říkejte. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, mm-hmm, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatý. Už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xavere, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
1: jasný,
0: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry. A
1: jak jste to říkal, to jméno?
0: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal: Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal: Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Sile, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme. Uhum.

0: Může.
1: Uvidíme, řekne ty jo nebo ne.
0: Budem tajný.
1: Tipy, jak to dopadne.
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží?
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na mítingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom mítingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers
2: to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v českém rozhlase, v české televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetka, že je prošetřáno, uplynuly 4 roky, jako nic se nestalo a tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takových databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, a už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
1: Se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný, asi, že sílí, tak koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. A tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. Ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a Kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak...

věcí a ty koupin lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Že by se udělala smlouva Česko-Rusko napřímo, kupoval by se levný plyn, tak ten Fiala se upálí na Václaváku v pátek odpoledne.
1: Ne, a proč by to dělal? Měl by sloužit našim lidem. Ne sloužit vrchnosti nějaké. Já zase, můžu tu něco ocitovat?
0: Jasně, tady můžete všechno.
1: Když můžu všechno, tak bych vám ocitoval
0: přesně, reklamu na Kofolu.
1: Přesně z projevu Fialy. Poslouchejte, co říkal Fiala. Prostě se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty, ale které to jsou, znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne, to říká Fiala. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality a tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače přádá plán, jak vylepšit naše životy. Furt Fiala, jo? Nefunguje euro, alespoň tedy na jihu. No asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů. Zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energii a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který je na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro ně výhodné.
0: Ten konec je ironie, samozřejmě.
1: Ne, to říká on, furt on. Připadá vám to logické, mě tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Hlejte, a pak končí. Evropa neustále ztrácí své postavení. Toto řekla si před 6 lety někde na konferenci ODSky. Toto celé řekl Fiala.
0: A nebyl cinknutý?
1: Ne. A já se ptám, co se muselo profesoru Fialovi asi stát, že úplně se stal lokajem, posluhovačem bruselských korupcí prolezlých eurokratů? Co se muselo stát?
0: No? Jak se říká v Las Vegas?
1: Las Vegas nevím.
0: Money play?
1: No jasně, ale to já
0: peníze právě... hrají.
1: Poslouchejte. Ano, to říká Milton Friedman, za všem hledej peníze. Ale u nás na Moravě se říká, že ten člověk je buď to navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. A ponechám na vás, diváci, abyste si udělali sami svůj názor, jestli je navedený, hloupý, nebo zaplacený, anebo platí všechno trojí naraz. Jako, nedává mi to smysl. Já jsem ho znal jako člověka, který i psal učebnice o Evropské unii. Teď, když jsem ho viděl, ale jak se tam plazí před tím Verhofstadtem, no tak to mě hrozně zklamal. A když dělá to, co dělá, nepochopitelné.
0: Na druhou stranu jsem si tak říkal, že on to jako pan premiér s penězma umí, protože ta jeho neziskovka, jak pomáhají těm ženám v Barmě historicky, to umělo vyčerpat několik desítek milionů korun z našich daní. Mm-hmm. To ne, že by to byl nějaký zakřiknutý chlapec, to zase ne.
1: Já nevím, jak to dělal, asi s rodinou nějak, nebo jsem
0: no,
1: slyšel.
0: No, synek a tak. A je to všechno na hlídači státu, je to všechno dohledatelné. Jo, to vám
1: no, tak...
0: Ale taky, nebudeme se bavit o nějakých desítkách milionů, to je
1: ne, toto jsou daleko horší věci, to jsou 100 miliardy, které nás čeká, které nás vysají. Lidi, ještě jednu věc si zapamatujte. Oni říkají, jak nám pomůžou, kolik nám dají peněz na elektřinu. Kruci písek, ale to je naprosto nesystémové, protože to jde zase z našich daní a zase se zadlužíme do budoucích generací a někdo to bude muset někdy zaplatit. A to zaplatíme tím, že budou pořád zvyšovat tu inflaci samozřejmě, protože se to bude roztáčet. A nezapomeňte, že i kdyby se začala míra inflace snižovat, tak už tady máme téměř navždy ty vysoké ceny zboží, služeb, to znamená vysokou cenovou hladinu, ta už dolů na tu původní úroveň nepůjde. Jo? Takže prosím vás, nepodlehněte tomu, že systémové řešení jsou nějaké odpustky, žebračenky, co nám zaplatí a co tady vymýšlíte, Cikela a další. Systémové řešení je zrušit okamžitě Green Deal, okamžitě začít mít zodpovědnou měnovou

0: a rozpočtovou politiku. A včera bylo pozdě sednout si a domluvit se, kašlem na to, nedá se nic dělat, dopadlo to tak, jak to dopadlo, nebyly naplněné minské smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou a ta Ukrajina stejně nemůže vyhrát. On to říká i profesor Drulák, říkají to další politici, říkají to Američané, to neříkáme my tady, my čteme většinou ty názory těch, kteří tomu rozumí podstatně ještě víc té zahraniční politice a vojenskému problému. Říká to polovina Ameriky. Počkejte, jak dopadnou na podzim volby, tak Biden se bude muset stáhnout, nebude moci kryt ty sviňárny, co tam dělal jeho svetovaný synek, jo, a půjde to možná jiným směrem. A doví, jestli to nepůjde jiným směrem, jak dopadnou volby v Itálii, teď myslím na konci září jsou, takže i tam se může dojít velkým změnám.
1: Drobná prosba, kdykoliv si sahnete na ten mikrofon, souvolám, tak je rána tam.
0: Jo, ježiš, to aby jsme se probudili.
1: Dobře. A teď pan Seidl na scéně. A umíte vy osobně prokázat, za kolik nakupujeme plyn
0: od Němců? Ne, to už jsem mu odpověděl, ale.
1: No to jste, ne, já to on čeká neumím. Čísla.
0: To se mění. Když se podíváme na graf tady třeba toho plynu, tak když to nakupují za ty ceny, které se tady mění, no tak to je pořád rozdílné.
1: Dobře, pane docente, a není teda to...
0: Podívejte se, zemní plyn, jo? Takže zemní plyn třeba od 1.9.21 do 1.9.22 vzrostlo 153%. Takže to nelze říct, jak bychom to mohli nějakým způsobem říct, za kolik se konkrétně na...
1: Dobře, ale je teda vůbec...
0: Za dva roky se zvýšil o 318%, jo? Takže to je prostě, já nemohu říct,
1: počkejte,
0: že kupuji kubík za 6 korun.
1: Je vůbec jistota, že by to napřímo bylo levnější?
0: No to je téměř bez pochyby jistota.
1: A v řádech jakých?
0: V řádech asi 4x, 5x nižší ceny by byly za kubík.
1: Za kubík.
0: Ono se to teď přepočítává na megawatt hodinu, ale my to umíme za kubíky.
1: Tak Lukáš nám tady pohledal něco, jo?
0: No.
1: New York Times píšou, politika cenového stropu má stále mnoho nedostatků, které je třeba vyřešit, než začne fungovat. Bidenova administrativa je přesvědčena, že Rusko neopustí své ekonomické zájmy a nepřestane prodávat ropu.
0: To jsou hlupáci, když si myslí, že by Rusové přestali těžit a prodávat ropu. Oni snížit třeba těžbu z těch, oni měli historicky dokonce i už jednu dobu nejvyšší těžbu denní, 11 milionů barelů, tak to sníží na polovinu a budou tu cenu udržovat dál, akorát, že se stane to, že té ropy bude nedostatek, jo? Protože ono to tak rychle nahradit od nikud nejde.
1: Abych ještě poslední tečku k tomu dotazu pana Seidla, mi to totiž přijde vrchol pokrytectví. Že my si vlastně kupujeme ten samý plyn, jako bychom si koupili napřímo.
0: No, ale to my víme dlouho přece.
1: Kdybych ho tam obarvil v Rusku na oranžovo, tak bych přišel oranžový. Tuto věc si říct. Ale ještě mě vysvětlete a divákům, pane docente, jednu věc. Teď často naši pan premiér a jiní říkají v médiích, že on, Putin, myšleno, používá tu válku energetickou, jo? Že to je jeho způsob válčení. A jak to je teda nefér a teď ho za to stínají samozřejmě, ale mně to přijde hrozně divný, když my jsme ti, kdo posílají proti němu ty zbraně a rakety a všechno,
0: ale...
1: tak mě ještě ta válka tím kolečkem u toho plynovodu přijde jako a mírná.
0: Ne. To jako samozřejmě, že máte pravdu.
1: Laicky řečeno.
0: Ne, já si právě říkám, jestli oni se nezbláznili, jo? Protože ten Putin vyhlásil sankce a zastavil plyn. Nebo my jsme prohlásili, že přestaneme odebírat ruský plyn. já si pamatuju frenetický potlesk, prosím diváky, přes 400 úplně zmanipulovaných eurokratických poslanců, to musí být snad fakt idioti, kteří si tleskali ve stoje za to, že vyhlásili sankci, že nebudou odebírat ruský plyn. A když se zeptáte některých z nich, no a odkud ten plyn budete brát? No musíme šetřit, jo, proto se vyhlásili ty šetřící balíčky, proti tomu nic nemám, ale můžeme šetřit tam, kde opravdu šetřit jde, a ne omezovat výrobu a ničit firmy a desítek let práce z minulosti. A pak, že něco nám dodají Norové a něco nám budou vozit Američané. A už jsme tady u toho. Američané nám to budou vozit v čem? Jako to postavíme plynovod do Ameriky? Nebo to na postavíme, no na lodích, já vím, ale kolik jich je. To nepostačí ani pro spotřebu dvou větších ekonomik v Evropě.
1: A taky nikdo neříká, kolik to stojí.
0: Těm europoslancům je to úplně jedno, protože oni mají úplně jiné postavení finanční a je jim to ukradené. Jo? To je odtržená elita, která se chová možná dneska už část, ne všichni, jsou tam výborní, i od nás jsou tam výborní poslanci, jo? Ale část se chová jako za Mao Tse-tunga v čínském, to nebyl ani parlament, nebo mi to připadá, jak, no jsou horší, než bylo u nás, když byl parlament ještě v 80. letech. Jo. A víte, čím to je? Já si myslím, že většina těch lidí vůbec neprošla tím, čím my jsme prošli. Jo. U nás ti mladí taky na to zapomínají, ale já jsem ten socialismus a to budování komunismu, já jsem ho zažil na vlastní kůži. Sice jako víceméně mladý, jo, měl jsem to štěstí, že teď už vlastně, dneska je to, tento rok je to vlastně přesně polovinu života žiju vlastně.
1: No již, vám bylo tak kolem 30, ne?
0: No jo.

0: Posloucháte Radio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
2: Jako
1: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
2: Jako že byste pozůstalý a tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
2: Dobře, ale pane
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: zavírej.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
2: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: oni
3: celkem jedno.
2: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
3: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
3: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
2: Byl bych opatrný zase.
3: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
2: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
3: no právě.
2: V tom?
3: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
2: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
3: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
2: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
3: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
2: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
3: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
2: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
3: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
2: Mamon třeba se říká
3: mamon,
2: také.
3: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
2: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
3: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
2: To jsem neřekl.
3: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
2: Ano, já velmi dobře vím.
3: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
3: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
2: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
3: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
2: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
3: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
2: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Vy jste, pane prezidente, před chvílí použil termín investice do toho, aby se jaksi ubezpečovali ve své pravdě. Mě velmi zajímá, co soudíte o investicích do pravdy v uvozovkách ze strany té americké administrativy. Protože teď pan Elon Musk postupně uveřejňuje různá čísla, house numera bych řekl, obrovské částky, které tímto způsobem byly investovány různě na světě do, promiňte to slovo, propagandy. V tom nejhorším slova smyslu, jak ho známe, to slovo propaganda. A my sledujeme teď, jak na některých webech oficiálních, amerických, promiňte, už budu končit s tou otázkou, vím, že vás trošku nudím.
3: Já, no, pak si odpočinu.
2: Tak sledujeme ta data, kolik kam bylo posláno v České republice, jaké kohouty teď Donald Trump utahuje a už přinejmenším za toto by měl mít pamětní desku na sídle Člověka v tísni například. Co toto bude znamenat? Že se kus té propagandy prostě zastaví.
3: No určitě ta propaganda trošku se oslabí, i když já mám pocit, že tyhle ty neziskovky a jednotlivci v nich, já myslím, že se mluví o tom, kolik dostával Petr Kolář, poradce pana prezidenta za dlouhá léta a tak dále, tak oni mají nějaký ty peníze určitě naakumulovaný, tak oni to chvíli vydrží a budou podle mého názoru pokračovat dál, ale že to je otřesení téhleté pozice. A to jsme pořád u stejné otázky. Jestli my další tady v Evropě a v České republice budeme schopni tohoto otřesení využít nějakým způsobem, nebo jenom si o tom budeme číst a výjimečně povídat tady v tomto pořadu. To by bylo málo. No, my bychom to měli využít a nějaké závěry z toho vyvozovat.
2: Popravdě jediné, co pro to může udělat třeba XTV, je to, že hovoří s lidmi, kteří jsou ochotní hlavně o tomto mluvit tak otevřeně.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval. A byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským. Ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tožka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až na konec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: to
2: přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má...
2: No třeba
1: tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak,
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým?
2: Já
1: kdyby
2: myslím,
1: zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka, protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale to, na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to v ní máme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu, a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod. To uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít a co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, my jsme se, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: chodil kolem nás.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba

0: Stanem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím, ano, v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
0: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Miloš Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
0: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
0: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
0: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
0: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
0: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
0: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dál. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: Hmm. No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra. Ten říkal, že jsme v Číně vyřízený, že tam
0: No.
1: měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
0: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži
1: Na vlastní
0: doslova.
1: kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
0: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na
0: To
1: Jiříkovského.
0: je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa.
0: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Dekroa, kdy na sociálních sítích, kde ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Dekroa asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
0: Jo, je to.
1: Tak. iDNES.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
0: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala, je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té Fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni, toho spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne,
0: To se
1: neviděla.
0: ušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní.
1: No
0: Je to jediný, co mají.
1: to si pustím,
0: To si pust, to si
1: to
0: pust.
1: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
0: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč jste to neudělali za ty 4 roky, takže...
0: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je
1: No,
0: tam.
1: ale i 1 euro tady chtějí.
0: Jo,
1: S velkým
0: nejsou
1: E.
0: tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No, mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran, jako, no.
0: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
0: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak
1: Uděláme
0: F-35.
1: Ameriku great again.
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
0: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak já si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce, už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: Myslím, že ne, ani já jsem to nevěděl, to jsem neměl ani říkat, ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl
0: No,
1: vědět?
0: že Robert Cico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
0: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No, Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
0: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolíři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
0: Bylo mi z toho smutno. A teď víš ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
0: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak a dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok nebo přes příští mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch zborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej zbor třeba, jo, nebo 30-hlavej zbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez zboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Mozeská otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
2: tak,
1: jo?
2: Tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako
2: zpíváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravý.
2: No. No nic, to je tak...
1: Souvisí to nějak?
2: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jsi spíš srdcař.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným.
1: Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli. Ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku dýl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaké večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu. A najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: Ale zpívalý živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července.
1: Včera
2: bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Posloucháte Radio Ksaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli tenhle rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za rok. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a on to třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řekl. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cenný tím pádem, když ti nedá tu odpověď.

0: tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka
0: Ale no
1: nevím, co
0: tak
1: si o tom mám
0: protože
1: myslet?
0: by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví. No tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví. Jo. A to já myslím, že vlastně to je násluha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident,
1: Ministr financí.
0: ministr financí, ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepichne vědět a počkat si.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války. Teď mu jich uteklo
2: přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku. paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
2: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my
1: chceme. Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu, že to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky, určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak byste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu.
1: Zase jako...
2: To chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Radio Xaver.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
1: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
1: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. Vy nejezdíte tramvají?
1: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
1: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
1: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího
1: zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
1: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
1: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
1: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám no, si, kolik
1: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
1: Souček na odstřel klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
1: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
0: I ta odvolávací?
1: No prejo.
0: Tak to víte víc než já. Popravdě.
1: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
0: Ano.
1: Tak si počkáme do úterý. No,
0: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
1: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
0: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
1: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat, aby se tam nekoupal oblečen.
0: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
1: A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
0: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
1: Takže jste hovořil s Respektem.
0: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
1: To jde Respekt stranou.
0: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
1: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
0: No.
1: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
0: No opravdu? Já to nečtu, Takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
1: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
0: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
1: Jo,
0: jako
1: takhle.
0: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
1: Takhle po stěně.
0: Po stěně.
1: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
0: Ještě něčemu ním.
1: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky, no, a že budou propírat někoho jiného.
0: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
1: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
0: No.
1: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
0: No.
1: Projekt?
0: Tak na papežku nemůžete.
1: To ne, no.
0: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
1: Ne, to já už nás to ještě dlouho nebude.
0: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
1: Jste mi připomněl tu scénku Menčíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
0: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
1: Co?
0: No kolik teda?
1: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
0: Jo, takhle?
1: Takhle, no.
0: To je 42?
1: No.
0: Ježiš, ale
1: a letos v říjnu to bude 8 let.
0: A tak...
1: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
0: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
1: Můžete si zažádat o ošetřovné.
0: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
1: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
0: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
1: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
0: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
1: Jo, jo.
0: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
1: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
0: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala a říká, pokecala jsem si bystu.
0: Bystu?
1: Bystu.
0: Ah. No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě úrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
1: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
1: Takže přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač. Co jezdí, ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých
1: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulanej papírovej kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
1: Dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy, no. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdo...

0: Žertoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: on se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Kriste.
0: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo
0: Cože?
1: Tatínkem.
0: Minister spravedlnosti?
1: No,
0: pan Pospíšil. A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
0: tak
1: morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
0: Čeho?
1: Wellbeingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent, a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troši štěstí, když budou mít správného přítele po boku.

0: roku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás dva roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
0: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
0: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Co by napsali o mně?
0: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
0: no opravdu,
1: jak to mluvíte
0: ona se
1: o
0: tak,
1: ženách?
0: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi. Jo. Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
0: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
0: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: No Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme. Tak, politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí. Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no,
0: modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už v penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xaver, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře. Náš čas.
1: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
0: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
0: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
1: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Saver, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty a váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu. No.
1: Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem, a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Víte o tom?
1: No vím, Xavre.
0: A čtvrtek co? To je náš den přece.
1: No jasně.
0: A už se takhle doma, když je čtvrtek ráno u snídaně, jo, vy určitě na Stříbře a tak, já si to můžu představit, tak říkáte vaší paní, jak se jmenuje paní křesním?
1: Ana.
0: Říká, Hanko, dneska je čtvrtek a jestli pak víš, že se dneska uvidím ze středu k Xaverem a...
1: No to já říkám už úterý.
0: Už úterý,
1: na to chystám, no jasně,
0: no,
1: to je už po víkendu to začne k Xavere.
0: Prosím, tak... řekněte mi, dívá se ona to někdy vaše paní?
1: Víte, že já nevím ani.
0: Ne, mě by zajímalo, jestli vám někdy nevynadala. Ona vám říká Petříku, ne? Pečko nebo tak
1: něco. Ne, Petříku myslím říkají u fialů doma.
0: Jo, promiň, to jsem se spletl. Ne. U vás se říká Peťánku?
1: Třeba, no.
0: Říká, co jsi to tam říkal? Pro boha, nechoď tam do té vilzonky, mlč, že to tak někdy je.
1: No, to je furt už poslední dobou. Včera mi někdo psal do streamu, že rostu pro Foltýna.
0: Že rostete pro Foltýn.
1: Xavere.
0: Ale ten Foltýn, jako on zatím nic moc, ne?
1: No počkejte, 21. srpna to vypukne. Doufám, že ne další okupace, ale skoro to tak vypadá. Ale bude nás okupovat Foltýn. Chystá velkou ofenzívu, Xavere. Chtěl jsem vám říct, jestli nechcete budet na dovolenou někam, nebo na chatu třeba?
0: Tak já jediná možnost, kam můžu odjet na dovolenou, je k vám.
1: To ne.
0: Ale já bych zase si... Kdybyste řekl, abych přijel k vám na dovolenou, já bych se přes den věnoval pejskovi, chodil bych s ním na vycházky a na večer bych si připravil zábavný kvíz vždycky. A měl bych ceny nějaký, připravený manérky a tak. A měli byste doma kvíz a kdo by vyhrál, tak by dostal medaili.
1: Jo, ale co třeba stán do přírody, že byste si vyjel? Byste si dal takový detox hodnotový?
0: Já už stán... nemám rád.
1: Proč? Kolem, stan je nejlepší.
0: Není, kolem stanu jsou mrtvoly.
1: A tak třeba by vás přijel navštívit Vítek do stanu.
0: Který Vítek?
1: No, hlavní stanář.
0: No ten by, prosím vás, to je člověk z Nobel společnosti. No, co ten by mě chodil?
1: Šéfuje stanu?
0: No já vím, ale on stanuje tomu, šéfuje tomu stanu jako...
1: Přijel by vám k Xavere nějaký manuálky svoje. Vy byste měl manérky, on by měl manuály.
0: A já
1: byste bych si to vyměnili?
0: Mu na manuálky se pravděpodobně vykašlal.
1: Tak on by si vás třeba odvést.
0: Tak by si mě odvést. Já už jsem připraven na všechno, i na gulag.
1: Na gulag? Já jsem na guláš, ale no 21. srpna to slibuje Foltýn opravdu, že to vypukne.
0: A jak vypukne?
1: Začne velká hodnotová ofenzíva.
0: A co to znamená?
1: A vyniká nastavování procesů a tak dál. Od 21. srpna bychom si všichni měli začít myslet správný věci, Xavere. Správný narrativ.
0: No a já jsem měl hovor teď s několika občany a oni se tomu smějí. Občané.
1: No tak radši buďte slušný a jména si nechte pro sebe.
0: No tak ale... já jména ani neznám, to bylo při výjezdu a já jsem minulý týden letěl, pane Holče, víte, letadlem.
1: Vážně? Kam?
0: Jak se říká u vás v těch proruských kruzích, tak samaliotom.
1: Aha, a kam?
0: Do Chorvatska, do Splitu.
1: Vážně?
0: No, takže jsem na letišti hovořil s několika občany, mimochodem, i s vašimi fanoušky, chválili vás a i paní Stonikovou a všechny tady nás. A tak jsme zabředli debatu, abych zapomněl na tu hrůzu, co mě čeká.
1: No.
0: A oni se tomuto vysmívají.
1: Narrativu?
0: No, ne,
1: no tak to snad ne.
0: Že je tady nějaký novodobý cenzor, tak ti lidi z toho mají srandu.
1: Měl jsem jim říct, že kdo mu říká cenzor, že je kolaborant, víte to. Ale... já si myslím, že se 21. srpna dozvíme od Foltýna, že v tom roce 68 nás okupovali Rusové a Ukrajinci nás hrdě bránili na hranicích.
0: No, já, jo? No. A já mám jeden, pane Holče, narrativ. Není lepší, když to přiznám, ne, že mám narrativ?
1: To bude lepší, to může být polehčující okolnost.
0: Já jsem vám jel taxíkem včera. Mm-hmm. A vezl mě...
1: jaký mladý Ukrajinec.
0: Mladý Ukrajinec.
1: Já to znám.
0: A jmenoval se Ivan.
1: Jo?
0: A říkal mi, já jsem schovývavej a nechci s Ukrajincima zabředávat nějaký. Ale nedalo mě to a jsem říkal, tak jak to vidíte u vás doma? A on říkal, je to prohraný.
1: Já dělám to samý, ale když jsem opatrný na to u vás doma, protože to by si, to úplně není jednoznačný, kde je u nich doma teď.
0: Tak u nich doma je na Ukrajině, ne?
1: No, v roce často zdá, že je to tady vlastně, ne? Jste, díky Fialově vládě.
0: Jste jednou Ukrajinec, tak je pro vás doma Ukrajina, pane Olče. A protože my jsme tady v České republice, tak je náš domov tady. To vám ještě neříkali ve škole?
1: No ale náš jo, ale u Ukrajinců. Tak naše vláda nás vlastně přesvědčuje, že jsou tady no, už doma. Tak,
0: tenhle ten ale, říkal, že tady nechce žít.
1: Ale já dělám to samý. Já když jedu... Čím oni to? Nějaká aplikace jedná taxi.
0: Liftago, Bolt.
1: A Boltem jezdí hodně Ukrajinci mladí, kteří se vyhejbají tomu, aby nemuseli no, tak porážet Putina.
0: Já se zase vyhýbám Boltu.
1: Jo. Já ne, protože já jsem takový lacinej, že jo, tak šetřím.
0: Já jezdím takový Nobel, jako VIP.
1: Já jezdím Boltem, abych byl mezi lidem. A tak se jich tam taky a taky už jsem slyšel, když jsem se zeptal na hrdinu Zelenskýho, tak jsem slyšel, ať do prdele.
0: No pozor, tenhle ten pan Ivan říkal, že zkáza Ukrajiny se jmenuje Zelenský. A já jsem hned jsem říkal...
1: Zaspal jste si už,
0: no,
1: ne?
0: Já jsem říkal, prosím vás, tady není slyšet, troubí někdo a to... On říkal, že kdyby v čele nebyl Zelenský, že to dopadlo všechno jak a já tomu hobby rozumím, ale jo,
1: já bych na vašem místě a tohle slyšel, tak požádám okamžitě o zastavení a uteču z toho auta.
0: No tak já jsem nemohl.
1: Ono to, tohle to může být sdílení nesprávných narrativů, Xaver, jste si
0: no
1: toho vědomi?
0: Tak je jasný a kolem sdílení nesprávných narrativů ještě dneska něco mám, ale byl jsem včera, respektive předevčírem, v Trenčanských Teplicích
1: no jo.
0: S naším štábem u Mečiara točit. Jo. Máme rozhovor s Mečiarem na XTV, teď se nějak v těchto chvílích bude vydávat asi. A on tam řekl, Ukrajina válku prohrála. A já jsem, pane Holče, jak to řekl, málem polknul lžičku od kafe.
1: Tak to vystřihnete, ne?
0: No to, ne, víte, že my zásadně nestříháme. No,
1: tak výjimka se může udělat, ne? No, tak potřebuje to... pravidlo, víte, jak se to říká?
0: No ne, tak když tady bude stát mezi dveřmi, jak se jmenuje ten pán?
1: Podívá se na to plukovník Foltín a byl bych opatrný.
0: No tak...
1: 21. srpna máme za chvíli.
0: Já vím, ale uvědomte si, pane Holče, s kým tady sedíte? Já jsem Jan Hus.
1: Jan Hus?
0: Já jsem Jan Hus 2.0.
1: Jo?
0: No.
1: Tak jsi to zjistil?
0: No, dospěl jsem dlouhodobým bádáním k tomu, že já říkám pravdu.
1: Tak to jo.
0: I pan Mečiar mě to potvrdil, že o paní Vašáriové jsem řekl naprostou pravdu.
1: No to snad ne.
0: A za pravdu musíte být upálen.
1: Jo, Xaver, ale vy budete.
0: Já budu upálen, proběhne, já už mám itinerář, už mi poslali ze sněmovny. Je takový, můžu to, bude to tak, že dopoledne se bude hlasovat, bude to někdy v září, o mém odvolání. Mezitím přátelé paní Pekarové a pana Laciny a pana Jakoba postaví hranici na...
1: To je dobře.
0: A bude tam i takový sezení, bude to na Malostranském náměstí a já tam budu přiveden. A potom paní Pekarová se mě zeptá, jestli odvolám nebo neodvolám. A protože už budu odvolaný, tak už to nebude...
1: Tak už tak, vlastně to nebude potřeba, ne?
0: Tak já řeknu, neodvolám. A v tu chvíli, takhle to podle scénáře, přijde pan Jakob, bude mi takový zápalky.
1: Jo, jo, jo, ale...
0: A tam to
1: zapálí. Ale já mám pro vás, dejte si pozor, mějte požadavek jeden aspoň na tu poslední cestu svojí. Ať vás nepodpalujou ruským plynem. Ať vás nepálej.
0: No to už nebude jedno, pane Holče.
1: No ne, to ne, tak přeci nechcete jít do pekla s ruským plynem, ne? Skoře, pro boha.
0: Nechcete něco říct teď, pane Holče?
1: Co?
0: No, jen to řekněte.
1: Nechci.
0: No to, co máte v hlavě.
1: Co myslíte?
0: No co musíte říct teď v této situaci blížnímu svému? Já vám musím všechno nakukat. No, řekněte to.
1: No nevím.
0: Já bych před tím upálením chtěl jít na Želiv.
1: Jo, ta.
0: A tam se vyspovídá tomu bratrovi s tou jednou koulí.
1: No a tak si dávejte bacha, aby vás nepálili taky s jako jednou
0: kulkou. Ale to je jedno, to, tak klidně bez kulky, to je jedno.
1: No, to by bylo opatrné.
0: A já si to představuju, že ten farář, tady ten, jo, že tam sedí v té budce, ten, co řezal ty koule.
1: No.
0: A já tam budu klečet, tak přes tu mřížku, a on bude mít sluchátko a tam bude mít Jurečku, jo. Ten mu bude radit, ten
1: bratr
0: no. Jureček. A on bude říkat, tak řekni Xavere všechny svoje hříchy. A já to tam budu muset říct. A já budu muset říct, odpust mě, bratře jednokulko,
1: no, Xavere,
0: že jsem s panem Holcem tolikrát ve Vilozonce řekl pravdu.
1: No to jo, ale no. Tak to se nemusíte bát, jestli vy budete muset vyjmenovat všechny své hříchy, tak vás netak neupálej.
0: No to ne, to je na dlouho,
1: jo, takže, pane Holče. No, to ještě natočíme pár Vilozonek.
0: No a víte, já mám i nějaký hříchy mimo Vilozonku.
1: No, já to vím.
0: No, a hodně velký.
1: Jo, jo, jo.
0: Hodně velký a týká se to, která nebudu říkat, pane Holče, vy byste mě zavrhnul.
1: No, nebuďte slušné, to řekněte.
0: No ne, jak jsme u zpovědi?
1: No
0: tak sem dejte tu mřížku aspoň.
1: Co? No tak
0: a já,
1: tu si tam přemyslete.
0: No, neumím přemyslet. No. A stejně, co, jaký vy byste...
1: Já jsem boží člověk, ne, to vidíte ve mně. Tak potřebujete mřížku nebo co?
0: Pane Holče, vy jste absolutní cynik a nezna Boha.
1: Ne, já jsem boží člověk. Já jsem jako Jurečka. Taky mám v sobě tolik Boha. Co?
0: Jestli jste boží člověk no. Jako Jurečka, jo? Tak s tím souhlasím. To souhlasím. Ten, když lítali studentům kulky okolo hlavy a do hlavy, tak seděl a ještě jeden pivko.
1: A ještě chlebíček.
0: Takže takhle boží člověk se taky, ale já jsem skutečně boží člověk. Citově založený hodně a nevěřící hovado, to víte taky.
1: To jo.
0: Ale podívejte, co vy byste mě dal za rozřešení? Vy byste řekl, bratře, třikrát očenáš, dvakrát zdrávas, já to neumím říct, na nebesích plná Marie.
1: Já bych vám udělal nabídku, takovou sumičku bych vám napsal, že byste se mohli koupit, já bych vám dal šanci, no jasně.
0: Ale to není špatný.
1: No.
0: Ale
1: já mám biznis ducha, Xavere.
0: Já jsem ale dočasně chudobnej, pane.
1: Ale Bači. Nejste, teď jste říkal, jak jste si letěl do Splitu, tak vy no, se asi máte dobře.
0: Opravdě, já nevím, jestli to tady mám říct, to jsem neletěl za svý.
1: Ajajaj.
0: Jo, to zase.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: I snídaní na letišti bohatou při mojí dietě, já jsem takhle snědl dvě kolečka tam něčeho. To by vám chutnalo, to byla italská snídaně.
1: No jo, jestli žije, tak Xavere.
0: I to za mě jako člověk, který mě pozval, zaplatil. Jediný, co jsem zaplatil, bylo na letišti Coco Jumbo, nebo jak se to říká.
1: A nechcete mě taky takhle někam pozvat? Se snídaní,
0: já?
1: No?
0: Kde já bych na to vzal?
1: Ale, Xavere.
0: Ale upřímně řečeno, nechci.
1: Já znám.
0: Protože s váma, já vám to řeknu popravdě, tady o vás se to říká, šeptá tady v XTV, když tady nejste, anebo abyste to neslyšel. Naposledy to říkala paní Stoneková, já jsem musel přísát, že vám to řeknu, ať je nějaká sranda. A říká, pamatujte si, že s Holcem je poloviční sranda a dvojitá utrata. A na tom něco bude, pane Holče.
1: Víte, co já dělám, až odcházím a vím, že tady jste, tak jako odejdu, zavřu dveře, pak se vrátím, povotevřu si je a poslouchám. Takže já to vím.
0: A máte deníček?
1: Mám, nebojte.
0: Zapisujete?
1: No a nahrávám si to. Mám digitální stopu, Xavere.
0: No. Já nevím, jestli vám to mám říct, jako... Včera jsem měl dlouhý rozhovor v noci, nebo v noci, třeba v 11, s paní produkční bývalou z Frekvence 1. Což je taková fajn paní, ona je o něco málo mladší než já, takže já to můžu říct, taková fajn babka.
1: Mladá pohledná.
0: Je, no. Pozor, sympatiačka velká a my k sobě máme tak nějak blízko. A včera jsem potřeboval něco prodiskutovat, tak jsme dlouho. A ona říkala, já toho Holce miluju. Tak jsem chtěl žárlivě zavěsit telefon. Samozřejmě neudělal jsem to, protože jí chci nějakým způsobem teď jaksi zapojí do mého života. Ale...
1: A teď miluje mě, ne vás? Tak...
0: No, takhle...
1: To jste si špatně vysvětlil asi, Xavere.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ona řekla, že miluje holce a já jsem to nevzdal teda. A řekl jsem mi, až dostanete rozum, tak vám zase zavolám.
1: A ona si nechce zapojit do svého života vás, ne? Úplně. Radši by mě?
0: Ona už se mi tam zapojila.
1: Jo?
0: No, já mám nová zásadní dotaz, pane Holče. Řekněte mi, jestli už víte, co budete dělat 3. prosince.
1: To vím.
0: Víte
1: no to? No jasně, že jo.
0: Trefa?
1: Jo. No něco hodnotovýho, to je snad jasný, ne?
0: Aha. Vy nevíte, co je 3. prosince. Představte si, že já jsem se dnes dozvěděl. Dnes, že 3. prosince má svátek Xaver.
1: To je super, Xavere, takže jedu na večeři s mojí paní. No a to je... na pohoštěníčko.
0: Pohoštěníčko bude.
1: No to je skvělý.
0: Vezměte paní, ale co paní, vemte příbuzný. Vemte
1: pejska vezmeme taky.
0: Jak máte tu tetu v Doudlebech nebo kde? A ta přijede všichni.
1: No, vezmeme pejska.
0: No,
1: ten má taky rád spoustu věcí.
0: Já vím, ale já bych jaksi pejska, ono, ta oslava se bude konat u mě v bytě, ale já na to jsem poslední dobu tak nějak citlivý a mě totiž k svátku nikdy nikdo, málo kdo si na mě vzpomene, že mám svátek.
1: No, ale my přijedeme.
0: Takže já bych vás teď srdečně pozval.
1: No.
0: Je to dvakrát za rok. Za prvé před pár dny bylo Luboše a 3. prosince bude Xavera. Takže už si to napište. Budou se podávat italské speciality.
1: Skvělý.
0: Pejska prosím nechte doma. Protože předevčírem byl u mě pan Luxík doma na návštěvě. Aha. A přišel se psem.
1: No, tak.
0: On má King Charles, říkám to dobře? Charles Cavalier, nebo jak se jmenuje.
1: Nevím.
0: A bylo hrozně vedro a mě pejska bylo líto. Tak jsem mu dal takovou velkou misku jako plnou vody. A můžu vám říct, že ta voděnka byla tu na stěně, na koberci.
1: To jsou pejsci, Xavere.
0: No, já vím.
1: Musíte mít rád zvířátka.
0: No a takže se nabumbal s tím celý můj koberec, ale on to samozřejmě uschne, takže úplně v pohodě, a tvrdě usnul.
1: No to my známe. No,
0: to máte doma.
1: No jasně.
0: No a tak to jsem vám chtěl říct, ale představte si s těma jménama, na mě totiž juknul nějaký na webu, jo. Chcete vědět, která jména, prosím vás, vyšla z módy? Zajímá vás to?
1: No já se vede tuším, že jedno jméno musí vycházet z módy každým dnem víc a víc a že je to moje jméno. A že je to díky našemu hodnotovému premiérovi, ne? Není tam Petr?
0: Petr tam je.
1: No, to je
0: vyšel jasný. Z módy o strašně moc procent od roku 1900 až po rok 2021. A nejvíc vyšly z módy tyto jména. Josef, Jan, Jiří, František, Jaroslav, Petr, Václav, Pavel, Karel a Miroslav. Hmm? Tak ty jsou na tom nejhůř. Ale a z ženských vyšly z módy Marie, Anna, Jana, Eva, Věra, Hana, Ludmila, Božena, Kateřina a Helena.
1: He, tak to jsme v tom s manželkou oba, Petra a Hana. Vidíte, vycházíme z módy.
0: Jo, paní taky vlastně, no. Vidíte. Ale paní teda je modrý graf.
1: No.
0: A ta to teda bere hodně po držce, jak si říká. Dívejte se.
1: Maria, to jí musím říct.
0: No to já neříkej, to nebude smutná. Ještě se nechá přejmenovat na Xavera.
1: To si myslím, že ne.
0: No jak to?
1: To ne.
0: A ještě vám řeknu, jaká jména v Německu. Vidíte tu křivku, já takhle ukážu.
1: No.
0: Jo, to on asi nebude vidět. Podívejte se, to je jméno Adolf.
1: To je zajímavý, ne? Co?
0: Adolf prostě bylo populární až do roku 35 v Německu a bylo 3% Adolfu a teď je statistická nula.
1: Víte, že mi se jméno Adolf líbí docela? Ale chápu tu křivku.
0: Pane Holče, to jsem neslyšel. Vy jako...
1: Já jsem řekl jméno, Xavere.
0: Mně se Adolf nelíbí. Prostě. Já to mám spojený s tím hovadem.
1: Já to chápu, jasně. No.
0: No. A máte to taky tak, že máte spojený některý jména s něčím, co úplně jako je vás vyvolá něco strašně negativního.
1: Ale jasně, a to je i to, že jestli klidně člověk, jak se nám dneska angažují a radikalizují třeba herci a umělecká fronta, takže prostě člověk vidí zatím toho ty pošuky a ten jejich aktivismus a angažovanost.
0: No, to máte pravdu. Je to, ale víte, na druhou stranu je to tak, že někdo přece tady tu hnusnou práci musí udělat.
1: To je jasný.
0: Víte, co všechno na svá bedra vzala ta holubice?
1: No to jo, taky chudák na to vypadá, ne? Že má naložíno.
0: Jak vypadá?
1: No, jakože nese hodně tíhy, si myslím.
0: Mně přijde, že vypadá dobře.
1: Já tam vidím tíhu, no. Osudu života, celého světa.
0: Tak vy jste části života, vy jste v věku, všichni vidíme nějakou tíhu na každém. Jo? Na vás taky vidím tu tíhu. Ale to nebudeme řešit, jak kdo vypadá, ne? Tak jako co?
1: Mladá pohledná.
0: Mladá pohledná. No.
1: Tím nám Danuše pomohla všem.
0: Jo, počkejte, vy myslíte holubici Danuši?
1: Ne, říkám tímhletím vyjádřením, že nám Danuše pomohla.
0: No,
1: všichni můžeme být pohledný a mladý.
0: Že o sobě někdo řekne, že je pohledný a mladý, to může říct jenom idiot.
1: Nebo idiotka.
0: Promiňte, já zapomínám na tady ty věci, jako pane Volče, to není dobré.
1: Mějte, pamatujte na to.
0: Já jsem vám chtěl říct, že si připadám jako mladý a pohledný.
1: No to jo, to máte pravdu.
0: No, podívejte se ty pytle pod očima.
1: Pytle pod očima, Xavere.
0: Náhodou, včera jsem seděl pozdě večer u jedné benzínky, kde mají takový ty nasezení, jo, na cigaretu vedle té budovy. Jo. A tam přišla nějaká paní s manželem a s pejskem, venčili pejska a jeli od někud z Domažlic nebo někam prostě přes Prahu a říkali, je pane Xaver, dobrý večer, a co vy tady ve čtvrt na dvě?
1: Ve čtvrt na dvě?
0: No. A řekla, víte, co mi řekla? Veškerá pochvala, řekla, víte, že vám ta cigareta sluší?
1: No tak vidíte.
0: Tak proto to tady žvatlám v ruce.
1: Jo.
0: No.
1: Člověk musí na benzínku, co? Ve čtvrt na dvě ráno pro pochvalu, nebo v noci.
0: Ne, tak jako vedro a tak. A já teď, co jsem dočasně chudobný, tak nezapínám klimatizaci, protože to má spotřebu hrozně.
1: Chudobný, co? Teď bohatnem?
0: Neblázněte. No jo, ale...
1: Ne všichni bohatnem, Xavere.
0: Pane Holče, já jsem dneska...
1: Všichni bohatnem.
0: Dneska v noci si objednal košík. Víte, co je košík? A přijel v 7 ráno, protože už neměli rozvozový slot, mě bylo řečeno. A objednával jsem mlíko do kafe a pár minerálek a platil jsem 5 500. Ale nic tam není, jako prostě dva kousky takový, to je balená šunka, jsou tam dva plátky.
1: Počkat, co to objednáváte, jak se
0: no ne,
1: tak to si žijete.
0: Pěnu do koupele jsem si objednal pár takových věcí. Bylo to ve 4 taškách a k tomu ty minerálky ještě asi 6 kartonů po 6.
1: To byl nějaký italský nebo francouzský, ne?
0: To byla ochucená dobrá voda. Esence citron bez cukru. No.
1: Divný, Xaver. Já jsem zrovna, teď náš pan premiér říkal, jak pochvaloval si, jak jídlo zlevnilo všechno.
0: No tak u nich asi zlevnilo. Tam jo.
1: No, ale... Nechce mu poslat účet? Ať se na to mrkne?
0: No ne, tak pane Holče, vy mě nevěříte, jo? Já to tady no tak, najdu.
1: No faktu. Tak přeci, počkejte, no tak přeci si nemůžete myslet, že já bych si myslel, že by náš premiér Fiala lhal.
0: Ne, no vy to, ne, vy, no, vy si to nemyslíte, vy dlouze a soustavně říkáte, že je lhář. A tady podívejte se, toto je moje faktura za rohlík, za košík, promiňte, rohlíku jsem vypustil, pár věcí, šup.
1: A co no šup, Xavere, tak šup s tím...
0: A vidíte cenu 6500.
1: No pošlete to panu premiérovi na X-ku do toho, jako zprávičku, až se na to mrkne. Počkejte, viník může být odhalen.
0: No.
1: Těch jar, Xavere.
0: Jar citron 45 litrů, prosím vás, jar jeden kus, jo. A abyste to 44 korun za jar.
1: Xavere, víte, že on, kdo jiný umí ověřovat ty nákupy tak dobře jako náš pan premiér? Co?
0: No, já vím.
1: No, tak mu to pošlete.
0: No a za 4 vrství toaletní papír jsem zaplatil, pane holče, 139 korun.
1: 4 vrství.
0: No to tady jako... píšou, tak jsem kliknul na první, který jsem objevil, Harmony Exkluzivní.
1: Neříkala snad Pekarová Adamová, že jenom 2 vrství máme používat
0: no ne, od roku 22? No ne, Pekarová Adamová, že se ho máme prát.
1: Nebo jedno
0: No,
1: no jasně, tak co se divíte 5 000 za utratu, když si utíráte zadek 4 vrstvím?
0: No.
1: Papír, no tak to chápu.
0: Hrozný,
1: no jo, no tak
0: bezsemené 42 korun.
1: Hrozný bezsemené, no.
0: No. Sleďové rolky z cibulí v aspiku 64
1: korun. No jo, Xavere, tak z vás to leze, jak si žijete.
0: No jo, tak jo, dobře, no. Probiotický jogurtový nápoj, pane holče, 43 korun.
1: No už vás nelituje nikdo vůbec.
0: No ale nic jiného tady není, tak prostě no,
1: tak
0: to dalo.
1: Tak ten čtyřvrstvej hajzl papír,
0: no,
1: to je
0: No tak ten čtyřvrstvák vyjde draho, no.
1: No. A za kolik mají v Německu? To by měl premiér ověřit, ne?
0: No já nevím.
1: Pošlete mu to.
0: Nevím. Proč jsem koupil 2 jary, já idiot? Ještě jar citron a jar extra plus lesní ovoce. Jo, já jsem si myslel, že k tomu jaru dostanu nějaký lesní ovoce a až doma jsem myslel, že to je příchuť lesní, že to tak voní.
1: No tak, tak si dejte jar, ne?
0: No ne, tak oni mě podvedli 650 mg a s tím lesním ovocem stojí 94. A já jsem čekal, budou tam lesní jahůdky, ostružinka.
1: Xavere, pošlete to panu premiérovi.
0: Já nemůžu poslat vám?
1: Ne, mě ne, proč mě panu premiérovi?
0: Ta drahota je
1: slyšená. On se na ty hodnoty mrkne.
0: Zařídím to.
1: Tohle to jsou hodnoty k nezaplacení, sorry, jako ne? Co?
0: Hmm.
1: Hlavně ať mrkne na ten hajzl papír, to je fakt nechutný.
0: Byl bych rád, jo počkejte, teď musíme udělat důležitou věc, no. Aby jsme zase nepřetahovali. Kniha hříchu.
1: No jo.
0: V kniha hříchu je dobrá věc, my ji plníme, pan knihař Petr nám to udělá skvěle.
1: To je paráda, no.
0: Pane holče, co tam, budete vypisovat já nebo vy?
1: Vy máte takový krasopis hezký a jde vám
0: já,
1: to.
0: Jo, já jsem měl 4 z toho vždycky. Ale tvrdá I jsem měl správně.
1: To jsem, a měkký ne, jo?
0: Akorát jsem, no taky no, akorát jsem psal, rádi vás uvidíme a takový. Tak, co mám psát?
1: No tak to je jasný, ne, vy proruská špíno.
0: Takže píšu.
1: Markétka nápis. Gregorová.
0: Počkejte, jak to píšeme. To už bude třetí zápis.
1: Ksavr, já od té doby nemůžu spát, jako mě to děsí.
0: A píšu Markéta Gregorová.
1: Markéta Gregorová. Já ji furt vidím před sebou, jak sedí před tou kamerou a říká Dostálovi, vy proruská špíno, co si to dovolujete?
0: A teď no, píšu uvozovky.
1: Ano.
0: Vy?
1: Proruská špíno.
0: Pro? Rus.
1: Ká špíno?
0: Ká?
1: Co si to dovolujete?
0: Špíno.
1: No ale tý paní je potřeba pomoc, ne?
0: Co?
1: Nebo slečně, já nevím.
0: To dovolujete. Je to tam, pane holče, je to tam.
1: No ale nepomůžeme jí nějak?
0: Jako...
1: No vás se potřebuje lékaře, to je evidentní.
0: No to potřebuje. No. 1.8. jsme to vepsali a jaký rok se píše, pane holče?
1: 24, Xaver.
0: Jo, 24, máte pravdu.
1: A. To je, víte, proč si pamatuju ten rok, 24?
0: Nevím.
1: To je rok, kdy se od 1. ledna všechno obrátilo k lepšímu v Česku.
0: Jo,
1: jo?
0: To se obrátilo úplně do hajzlu všechno.
1: No vy to jenom nechcete vidět, vy jste škodolibej člověk, nepřející.
0: Přátelé, máme třetí zápis v obří knize hříchu. A pane holče, co děláte 19. tohoto měsíce?
1: Ksavere, vy máte otázky.
0: No ne, tak to je důležitý. Pro mě je to důležitý. A pro občany hlavně.
1: No principiálně musím odpovědět jako s 3. prosincem. No něco hodnotového zásadně.
0: Něco hodnotového. Od 14 hodin na Kavčích horách probíhá mimořádná schůze Rady České televize.
1: Já nejsem radní, to jste vy.
0: To je pro veřejnost.
1: Jo.
0: A je svolaná kvůli rušení pořadu 168 hodin.
1: Bude tam hořet svíčky za norů? Zapálíte to?
0: To nevím, ale hodnotový radní, jo, paní Chmel a pták, budou pranířovat asi, nebo se bude přijímat nějaké usnesení, já nevím, je to celý mimo zákon podle mě, protože v zákoně stojí psáno, že radní nesmí zasahovat do programu.
1: No já jsem si to myslel.
0: Já vás tam zvu a zvu celou veřejnost, přijďte tam, přijďte se podívat, co radní, kteří byli zvoleni tam veřejně, to znamená všichni ví, kdo je zvolil, za koho tam jsou, co provádějí a co, jak jsou schopní ohnout.
1: A mě to hrozně překvapilo, protože to jsou přeci radní za dobro, ne?
0: Za dobro, a... Nora, já nechci být familiérní, paní Fridrichová, rodinný klan, tak ona je velmi nepoctivá novinářka.
1: No to snad ne.
0: No, velmi nepoctivá.
1: To máte indicie, jo?
0: My jsme to dostali jako soupis od pana ředitele Součka. Ten má taky knihu hříchu asi. A on to tam všechno vysvětluje, proč ten pořad se ruší a proč není možné, aby paní s tímto kreditem moderovala na veřejnoprávní televizi.
1: Já jsem říkal, já jsem v podstatě hlupák jenom, ale jak jsem viděl, jak všichni vládní politici ten pořad hájili a brečili nad jeho zrušením, tak jsem si z toho nějak vyredukoval takovej prokremlský závěr, že možná byl vstřícnej k ním. Ale to říkám, to je jenom, chápete, nesprávný narrativ.
0: Včera někdo volal, jeden takový pan fanoušek, odpoledne říkal, já bych tam chtěl přijít, co když se tam nedostanu. A já jsem se pustil na tenký led, něco, o čem vůbec nemůžu rozhodnout, co vůbec není v mojí kompetenci, ale chápete, jednou nohou pryč. Tak jsem říkal, když se tam nedostanete, já se budu snažit prosadit, aby ven před Kavčí hory dali reproduktor. Kdyby jeden občan se tam nedostal a chtěl slyšet, jak to bude probíhat. A když to neudělají, tak mám připravenou variantu, poslouchejte.
1: Jste kreativník, Savre.
0: Tak vezmu náš obytňák, dám na něj amplion, posadím tam někoho z kolegů, kterého umluvím, uplatím, budu mu vyhrožovat cokoliv.

0: mu ho ponesl, ne?
1: Poponesl, no tak...
0: Poponesl, no, tak aby vám ho nepoponesli třeba někam dál.
1: Ale kdyby to bylo v obráceně a někde nějaký fanoušek Babiše odnesl reprák starostu
2: TOP 09,
1: můžete si představit, co by to bylo za reportáž na pokračování?
0: To, no počkejte, to by byla celá 168 i reportéři o tom, ne?
1: Hinek, pan Hinek, ten,
0: no, ten
1: reportér,
0: by se infiltroval okamžitě.
1: Ten by se infiltroval ve vteřině. Jo. Hned by i svojí manželce dohodili s otázkama do toho pořadu
0: ty
1: sama doma.
0: Ty 2 hodiny o tom, ne? U Vaška.
1: No ježiš. Ale tak musíme, toto musíme dělat. Já tímto vlastně vyhlašuju soutěž. Kdyby se našel někdo, kdo tam chce přijít, napište mi. A jediný člověk, který by měl stát před Kavkama, já na svoje náklady zajistím.
0: Sáre, myslím, že jste si garantoval, že vy tu, kolik je to, 6letka toho radního, že to dokončíte.
1: No, já jsem tam 3,5 roku a to tak akorát, ne?
0: Jo.
1: Říkala paní Pekarová.
0: Já myslím, že vám to zkrátí jako maďarský předsednictví Evropské unie, ne? Možná.
1: Pane Holče, to bude... Prosím, chcete na to slavnostní upalování VIP lístek? Chcete si jít v první řadě nebo v druhé?
0: V té první.
1: Jo, no a tam bude kouš na vás hodně.
0: To se nebojím. Já si přinesu bušta.
1: No dobře. No tak, pane Holče, 19. máte už jasný program. Rybářskou židličku, sednete si před Kavky a budete asistovat, jo? Tak jo? No,
0: musíme...
1: dneska jsme to pojali tak letně, že?
0: No tak.
1: Poděkujme všem, kdo nám, Ave Maria Gloria, kdo nám pomohl tady...
0: přežívat.
1: No, podporu na transparentním účtu XTV a my s panem Holcem stále musíme přiznat, i když o tom nesmíme mluvit, že zatím peníze shromažďujeme na advokáta. Ale nesmíme nic říct. Až to dopadne, jak to řekneme.
0: Tomáš Pokorný, na náš pravidelný sitcom Dobré ráno Vlzonova a do tiskných hříchů, vidíte, bude potřeba dotisk, to je jasný, protože ta první bude velmi brzy plná.
1: To pan Petr udělá, ten je skvělý.
0: No jo.
1: Teď si u něj budu dávat zakázku. Už to mám vymyšlené.
0: Jo. Jiří Bidžovský, Vlzonova 10, koncesionářský poplatek. A už je taky novej, vidíte, Xavere, jak jsme diváky naučili 150 korun.
1: Děkujeme.
0: Alena Davídková, na Vlzonku od Azalky, díky Azalce. Tomáš Sová, Vlzonova 920, příspěvek na matraci pro matraci s velkým M. Ježíš Maria.
1: Kdo to je?
0: Mamma mia. Aby mohla zahájit okupační stávku za znovu zavedení hodnotového pořadu 168 hodin.
1: Taková blbo.
0: Já doufám, Xavere, stejně, že tam vydrží ty svíčky za tu noru, co?
1: Já nevím, tak nepřejme paní, jak se jmenuje?
0: Nora.
1: No a vy má to příjmení.
0: Já nevím.
1: No je to bývalá žena někoho...
0: Vy jste zabroušený v České televizi, proč se mě
1: jo,
0: ptáte
1: toho pana Friedricha. Já
0: Pavel
1: vždycky,
0: Plouhár.
1: Já vždycky zapomenu, do kterého rodinného klanu kdo patří. Já
0: no ale ono se taky mění rok od roku třeba, že jo? Tak jasný, si musíte říct, v kterém roce to bylo takhle.
1: Tak to je moc hezký klan, to jsou... Tady je pan Friedrich, paní Friedrichová, teď mezi tím si prohodili nějak manželky, tak pan Záruba, paní Vitovská, to je, nemyslete si, že to jsou 2-3 lidi.
0: A tak je to asi soudružská atmosféra, ne? Pracovní taková?
1: Pracovní, nebo, no, rodina, no. Taková budovatelská.
0: Tak to je jedině dobře, ne?
1: Je to jedině dobře, já to taky neříkám, že to je špatně.
0: Ten výsledek je taky dobrý, ne?
1: No, ale já si myslím, že když se jedná o veřejné médium, že to tak být nemá, protože se na to skládají všichni lidi a nejsou moc zvědaví na to, že si tam někdo jde na ruku. Podívejte se, rodina Hinkova třeba. Dělají PR pro IKEM, ten přijde domů, Xavere, říká, mámo, tady Xavere, máš noty, tady mají takovýhle otázky.
0: Takhle vypadá veřejnoprávní infiltrace. Víte, že vy jste držák na mikrofon. To jsou lidi, kteří se umějí infiltrovat správně. Už jste se infiltroval někdy? No, vidíte.
1: Já mám nápad. No, přečtěte to.
0: Marcela Skořepová, ta nás podporuje furt. Ty musíme poděkovat. Zdravím pana Xavera a Holce. Oba nemáte konkurenci, jste stále lepší, fandím vám, Marcela. Naděžda Formánková, paní doktorka. Vlzonova 10, příspěvek pro Přístav pravdy na skvělé komenty pana Holce a pana...
1: Nová.
0: Xavera.
1: Jo, Xavera. No, dobře. Pane Holče, já si na tu radu

0: vezmu držák na mikrofon.
1: No jasný. Ale infiltrujte se, přijďte v nějakým převleku.
0: Ale to já nemůžu, já tam musím důsledně reprezentovat. Já musím, mě vyzvala paní Chmel, abych důsledně reprezentoval.
1: A už jste se to naučil, doufám.
0: No jasně, já jsem si to vzal k srdci. Ona to tak krásně říkala na té radě. Pane holče, mě vám tekly slzy jak hrachy.
1: To chápu.
0: Ona, to je tak transparentní žena.
1: A konečně to chytlo nějakou úroveň, ne, ta rada? Co?
0: Fakt jo, a řekla to tak hezky. Já jsem s tím z plna hrdla souhlasil. Ona řekla, že vyzývá všechny pracovníky, i bývalé pracovníky a celý svět, celou planetu, celý vesmír vyzývá, aby nepoškozovali jméno České televize. Když to říkala, pane holče, já...
1: Plakala taky?
0: No, ona ne.
1: Ona ne?
0: Ne, ona to měla jako krásný číslo udělaný. Ale já jsem...
1: Ona herečka? Nebo?
0: Já nevím co. Já jsem hledal kapesníky a říkal jsem si, konečně mi to někdo řekl a ona teda na co trošku zapomněla, jo. Ale to v těch emocích zapomenete.
1: Jasný.
0: Aby si to jméno nekazila Česká televize sama.
1: No to ne, tak...
0: Třeba mňoukáním, nepoctivou žurnalistikou, Hinkovejma, tím, že prodávají reportáže v pořadu reportéři ČT za prachy zbrojeřům a tak. Na to zapomněla. Ale všechny nás vyzvala, pane holče. A já doufám, že ta výzva paní Chmel teď dopadla i na vás. A že také si to berete k srdci.
1: Jak se to,
0: vidím, jak se vám lesknou oči.
1: Jak se to Xavere krásně přednesl a odprezentoval, tak jo. Cítím, vidíte, jak to prostupuje mnou?
0: Já to úplně cítím z vás. To bylo silný, to byl nejsilnější okamžik na radě, který jsem zažil.
1: A někdy byste mi to mohl ukázat, jak se reprezentuje takhle hezky.
0: No tak musíte dělat dobré jméno. Mm-hmm. Jo, to je ono.
1: Jo, jo. Čili mňau.
0: To neříkala. To ne, na to se zapomnělo. To je jejich parta, víte? Ale já bych vás teda prosil, abyste od paní Chmel tu výzvu taky přijal. Tak nějak statečně.
1: Já paní Chmel vlastně neznám vůbec, ale představu si
0: ona jako... Ona se jmenuje Chmel Denčevová.
1: Jako...
0: A je to teda žena neuvěřitelně... kvalitní, transparentní, má takový...
1: Transparentní? Jakože vidíte skrz? Nebo...
0: No ne, tak ona hodně o tom mluví.
1: Jo.
0: A já jí to věřím a má takový budovatelský drill sobě. A
1: no, tak to je dobře.
0: Třeba řekne na radě, jestli by mohlo být víc pořadu o výtvarném umění nebo o poezii, tak... Zapomněla přečíst ten zákon, že do toho nemá co žvanit.
1: Tak je možný, že ona píše doma po večerech poezii a maluje?
0: No... Ona píše úplně něco jiného po večerech a posílá to některým představitelkám z Poslanecké sněmovny.
1: Udáníčka nebo?
0: Já to neříkám takhle.
1: A udáníčko není nic špatného?
0: Já neříkám udáníčko, já říkám důležitou korespondenci.
1: Počkejte, dneska udáníčko je občanská povinnost, občanská práce.
0: Která, když se ke mně posléze dostala, tak jsem se málem počural smíchem.
1: Xavere, udáníčko je dneska svědomím každý občana.
0: Ale já neříkám, že psala udáníčko. Já to říct si nemohu, protože reprezentuji transparentnost hodnoty
1: a já to říkám.
0: Podle paní Chmel.
1: Víte, já to říkám.
0: Přijďte sám podívat.
1: Přijdu.
0: 19. To je všechno, pane holče, dneska.
1: No já tam budu zadarmo, ne? Vy tam to berete prachy.
0: No, už asi moc ne. Toto je obrázek, toto je Tišnovská radnice.
1: Nádhera.
0: Nádhera, že?
1: Nádhera.
0: Kostel na nebevzetí paní Marie, nebo jaký tam je, svatého Václava. Tady sedí pan starosta.
1: A výtvarný umění v jednom.
0: No, tady sedí pan starosta bakalář.
1: Jo.
0: No, pan bakalář dospíšil.
1: A tamhle jste se někde narodil za nějakým tím okýnkem?
0: Já jsem se narodil asi tak 10 ulic zatím, ale já jsem se narodil v Brně. Tam mě pak přivezli.
1: A ty jsi se v tom kostelíčku, jste se narodil?
0: Ne, v kostelíčku. Já nekostelíčku. Takže jsem ho varu. Těším se na příště, pane holče.
1: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
3: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
2: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
3: Teď se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
2: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
3: A vyhrál.
2: A vyhrál. Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu s tím, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
3: Tak to Petře, dokonce promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
2: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
3: Že prostě je?
2: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
3: To se nic nezměnilo. Že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
2: Piráti
3: překvapilo.
2: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený teda, vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
3: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
2: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele. Hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
3: Ale všechny vyhrál, Petře.
2: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co jsi

0: A tak stejný je i s knižkou, že 2 roky mi lidi, různí lidi vydávají knižku. Teď, jo, vemou, já nejsem ten typ, který bude volat každý den, že jo, vyjde, nevyjde, nemám žádnou smlouvu, vyjde. A někdy lidi, někdy vyjde i bez smlouvy, jakože na slovo. Jo, a pak mi volá, že jo, pane Vanováku, vaše knižka je krásná, ale teď my vydáváme olympiádu. Víš, ale říkám, proč olympiádu? Žádný Čech nikdy nevyhraje, vyhrávají Číňani. Proč vydáváte olympiádu? Vydajte mě, já jsem jako bestseller. Ne, všichni 7 knížek vyšlo, furt jsou 2., 3. vydání a oni... Jo, a pak se rozčilím a pak vemu věci zpátky a jdu k další nakladatelství. A ty řeknu, jo, to je nádherná knižka, ale víte, my vydáváme Tatry. Jakože proč Tatry? Jo, že oni byli o lety, Tatry vypadají stejně. Teď tam nějakých pár stromů pokácali nebo spadlo z té výchryce, ale kdo bude kupovat Tatry? Jo, ne, ale my to musíme, že když přijde návštěva státní, tak oni jim dají tu knihu Tatry. A že vydat jednu obrázkovou knižku, oni potřebují vydat 10 kuchařek a 20 horoskopů, aby se ty peníze vrátily. No a já si myslím, že buď, nevím, jestli to každý má, ale já si myslím, že já vyzařuju něco, když jako něco hodně chci a že jsem víc agresivní, nebo nevím, že to hodně chci. A když hodně chci, tak mi to nevyjde. A když jako řeknu, že kašlu na to, tam tím hodím knižku, jestli jo, ani nechci jít na pohovor tím posledním. A ten poslední je řekne, že jo, musíme to vydat v září obrovskou knihu, protože v říjnu je ve Frankfurtu světová veltrh knih a pak to vyjde. A když jsem se netěšil, ale když jsem se na to hodně těšil, tak mi to nevyjde.
1: Když jsi byl, Roberte, třeba poprvé u mě doma a viděl jsi, že mám v jedné místnosti několik tvých fotografií, tak je ti to jedno, nebo to je ta drobnost, která ti udělá drobnou radost?
0: Hele, to mi udělá velkou radost. Ne, to není drobnost. Hlavně, když vidím, že v jedné místnosti jsem já a v druhé místnosti je Saudek. Jo, že to je super, jakože mám rád Jana Saudka a jsem rád, že takhle, myslím, já jsem nikdy neviděl, já ani fotky moje nemám doma, takhle, jak ty máš moje fotky, a to mi dělá velkou radost.
1: Uh-huh. Pořád mám pocit, že jich mám málo, ale...
0: To máš, jo.
1: Roberte, já si pamatuji před pár lety, kdy se otvírala nebo zahajovala tvoje výstava v Mánesu tenkrát, v Praze. A byla tam strašná spousta lidí a bylo to takové jako velmi slavnostní a decentní. A já jsem z jedné věci byl zklamaný, protože jsem celou tu dobu, jsem měl pocit, že je to jenom pro tebe jako drill, běžná věc, že ty jsi nebyl ani na měko.
0: To je, já nejsem.
1: To je profesionalita.
0: To nevím. Nebyl jsem na měko, ale profesionalita jo, protože ta výstava trvala, já nevím, 5 týdnů a já když mám výstavu, tak jsem tam každý den od 9 do večera do 7. Takhle to dělají Japonci, jo, že když jako dělají výstavu, jakoukolvek, ten autor tam je každý den, jo, tady to dělají tak, že autor přinese pár fotek v krabici na bod, hodí to tam a vystavte mi a pak na to prdí. Ale já tam jsem a mluvím s lidma, oni mi všechno říkají a to a z toho jsem měl velkou radost. K tomu ještě vyšla knižka Platinová kolekce, jo, a to si cením hodně a mám radost, když to vyjde. Ale víš, ono je, protože já nevím, že je to podobný, když někdo odejde z tvýho života. Víš, že, jo, že když je někdo nemocný a víš, že umřou. Jo, a teď umírají 5 let, tak ty brečíš mezi tím a to, ale zvykneš si na to, nebo se s tím nějak vypořádáš. A pak, když ten člověk odejde jak maminka, tak jsem nebrečel, protože jsem brečel předtím, nebylo tam, někdo je hysterický a omdlevá u pohřbu, ale jako někdo brečí jindy. A
1: já omdlevám i bez pohřbu.
0: No, a já mám radost vtedy, když To je, ale nejsem na mě, jako já jenom jsem takový, že super, že se to povedlo. Konečně a když jsi, se to povedlo.
1: Když jsi měl první výstavu autorskou, kde bylo napsáno Robert Vano něco, tak protože ono se říká, když muzikant vydá první desku, nebo spisovatel vydá první knížku, nebo něco, takže to je jako, když se narodí děcko, že to je zlomová věc životní. Vzpomeneš si na to? Bylo to tak u tebe?
0: No, ono to bylo v malém městečku v Pensylvánii a měl jsem radost, ale větší radost jsem měl, protože ještě pořád myslím, že nemám největší radost, že největší radost budu mít, až tam budu viset v tom Pompidu. Jo, to je možná jako sportovci, že je nějaký meter, nebo já nevím, dáno, co musí preskočit. A může být o centimetr míň a furt nemá tu radost, protože že chci být tam, kde jsou ty druhý. A já mám... Hele, a těch výstav ani ne tolik, protože já jsem měl asi od 84. roku do 2008, já jsem měl každý rok výstavu a novou. A plus ještě ty výstavy jdu po světě, tak ty výstavy jsou furt a pak to, co je furt, tak se to stane jako každodenní. Ale mám větší radost z knížky, protože těch není tolik.
1: Rozumím, jasně.
0: Jo, ale mám radost pro každého, když někdo řekne, že se mi vaše fotky líbí, tak si myslím, že to je inteligentní člověk, že má dobrý vkus. A někdo řekne, že se mu to nelíbí, tak si myslím, že je blbý a má blbý vkus. Ale ty něco musíš jako... Protože když jdeš na veřejnost, tak vždy bude půlka nebo nějaká část lidí, komu se to bude líbit a komu se to nebude líbit. Tak ty si musíš udělat nějaký pořádok v hlavě, že komu se to nelíbí, tak řeknu, že chodte na Saudka. Proč jste tady?
1: A když už jsme nakousili ty tvoje workshopy, kam chodí spousta lidí, kteří chtějí dobře fotit, tak taková věc, která by mě opravdu zajímala, protože si mnohdy říkám, jestli jsem neudělal sám ve svých profesních věcech chybu. A teď se chci poradit s moudrým chlapem, který toho všeho dosáhnul.
0: Nedosáhnul všeho.
1: No tak většiny, tak mě neopravuje, nech mě vyslovit tu otázku. Hele, co těm lidem na tom workshopu? Přijde tam mladá fotografka, mladý fotograf a říkají, pane Vano, já bych hrozně chtěla fotit. Chtěla bych být jednou trošku jako vy, tak co jim radíš? Co je k tomu potřeba?
0: Fotograf většinou potřebuje objektiv, dobrý expozimetr a světlo. To je, jo, a některý nemá, skoro nikdo nemá expozimetr. To, jak já nemám ty nože, jo, a já to nemůžu změnit, protože to takhle je. A tak když ho nemá, no tak nechce být dobrý. Řekne, že ho má ve foťáku. To je jak když řekne, že takhle přines osud. Teď máš možnost, necháš osud kontrolovat tebe, nebo ty budeš kontrolovat svůj osud. Mm-hmm. Jo? A když ty chceš, protože ten foťák neví, co fotí. On neví, jestli fotí sníh, nebo holku, nebo kluka, nebo krajinku. On jenom reaguje na světlo. Takže ty musíš vědět, co chceš. A když nemáš, tak nemůžeš. Oni pořád, lidi se rozhodují, že jaký má tělo. Tělo to je jedno. Řeknu, ať si koupí foťák, kde má opravovnu vedle sebe. Protože když si koupí jiný a foťák se pokazí, tak musí někam do Pardubic, nebo kde je servis. Jo? Má Hasselblad a musí do Belgie. No tak proč nekoupit foťák, kde máš servis 50 metrů od tebe, protože to je jedno. Náš pan fotograf Miroslav Tichý fotil na Mejdlovu krabici a on je ten, co visí v tom Pompidu. Že či já jsem neudělal chybu, že mám foťák jako značkový. Možná, že bych ještě mohl vyměnit za Mejdlovu krabici.
1: Víš, teď jsem nedávno byl, no nedávno, už to bude rok, na besedě se studenty jakési školy, kde se učí moderátoři a tiskový mluvčí a tak. A oni tam se o tom právě vedla debata. Oni říkají, píšete knížky, které se relativně dobře prodávají a máte audioknížky a moderujete pořad celoplošným rádiu 15 let. A co k tomu je potřeba? Já jsem na to nedokázal odpovědět. Vůbec. Já to nevím, co je k tomu potřeba.
0: Mikrofon, ne?
1: No asi mikrofon, ale oni se ptali asi na tu vnitřní věc. A já se k tomu chci dostat na závěr tady tohoto úseku, protože jestli to třeba není to, že člověk chce uvnitř a ještě k tomu potřebuje přesvědčit i ostatní. Často no, na tím přemýšlím.
0: Přesvědčí to práci, že člověk musí mít vášeň. Když já jsem začínal, řekli, jestli chci být fotograf a úspěšný, tak musím splňovat všechno, že nemůžu na nic jiného myslet, jenom na fotku. Jo, že fotku jím, fotku spím, fotku miluju, fotku a nic tam jiného není. A to takhle mám, já nikam nechodím na žádný vernisáže nebo večeři, nebo to tamto nechlastám, protože už Shakespeare říkal, že v alkoholu imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. A když se držíš všichni možných tyhle zásad, tak to nemůže nevít. To jenom musíš pracovat. Já myslím, že většina lidí, ty, který něčeho dosáhli, ty nemysleli. Jako Karel Gott určitě nemyslel, když začínal, že chce mít 40 slavíků. Jo, že on jenom chtěl zpívat a chtěl být nejlepší a chtěl dodnes chce být nejlepší a jenom jede, když ty to cvičíš, protože ty ostatní to nedělají. Jak ten, co chodí do posilovně, chodí každý den a bude zvedat činky 50 let, no bude největší. On tam, ty druhý tam nechodí. A je to o cvičení. Já si takhle myslím.
1: Já si třeba představuju, že v okamžiku, kdy bude někde tento náš rozhovor, někdo bude poslouchat, a už to tvoje jméno možná vzbudí zájem některých lidí, kteří chtějí fotit. Protože ho znají, že jo. A teď to budou poslouchat a možná někdo si bude říkat, tak já chci fotit, tak ať mi ten Vano už kurník řekne.
0: Ať jede do Paříže, tam je 50% úspěchu fotografa je, že musí se narodit v Paříži. A druhý je, že musí chodit na čas. Tady nikdo nechodí na čas. Tady všichni chodí pozdě. A ještě mají výmluvu, že byla zácpa. Už 50 let je zácpa. Tak já jim řeknu, musíte vyrazit o hodinu dřív, být půl hodinu v zácpě, ale být na čas. A když to jako všechno každý splní, tak s tím se nemůže nepracovat. Pak lidi řeknu, na vás se dá spolehnout. Jo, já od rána fotím do 4 a pak od 4 to všechno zpracuju a vyvolám. A ten člověk má v ten den ty fotky. Jsou lidi, kteří přijdu, že fotili s někým už před půl rokem a žádný fotky nemají. Jo, to je takový to ACDC, jo. Něco je dáno a to, jestli chceš to udělat, tak takhle musíš dát.
1: To říká Robert Vano. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
3: A už se ten slib stihl nesplnit?
2: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: Já jsem teď zažil takovou hezkou historku. Jeli jsme k dceři a zastavili jsme si v Říčanech, na tom farmářském trhu, nakoupili jsme. A já přijdu k tomu autu a říkám, pro Krista Pána je to možný, protože někdo zaparkoval tak, že nejen, že jsem nemohl otevřít dveře, ale nemohl jsem, ani bych tam prostě, tam bylo 10 cm mezi těmi auty. Helenka, že, tak já si říkám, prosím tě, ty nikam nelez, já tam se pokusím přelíst. A teď jsem, protože to bylo její auto, menší, tak já jsem přes ty, tak je to hruza. A teď jsem už byl opravdu naštvaný a koukám v tom autě, který zaparkoval, sedí nějaká paní, že, a ještě navíc otočená zády a říkám, podívejte, ta káča se ani dělá jako, že o tom neví, že jaký obtíže nám tady způsobuje, že, a teď jsem zoufalý, jsem tam do toho do lesa, vytočím to. Všiml jsem si, že okýnko u té ženské, u té hlavy bylo pootevřené. Tak jsem vytočil svoje okýnko a říkám, prosím vás, vyřiďte řidiči auta, ve kterém sedíte, že je naprosto bezohledný. A ta hlava se otočila a byl to Bernardín. Já, aby zachoval si prostě ten přístup.
1: Důstojnost.
0: Tak se ne, vyřiď mu to.
2: Já se tě začnu štěkat.
3: No, ne.
2: Ale to mě připomnělo. My jsme seděli přece v šatně s Bohouškem Záhorským. A ten přišel do šatny, stoup si jako Kristus a začali ho oblíkat. A pak došlo k ponožkám. To musel sám. A říkal mě vždycky, teď na mě nemluv, teď se jdu potápět. Třikrát se nadech a šup, útěl dole.
1: A oblíkal ponožky.
3: To jsem zažil tohle. Pamatuješ ještě starého pana Gáju v ABC?
0: No jistě.
3: V garderobě. Jak oblíkal Dušinku Vrbskýho, to samý. Ten na sebe nešáh, hele. Ten se postavil a ten lítal kolem mě a rval z něj kabát a poklopec rozem, všecko, kaničky u bota. On jenom stál dědek a vykládal ty kraviny.
0: Ale hlavně mluvil a ještě gestikuloval
3: si to. A poslechněte, a to si představte, a ona šla, a tamhle ta šla.
2: Ano, nechtěl do toho rukávu.
0: Dušinka Vrbský, to byl už stařičký pán, stařičký náš pan kolega, když my byli mladí.
3: No jo.
0: A hrála se nějaká hra, kde on měl v prvním jednání začátek a v posledním jednání rozuzlení. A začínali jsme hrát a už se blížil jakoby začátek neboli jeho nástup a on nám něco vyprávěl šatně a povídal, a to máte tak, a teď já jsem přišel a ona tam stála takhle, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, na scénu, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, já vám to dopovím potom. A odešel. Odehrál, vrátil se. No, ona tam stála takhle opřená a v tu chvíli přiběh inspicient říkal, co jste to, pane Vrbský, proved? Vy jste místo prvního jednání odehrál to poslední. A všechno jste... A jeho reakce byla, a mně to bylo divný, co tam dělá ten pelar.
2: Ale že ty si vzpomněl třeba Martina Růžka. Já s ním zažil takovej srant, ale doopravdy. My hráli třeba Měsíc nad řekou a on hrál Roškota, starýho, já toho mladýho, že jo, s Janou Březinovou do sebe zakousnutý a on tam přijde s tím monologem a zásadně, ale doopravdy, tam byla replika, když se Vili narodil, vážil 9 liber. On zásadně říkal, když se Vili narodil, vážil 9 kilo. Jednou přiběh na to jeviště a ani slovo. Tak se otočil do toho portálu a říká, děvenko, tak co bude? Ona nic, že to byla němá z portálu. Teď ji pamatujete všichni. Tak on šel, nalistoval si, přečet si ten monolog a vrátil se. Ale co tam máš dělat? Nebo hráli jsme Syrana, ale to bylo už po tom infarktu Ládi Brabce. Takže já zůstal v tom obsazení jedinej, ale hrál to Mixa s Blankou Bohdanovou. No a byla paštičkárna, že jo, a on všecky vyžene, zůstane tam jenom Kristián a Cyrano. A já tam měl repliku, a co s tím dopisem, jak ho mám dát dohromady, neumím vůbec psát. A ono má šáhnout a říct, i to nic, už je tady. Já řekl tu repliku, najednou vidím, jemu vyjeli oči, otočil se a přísám Bůh, proskočil horizontem, teď běžel v tom tyláku, běžel k těm
4: skutkům,
2: teď ty tři skutky nahoru, ty první dveře, druhý, teď víš, že je v rekvizitárně, a teď já tam stál a mě běží vždycky hlavou verše, když byl pašík malé sele, foukali mu do prdele, nic jiného tě nenapadne. A teď je to prostě, dejme tomu, je to půl minuty, ale tobě to připadá jako celý den, zase dveře, bum, proběh tím, měl kus scénáře v ruce a řval, i to nic už je tady. Pepa Mixa byl pověstnej vůbec. Když hrál Strakonického Dudáka, to byla režie ale Krejčova, takže chodníky a já nevím, točny, všecko tam bylo. Teď se podržte, on si nadhodil Dudy vzadu na horizontu, vzal štendr těma Dudama a vytahl ho až na Forbínu. A nevěděl o tom. Když se hrála Lucerna, takže celá hra se hraje o Lucerně. On první gesto, který udělal, že rozmlátil o portálu Lucernu, nebylo o čem hrát. A pamatuješ, krev a pot, Holiday
4: ano,
2: on
4: ano,
2: Ice.
4: Ano, ano, ano, ano.
2: To bylo strašné. Jak tu vždycky mu vyjeli takhle v opratě.
5: No, s tím já jsem se setkal v Lírovi, protože on byl nade mnou, když já jsem pod ním ležel polonahej a ty nudle, když mu tekly, tak já to už... Nemůžeš, je to král, že jo? Nemůžeš rovnou tak jako ucukat. Tak já jsem, prostě, já jsem se tak vyvažoval, že jo, aby jsme se nespojili, protože...
2: Aby tě nevznučnul.
4: Ale Martin Růžek byl přece mistr škrtů. Jednou hrál mýho tatínka a máme se potkat. A jo, on byl fanda přece do fotbalu.
2: No, Slávie.
4: Slávie, že jo. A ona Slávie hrála. No a to se mu velice nehodilo, když ho volali na scénu. A byla to chvíle, kdy se potká se synem, se mnou, a já mu tam povídám, milý tatínku. A teď jsem měl takovýhle poměrně dlouhý povídání, tak jsem se rozhodl, že tě poslechnu. Mařenka se mně líbí, já už nevím, co to bylo za text, a měl si pravdu, já se budu snažit a vezmu si ji, jo, něco takového. Setkáme se, on spěchal na ten fotbal, já se nadech, chtěl jsem říct, milý tatínku, ani to jsem neřekl, Růžek povídá, já vím, chceš se ženit, a už šel pryč.
6: A byl konec.
4: Měl jsem
2: on
4: poroli.
2: Byl předsedou nějakého fanklubu Slávie, a měl nějaký velký zasedání a večer se hrál Beckett. Dlouhý představení. Becketa hrál Radovan Lukavský, ten nezryklý nikdy. Že jo? A ten Martin Růžek obešel techniku, všecko, co bylo možné. I poprosil toho Radovana. A to představení se zkrátilo o 3/4 hodiny. Tam bylo, a to bylo přesně, co ty říkáš. Přicházeli po slově, vím, běž, neznám. A teď tam chodíval Vejraška a Pepa Grůz chodili hodinu před začátkem do klubu. Ten si dal fernet, ten si dal ty korejské cigarety. Jo, tady stál pánek ve vrátnici, oni vešli do divadla a šli rovnou. To bylo nejkratší představení, který jsem kdy v životě hrál. Ale bylo vynikající, pozor.
1: Tam. Ale přitom se hráli představení hezky pomalu. Já někde tu historku slyšel, jak oni hráli někde karty na jevišti, protože mě opravíte, a tam Rudla Hrušinský, Růžek a ještě někdo, a zapomněli text. Takže dělali jako, že dál hrajou karty, a když furt nikdo nic neříkal, tak se ten Rudla Hrušinský zvedl, šel do portálu, vzal si tu knihu, nalistoval to, zavřel, vrátili to, sedl si k tomu, k těm kartám a řekl, tak pánové, moje to není.
3: To bylo v těch? Malina.
5: No, stará dobrá kapela.
1: Starý kapel.
5: A to Růžek právě, když nevěděl, jako, jestli má vyhrát nebo prohrát. A to je docela důležitý. Tak prostě to vzal, ty jak udělal a to vyletělo směrem k nápovědě, on tam dole z podzemí. Sebral to tam, nabral a říkal, no tak ty máš svrška, já mám osmičku.
3: No jo, to bylo v kapelu.
4: On byl mistr. Hele, my hráli Hnízdo Tetřeva Hlušce, to se hrálo Fadry. A on na for

0: Nedbal hrál mýho tatínka a já hrál Pubu.
1: Pubu.
0: Jugoslávská hra, těžko se to pamatuje, Puba. A hrajeme a já mám takový dlouhý monolog. Ty jdeš žrát nebo co? Tak si to vem rychle, jinak já nemůžu vyprávět.
2: Tak počkej, tady to budeš stříhat. No.
1: Tak vem si to celý.
0: Tak, vem si to, no, dobrou chutě. Už můžu?
2: Tak, hrál si Pubu.
0: Hrál jsem Pubu, měl jsem dlouhý monolog. Všichni to poslouchají, všichni mají skleničky, doutníky v ruce. Je to horních 10 000 společnosti. A první se po mém monologu ozve můj otec Nedbal. A říká, já myslím, že Puba má pravdu. Ať podá žalobu. Jo? A on zapomněl, jak se jmenuju, jeho syn. Jo? A povídá, já myslím, že on má pravdu. Počkej, teď všichni sežrali ty doutníky a tohle to všecko. Byla pauza a povídá, to byla ostuda, viď, jak jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuješ. Já říkám, ne, pane profesore, toho si nikdo nevšiml, nepovídej, když jste tam lámali doutníky a žrali skleničky a lidi šuměli. To, jakže se v tom jmenuješ? Já povídám, Puba, pane profesore, Puba. Na scénu druhá půlka. Druhá půlka začíná, že já telefonuju, dozvím se nějakou tragédii a utíkám pryč kolem Hlaváčový, která hrála Abatyši, baronku. Jo? A je tam ještě otec, Nedbal. A já položím telefon, utíkám a za sebou mám slyšet repliku. A co bude se mnou, Půbo? Mě tu necháš? A ozvalo se. A co bude se mnou? Hupi, dupi, papu, pípo! Jo? No, Hlaváčová to nevydržela, začala se modlit a šklebit, jo, jako že pláče místo smíchu. A já kolem ní, a poslední moje věta bylo, klaním se baronko, tak jsem to nevydržela, povídám, klaním se barunko.
2: Tohle dělala Petr Štěpánek, když se hráli. Když se hrál Lucerna, jak se obnovilo tohle, no, tam mě taky angažovali, všichni v tom hráli, bať se hrálo sobota, neděle, odpoledne, večer a jediný, kdo nebyl alternovaný, byl Franta Filipovský, takže najednou, a on se začal asi bouřit, nebo se mi volali, budete hrát v Lucerně, a jsem říkal, co, no toho France, a já říkám, pro boha, s kým to budu alternovat, no s Filipovským, jste podobný typy.
3: No, tam byl nejlepší Vašku, pamatuješ ty, to byla tvoje, jak vždycky Jana Hlaváčová. Já se vrátím z krátkého snu do zlaté nudy. A Vašek.
2: Já vím, co jsi řekl.
3: Těsně předtím.
4: No ne, ona, to vzniklo tak, že ona mě při odpoledním představení říkala, ještě tu kasací, milosti, on říká, ano, ráda si ji poslechnu, jo. A já měl klarinet, který neměl
3: nic.
4: Jazyček, nic, klapky, nic, jo. V orchestřišti velká radost, že já budu hrát na to kopyto koňský. A já jsem říkal, tak pánové, overturu, jo, Kemrovi a Somrovi, jako víš, jako, že mi tam dají pár tónů. A to už se Jana lekla a řekla, ne, ne, anebo ne, až příště přijedu. A teď, říká, teď jdeme z toho jeviště, on říká, já kráva, co mi ten Vašek večer udělá. A teď chodila a dívala se, jestli nemá na vlečce něco položeného, rozumíš, nebo to, jakým způsobem jí
2: se pomstíš.
4: Odvděčím, jo. A když už byl tak poslední, že jo, závěr, tak já říkám, ještě tu kasací. A ona říká, ne, snad až příště přijedu. Já se teď vrátím zpět do zlaté nudy. A já jsem řekl, míti tak dudy. Ne, já se teď vrátím zpět, míti tak dudy. Do zlaté nudy.
3: Tam je důležitý to hodit.
4: Já to hodil přední.
2: Česně přední.
3: Co se pamatuješ, Láďa Brabec vběhnul jako Dvořan. A má repliku, Hanička pryč a lípa dosud stojí. A on vletěl, lípa pryč a to jeviště takhle kleklo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Janíček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Petr Janíček je majitel Swingers klubu v Praze. No. Fantasy klub, jestli to říkám dobře. Dokonce klub, který dostal jakousi cenu evropskou nebo světovou, patří mezi nejlepší v Evropě, myslím, víte.
2: Je to nejlepší na světě.
1: Na světě.
2: Je to vlastně server, který hodnotí kluby, něco jako je Michelin v restauracích, tak je určitá vlastně skupina lidí, která hodnotí kluby na této bázi podnikání.
1: Znamená to, že v Praze, na okraji Prahy je klub, kde se provozují swingers party a ještě různé jiné podobné aktivity. A k tomu se dostaneme, pane Janíčku. Když jsem se díval na vaše stránky, tak jedna ze základních vět, kterou tam máte napsanou, je: vyhráli jste boj s předsudky. Co tím myslíte?
2: No, je to takový ten všeobecný pohled lidí na swingers, když to nikdo ještě nezažil. Lidi nějakým způsobem dostávají informace z nějakých článků, video nebo cokoliv. A ta realita je vždycky někde trošku jinde. A ty předsudky jsou o tom, že je to něco špatně, nebo že to je zvrhlý a tak, ale hodně lidí k tomu nějakým způsobem tíhnou a chtějí třeba něco takového zažít. A to je takový ten jejich vnitřní boj s tím, jaká je realita.
1: A hodně lidí... Jaká je realita?
2: Realita je hodně příjemnější než to, co čekají. Protože když se někdo opravdu podívá na to video, tak to je natočený komerčně, tak, aby to bylo v úzovkách zajímavý. A ta realita je úplně o něčem jiným, že tam někdo může být jenom přítomný, nemusí se zúčastnit toho vlastního dění, je tam v úzovkách vidět a být viděn jenom se svým partnerem, bez toho kontaktu s ostatníma. Samozřejmě, když někdo chce, tak se může s někým zkamarádit a zažít něco jinak, ale není to povinnost. Jo. Tam opravdu každý je sám za sebe, kvůli sobě, ne kvůli ostatním. A takový to odmítnutí, který v tom případě, když je tam nějaký dotaz, není nic jakoby špatně. Jsou tam páry, které jsou tolerantní, ví, že tam každý není pro všechno, a ta komunikace mezi těma lidma je to hlavní.
1: Možná existuje v širokém povědomí lidí jakási představa, co to je a není ta swingers party, protože spousta lidí si myslí, že to je totéž jako hromadný nebo gruppen sex, což je nahony vzdáleno, dočetl jsem se na internetu. Tak zkuste to popsat, když se někdo rozhodne k vám jít na swingers party, co vlastně zažije od toho příchodu, možná až do odchodu.
2: Tak důležitý je, když někdo chce přijít, tak se vybírá, dá se říct, druh party, nebo podle datumu a hledá nějakým způsobem čas a i tu atmosféru nebo nějakým způsobem téma, který ho zajímá. Diametrální rozdíl je mezi party, kdy je to jenom pro páry, a nebo kdy můžou i přijít solo muži, protože potom samozřejmě jsou tam jiné složení. Samozřejmě nejvíc párů přichází, když je tam ta párová atmosféra. A my ty noví lidi provedeme, dáme jim informace, dostanou skřínku na oblečení a veškeré informace předtím, než ještě cokoliv začne. Dostanou náramky s číslama, aby nějakým způsobem jsme měli možnost při útratách nebo při objednávkách identifikovat. A ty náramky mají dvojí barvu. Mají modrou a červenou. Ty s tou modrou, tak jsou ty, kteří se chtějí seznámit s někým a víceméně tam možnost nějakého zapojení. A ty, co mají červenou, tak tím ostatním dávají najevo, že chtějí být sami. A tím je to pro ně takový osobozující, že vlastně není na ně tlak z hlediska toho, že něco se s náma může a takhle. A tím, že když vidí někdo červený náramek, říká, tak bavit se můžeme, ale víme, že to je odsaď pocaď. Že vlastně ty erotické hrátky jsou jenom mezi tím párem a že se nechtějí zapojovat dál. A je to zcela běžný. Takže hodně těch párů, kteří takhle přijdou úplně poprvé, tak dostanou ten červený náramek, když si o něj řeknou. A jsou tam vlastně hlavně pro sebe. V té atmosféře vidět a být viděn, nějaký zůstat naživo. A ten večer je pro něj takový, jakoby v tom případě jenom pro ně. Jakoby nezávazný, že s někým si něco musí, nebo že se stane něco, co by ublížilo tomu druhému. Takže je to takový hodně pozvolný a ten večer má nějaký vývoj. ty páry, když přijdou, tak samozřejmě provedeme, oni si potom sednou, dají si něco k pití, je tam nějaký program, nějaký tanečnice a pak přichází až po nějaký době nějaký čas, kdy víc lidí začne odcházet na ty pokoje do výřivky a tak a začne se víc aktivit odehrávat vzadu v těch pokojích.
1: To znamená sex?
2: To znamená sex, ano.
1: A proč v pokojích? Já žiju v tom, že to swingers party je právě kouzlo v tom, že mě dělá radost, když se na mě někdo dívá, nebo já se na někoho dívám.
2: No tak ty pokoje jsou na to připravený. Jo. Je to otázka, že tam jsou velký postele, je tam hodně prostoru, různý pokoje, různý velikosti, i vybavený pokoje z hlediska nějakých možností, které doma lidi nemají, pouta a tak. A samozřejmě, když má někdo nějakým způsobem náladu a chce být i u baru, tak i tam je to možný, ale není to moc častý. Je to takový, že lidi spíš tíhnou k tomu, jako když teda tak jdou na pokoje a tam jsou i mezi více lidma, který nějakým způsobem jsou takhle zapojení.
1: Kdo je takovým typickým klientem pražského swingers klubu?
2: Já si myslím,
1: že... Je to podnikatel, je to student?
2: Já si myslím, že je to věkově od nějakých třeba 25-30 let, kdy už je to, ten pár už je spolu nějakou dobu a chce ten svůj erotický vztah posunout někam trošku dál. Není to opravdu pro ty lidi, kteří se znají týden, 14 dní, ale je to takový ten, to okořenění toho erotického života, že můžou zažít něco, co třeba nezažili a přinese jim to něco pozitivního, protože je to něco, co neznají, pokud ani jeden z nich nikdy nebyl. A tyhle ty páry přichází zažít něco vzrušujícího a prakticky, když se jim to obou dvou zalíbí a víceméně najdou v tom nějaký smysl, proč tam chodit, tak se z toho stávají stálí zákazníci a vlastně pak v nějakých periodách nás navštěvují, když mají čas, náladu, možnost.
1: Takže existuje něco, tak jak se v hospodách říká štamgasti, tak existují stálí hosté,
2: ano,
1: kteří se k vám vracejí?
2: K nám se vrací hodně lidí. Jo? Samozřejmě, že štamgasti je to takový, když už někdo k nám chodí leta, tak ho známe hodně dobře. A pak jsou lidi, kteří se k nám vrací třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Taky je známe, ale nebavíme se s nimi třeba tak intenzivně jako s někým, koho znáte víc nebo delší léta. Někdo i má trošku takový, že tu komunikaci zvláštní jakoby nevyžaduje, že má jenom ten servis barový a tak. Ale samozřejmě je to založený hlavně na klienty, která se vrací. Kdybychom to měli jenom na nových lidech, tak by tam bylo hodně málo lidí. Takže opravdu ta klientela je párová, který nějaký způsobem jsou v nějakém už jakoby věku, kdy jsou spolu chvilinku, nějaký roky a chtějí zažít něco zajímavého a není to ani věkově nějak omezený. Spíš k nám chodí lidi na úrovni, kteří se o sebe starají a pak vlastně tam potkávají podobné páry, jako jsou oni, mají si s kým co říct a jsou tam nějaké sympatie, které takhle probíhají.
1: Předpokládám, že vy jako majitel a člověk, který to tam manažeruje, se v průběhu těch večerů tam pohybujete mezi lidmi.
2: Ano.
1: A tu a tam se musí přece stát situace, že tam přijde pár, který je tam zcela z vůle toho jednoho, protože jeden to chce a druhý tomu podlehne. A zpravidla to chce muž a žena potom teda, aby, nebo tak si to nějak představuju. Jste tam i o to, abyste v takové situaci pomohl? Abyste třeba moudře s milostivou paní pohovořil?
2: Jde o to, že jsem tam o to, abych předal ty informace, protože když někdo přijde někam a je nervózní, tak hlavně z toho, že neví. Nebo má nějaké představy, které jsou třeba špatné. Takže se to řekne v reálu, jak to je, a i to vlastně podle té atmosféry každý pozná. Jo? Když tam přijde ten pár, tak se někam posadějí a vlastně vidí, že normálně sedí, jako v jakomkoliv jiném baru. Dají si pití, pozorují okolí a nic zvláštního se tam neděje na první pohled. Je to takový, že ta atmosféra přichází postupem večera. Pomůže tomu třeba nějaká sklenička z hlediska uvolnění a tak, ale ty lidi, když potom provedeme po klubu, tak zjistí, jaký jsou tam prostory, vysvětluje se, co se může, co se nemůže. Lidi se zorientují a prakticky mají i nějakou otázku, tak se odpoví. a je to otázka trošku dostat se do té atmosféry a i lidi k tomu získávají potom určitou důvěru.
1: Co jsou, pane Janičku, ty základní věci, které jsou zapovězeny? To, co se nemůže?
2: Tak princip je, že se musí respektovat to, že někdo třeba nechce v úzovkách, když se to zjednoduší. Takže to není urážka, ale je to otázka vyřčení nějakého svého pocitu. A ty lidi se s tím docela dobře srovnají, protože ví, že ta tolerance v tomhle tom je důležitá a že ne všichni jsou tam pro všechno. Takže tohle je takový ten základ. A potom jsou tam nějaký hygienický základy, které fungují asi všude, že jsou tam kondomy, nějaký ubrousky a gely a tyhle ty věci, které jsou z hlediska hygieny, že každý má osušku, prostěradlo a dodržujeme tam my z hlediska klubu nějakou čistotu a to chceme i od těch lidí. A potom je to hodně o té komunikaci mezi lidma, že opravdu není to, že byste někoho vyhořil dveřma a přišel oknem. Tam opravdu jsou lidi, kteří jsou rozumní. Kdyby náhodou někdo opravdu nerozuměl a obtěžoval někoho, tak to vyřešíme. Ale tím, jaká tam chodí klientela, tak tohle to se opravdu neděje.
1: Jak často se stává, že u dveří někomu řeknete nezlobte se, ale vy ne?
2: No, stane se to v případě, když přijde někdo bez rezervace a už opravdu ta kapacita nějakým způsobem překračuje tu mez. Protože ta kapacita klubu je daná, aby to tam opravdu nebylo přes. A stane se, že přijde někdo z hlediska solo muže, který přijde na párovou party a tak ho tam nemůžeme pustit. Mm-hmm. Většinou ty páry, které přichází, tak už vědí, že aspoň zavolat předtím, než někam jdou, že řeknou ano, můžeme, přijdeme, na jejich jméno, na přezdívku se udělá rezervace a už si na počítáme. Takže nestává se často, že bychom někoho nepustili do klubu, ale i stane se to, když opravdu ta kapacita klubu na některých akcích je limitovaná a přijde někdo přes.
1: Řeší se nějakým speciálním způsobem třeba dress code, jak musí vypadat? Nebo tam můžu přijít tak, jak si odskočím od plotny?
2: Jste to řekl hezky. My se snažíme z hlediska nočního klubu, aby to vypadalo i z hlediska pojetí těch lidí, aby přišli slušně oblečený. U žen ten problém není, ty opravdu se dokážou oblíknout hezky, u pánů je to takový někdy, že mají tendenci hlavně v létě krať asi tričko, což nechceme. Chceme opravdu, aby i ty pánové pro to něco udělali, takže aspoň nám stačí tričko s límečkem, kalhoty, aby byly slušně oblečený. A pak jsou speciální party, kdy je dress code víc vyhraněný. To znamená v vozovkách bílá party, černá party, takže vlastně kompletní oblečení musí splňovat požadavky, které jsou vypsané na tu danou party.
1: Mm-hmm. Kolik se tam vleze lidí k vám?
2: Tak ta kapacita je pro 50 párů.
1: To znamená
2: 100 lidí.
1: Takže když je plno, tak můžu potkat 99 lidí teoreticky.
2: Můžete.
1: Jako, a stává se to? Bývá vyprodáno?
2: Stává se to. My jsme byli trošku rozříznutí koronavirem, protože jsme v té chvíli byli zavřený jako první. Získal třeba jenom otevírací hodin a veškerých hygienických nějakých omezení. A měli jsme třeba dvakrát, třikrát v měsíci plno. Není to na každý party. Ale i teď víceméně se stane, že nějaká akce má velký zájem a přijde hodně lidí.
1: Si představuji ten okamžik, jestli to vůbec někdy nastalo během těch dvou vln koronaviru, že tam byla party, byla ta už pozdní část, kdy už, jak jste to popisovali, to takové uvolněné a chodila tam většina lidí a byli zcela nahatě, měli roušku jenom třeba. To nenastalo?
2: To nenastalo. Tam jakoby, my jsme byli omezený tím, že když byly nějaké pravidla, nějaký hygienický, tak se vlastně tam neotevřelo. Jo. Bylo to takové, že ty roušky, když se museli nosit v těch interiérech, většinou to bylo tak, že u té konzumace nebo něco, tak byly omezení, že se u konzumace nemuseli nosit roušky, nebo že byl nějaký omezený počet lidí třeba na kapacitu, prostor a tyhle ty věci. Takže ono se to, ty podmínky hodně měnily. Víte, že to nebylo úplně furt stejně. Jo, a samozřejmě bylo by to paradoxní, kdyby člověk tam opravdu, jak říkáte, by byl nahej a měl na sebe roušku a šel se v vozovkách milovat tam dozadu ze své přítelkyní. Takže tyhle ty pravidla byly trošku dodržované z hlediska toho, co se muselo, ale nebylo to v tomhle tom paradoxu, že by opravdu to takhle dopadlo.
1: Stane se, pane Janičku, že k vám za ty roky, co to děláte, přijde nějaká mediálně známá osobnost? Neptám se na někoho konkrétního, chraň Bůh, ale jestli se to přihodilo, jestli se to někdo někdy risknul?
2: Říkáte risknul. To je to, co se právě bojí většina lidí. Jo? Je, že to o mně někdo bude vědět. Já jsem známý, nebo já tady potkám někoho. V zahraničí tohle to vůbec nehrozí. Tam jako lidi mají úplně jakoby normální jakoby v úzovkách, že máte rád maso nebo jste vegetarián, tak se o tom lidi baví úplně normálně, takže chodí třeba na swingers. Tady k nám chodí samozřejmě i lidi, kteří jsou mediálně známí. Ať je to...
1: Nejmenujte, ano, to není potřeba jmenovat.
2: Dobře, ale beru to z hlediska jenom profesí, politik, sportovec nebo tak,
1: jde už trošku,
2: jakoby, že ten obličej je někde viditelný. Ale tyhle ty lidi vědí, že nedělají nic špatně, mm-hmm, že tam přichází se svojí přítelkyní, partnerkou a že se za to nemusí stydět. Že to opravdu není, že by se za to někdo styděl. Je to jejich nějakým způsobem druh zábavy v mezích slušného chování a nikoho tím nepohoršujou, neobtěžujou a nedělají nic mimo zákon. Jo. Takže vlastně i takhle lidi, kteří už jakoby jsou známí, i se poprali s tím, že tam se svým obyčejem taky přijdou a když se s nima o tom bavíme, tak opravdu nemají s tím vůbec žádný problém.
3: Jak se to stalo, bože jak? Na refíži mě popad pták, pestrý a hloupý jako duha. Kdyby měl rozum, tak by uhál.

0: chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho
1: věc mluvíte? Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuši. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
2: Společnost Seven Red uvádí Alena Vitásková, Solární baroni, Vrazi v taláru, čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

0: Kapitola 1. Béďa Méďa a nádraží. Stejné počasí jako tenkrát, když zavraždili Kamilu. Ne, dnešní podvečer to bylo o něco horší. Byla větší zima, která se dostávala až pod kůži, takové vlezlé sichravo, kdy neprší a přitom máte pocit, že na vás něco padá. To něco rozhodně nebyl déšť. Byla to vina. Vina za zničené životy. Béďa, jinak Bedřichovi nikdo neřekl, ať to byli jeho známí nebo spolupracovníci. Béďa jezdil pouze Mercedesem. Jiné auto neznal ani za socíku. V té době tahal, jak sám říkal, z říše, tím myslel bývalou Německou spolkovou republiku, západní Německo, staré ujetiny Mercedesů. I debil by poznal, že ta ujetina nejela asi jen cestu do komunistické vlasti. Béďovi jako soudci vše procházelo. Ani v době, kdy po normálním člověku chtěli příslušné orgány vědět, kde na to bere, po Béďovi nikdo nic nechtěl. Uměl se otáčet za každého režimu. Prostě Béďa Méďa, tak ho znali všichni, si uměl poradit. Pocházel ze staré právnické rodiny, ačkoliv se nebylo čím chlubit. Jeho děda byl jeden ze soudců nechvalně známých procesů 50. let. Hodně se snažil o to, aby mohl soudit špičky jako Horákovou, Slánského a další veřejně známé škůdce komunistického režimu. Jeho snaha nebyla vyslyšena, což ho přivádělo k zármutku, který konejšel alkoholem a mstou na nevinných. Domů chodíval večer nalitý, jak pán Bůh káže. Jejich rodina bydlela v obrovské vile, kterou zabavili jeho spolustraníci po válce továrnické rodině. Po válce, nebylo to po válce, ale po převzetí moci komunistickým režimem. Továrník byl označen za protikomunistický živel a jeho rodina byla perzekuována. Luxusní vila s malým parkem, protože to rozhodně nebyla zahrada, byla jedním z výdobytků tohoto právníka, který zapomněl na přísahu a na spravedlnost. Tak vyrůstal malý Béďa se svým otcem, dědou, matkou a babičkou v přepichu, o který se nezasloužili. Ukradli ho těm, kteří svou prací vybudovali obrovskou továrnu, zaměstnávali tisíce lidí a také si postavili tuto vilu. Ano. Oni svou prací něco vybudovali, co jim děda za pomocí práva vzal. Už od dětství bylo malému Béďovi vštěpováno, proč má spravedlnost zavázané oči, proč je spravedlnost slepá. Děda i táta si to vysvětlovali po svém, že na soudce nikdo nemůže. S tímto pokřiveným názorem na spravedlnost vyrůstal a studoval a nakonec se stal soudcem také malý Béďa. Dědictví komunistického režimu Béďa se uměl otáčet jako nikdo z jeho kolegů i v nových podmínkách. Procházel se parkem se zdviženým vysokým límcem tmavého baloňáku značky Armani, kloboukem se širokou krempou naraženým do obličeje, postava jako z mafiánského filmu 30. let. Bylo mu smutno. Byl rozlítostněný a vzpomínal i na to, jak jeho opilý děda vyprávěl se špatnou artikulací skoro každý večer. Nenechali mě soudit ty důležité, ale já jim ukážu, já soudit také umím. Zrovna dnes jsem poslal na doživotí doktora. Zítra pošlu na 25 let lékárníka nejmíň do uranových dolů, ať si zamaká. A na tom řezníkovi, živnostníkovi, tak to se také blejsknu. Není možné, aby si mě nahoře nevšimli, jak jsem zatočil s touto intelektuální cháskou. Vždycky ještě nesrozumitelně něco mlel a pak usnul v sedě u stolku, který byl vlastně taková židle bez opěradla. Říkalo se mu štokrle. To jeho brblání, když bylo ještě srozumitelné, končilo, že sice se tyto osoby ničím neprovinili, snad jen tím, že vystudovali, řádně pracovali, ale režim si nepřál mít inteligenci a živnostníky. Režim nechtěl tyto lidi potkávat, protože těmto lidem se zase nelíbil náš nový režim. Děda byl přesvědčen, že vykonává spravedlnost, když bez jakýchkoliv důkazů zlikvidoval život nejen těmto obžalovaným, ale celým jejich rodinám. Děda se cítil jako Bůh, dával to najevo a nakazil tím i svého syna a vnuka. Jak je moc nad lidským životem nakažlivá, lidstvo zažilo ve dvou krutých světových válkách, kdy zvěrstvo konané na lidských bytostech nelze ani popsat. V době míru se neukojení jedinci zcela zbavení lidskosti a empatie pasují do pozice Boha, který by měl o lidském životě rozhodovat. Jsou to psychopati, schizofrenici, vrazi, kteří si své sebevědomí ukájí trýzněním své oběti, když ji vraždí, kteří si tu chvíli moci nad lidským životem užívají. Vraždí, dokud nejsou chyceni. Jako protipól jsou lidé, od kterých společnost očekává právě absolutní oddanost právu a spravedlnosti. Ti, kteří mají dbát o to, ještě než bude rozhodovat Bůh, aby se bezpráví na lidech nekonalo. Někteří z nich ukájí chtíč své lidské nadřazenosti. Pasují se do pozice všemohoucích. Vědomi si absolutní nepostižitelnosti, vraždí tak nějak po svém nevinné lidské bytosti. Jsou si jisti, že jim se nemůže nic stát. Ano, tak se chovají vrazi v taláru. Vrahem v taláru je i Béďa. Byl tak otupělý a zahleděný jen do sebe, že si to ani neuvědomoval. Jeho výchova, vliv dědy a otce a následný vývoj ve společnosti, to všeho jen utvrzovalo, že si může dovolit všechno. Dnes měl ale moc špatný den, a to nejen v práci. Jeho kroky parkem byly loudavé, věřil, že potká tintítka. Místo, kde se schází mladí prostituti, bylo u nádraží a chlapci své zákazníky už z dálky poznali. Dnes se mu nechtělo dojít až do nádražní haly, kde si chlapci vesele štěbetali a čekali na svého křena. Přál si tintítka potkat tady v parku, naložit ho do zaparkovaného Mercedesu a odvést domů. Ale nic, park byl jako vymetený. Asi to počasí došlo zničenému Béďovi. Nerad se vydal do nádražní haly. Kluci, tak jim říkal, protože musel vědět, že ani jednomu z nich není 15. Některým z nich bylo sotva 12 let. Měl je rád, měl je tak rád, že na tom zahučela také jeho kariéra. V hloučku uviděl svého nejoblíbenějšího. Ano, byl tady a jako dítě se vesele bavil s ostatními prostituty. Béďa nechtěl jít až k ním, nechtěl, aby si toho všimli ostatní lidé, kterých byla plná hala. Tintítko ho zahlédl, klučičí výraz, úsměv a v očích otazník, zda si Béďa pro něj přijel. Béďu polilo horko jako pokaždé, když ho uviděl. V rozkroku ho začalo příjemně šimrat. Cítil, jak se jeho penis zvětšuje. Ruce se mu potily, kravata ho začala škrtit. Bál se, že se přestane ovládat a vrhne se k chlapci, kterého 14 dnů neviděl. Jen pohnul očima, kývnul jemně hlavou a odcházel. Tintítko mazal za ním jako pejsek za svým pánem, když má pocit, že si ho pán nevšímá. Béďa si ho skutečně nevšímal, ale to byl dohodnutý rituál. Asi 5 kroků za ním cupital hoch a beze slova nasedl do Mercedesu S500, černá metalíza, s béžovými koženými sedačkami s nejlepším vybavením. Teprve tady Béďa něžně chlapce políbil, pohladil po stehnech a s péčí otce dodal: určitě si promrzlý. Zapnul jsem ti vyhřívání sedačky. Jako v mrákotách uháněl Béďa do svého luxusního bytu, kde věděl, že je nikdo nemůže potkat. Z garáže vystoupili přímo do výtahu, který byl určen pouze pro jeho byt. Už ve výtahu byl v tranzu. Těšil se na dnešní večer, na noc, těšil se na tintítka, nedokázal se ovládat a svíral a objímal chlapce tak, že ho málem udusil. Tintítko byl jako z gumy, svíjel se v jeho náručí jako had, lépe řečeno jako vychytralý prostitut, protože věděl, že to Béďu ještě víc rajcuje. Z výtahu vystoupili do prostorné haly luxusního bytu s terasou, vybaveného tak, že se tu chlapci velmi líbilo. A to jídlo. Tak dobré jídlo jedl pouze u Bédi, který si dával záležet, aby na prostřeném stole nechybilo nic z toho, po čem ten chlapec prahl. Béďa se šel osprchovat a nechal chlapce, aby mohl rychle něco sníst a zahnal tak hlad. Ten malý byl pak mnohem přívětivější a poddajnější. S plným žaludkem byl moc milý a to měl Béďa rád. Pravidelný rituál pak následoval. Béďa se poprvé udělal, když si toho malého koupal. Říkal mu, ty můj malý chlapečku, přestože poprvé mu tintítko ukázal padělaný občanský průkaz, že mu bude 18. Byla to taková chabá náplast na zvěrstvo, které na tom dítěti už téměř rok páchal. Béďa se tvářil, že tomu věří, že je tintítkovi 18 a tintítko měl pocit, že je to tak lepší. Kdyby chudák Béďa věděl, jak je ten smrad podlý a proradný, co všechno si nahrává a fotí, komu to prodává, podřízl by ho jako pod svinče. Ale to nevěděl, ba ani netušil, ani potom nepátral, ani ho to nenapadlo. Miloval chlapce bezmezně a tintítko si toho byl vědom. Dokázal vyloudit jakékoliv dárky a proto se také mohl chlubit nejnovějším a nejmodernějším typem iPhoneu, který mu Béďa bez reptání koupil a těšil se z toho, jak umí být chlapec vděčný.
1: V měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantilju noci svět měsíce protkal, když dozněla hymna, již půl.

klasíra však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

dnes jako kníže, si v paláci žiji, mám ve stájích koně a v zahradách pávy, jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji, jen rádio nemám a nesnáším zprávy, neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho,

0: patří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi visím.
1: Rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný.

0: nemalá
1: inflace. Teď nám slibují 5% HDP na zbraně, lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama a teď tady mluví o 500 miliardách dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. I love you.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzáš kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí maň.

0: byl sex.
1: Jo? No. Tak jí to neříkejte.
0: Co?
1: To
0: no, ona to ví.
1: Dívá se
0: že,
1: na rozumku.
0: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli, vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
0: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
0: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
0: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
0: Ukažte.
1: Trošku tam je.
0: Jo. No, vidíte, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musí mi to... Ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo?
0: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako... Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
0: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda číší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
0: nicméně
1: jako zahradníci my jsme se si neuživili.
0: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No, asi jo.
0: A taky užije, ne?
1: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to je rostlinka nenávisti,
0: jo, a je to
1: ocení. Může dát do erbu.
0: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane Holče, mám několik věcí, teď ten 1. máj komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
0: No není, když zhnul v Americe, v Chicagu, Xavere.
1: No. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
0: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
0: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak
0: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel.
0: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
0: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
0: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
0: Tak by se to dalo říct taky.

První polibek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce orsejů a něžných ladoněk, v obdobných barvách pálící slunce v blanketu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi Barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vonavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá vedle mne, políbit. Od kluků jsem slyšel, že se to dělá. Má láska kráčí teď ladně. Až dnes si vzpomínám, že mimo hodiny zpěvu chodila i do baletu.